0: Na horory?
1: Jo.
0: A to je pro děti, ne?
1: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
0: A bude to horor Hadi v letadle?
1: Ne, bude to v zajetí démonů.
0: Ježíši Kriste.
1: No, nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pěti koalice.
0: Jasně.
1: Ale já jdu trénovat s démonama.
0: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nadranc.
1: Ne, to je podle skutečné události.
0: Jo,
1: pozor.
0: Určitě.
1: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
0: Ne.
1: Tak to byste to měla napravit.
0: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
1: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
0: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
1: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
0: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
1: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
0: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.

Za pár dnů jsme si cestu zopakovali, opět jsem zajel do myčky, pak ji vyzvedl, ona ve výborné náladě, zase krásně voňavá, ale to nebylo tím, že by byla nastříkaná parfémem. Ona mi prostě voněla sama sebou. Jeli jsme přes Blansko a odtud do Poličky, kde se natáčeli všichni dobří rodáci, a ona mi o tom filmu velmi hezky vyprávěla. Na zpáteční cestě mi povídala o svojí rodině, jako kdyby mi najednou nějak uvěřila. Přece jenom jsem byl v rádiu, navíc jsme se moc neznali. Asi třikrát mi nabídla tykání, ale já jí tykat nedokázal. Tak trvala na tom, abych jí tykal aspoň na jevišti, aby tam nevypadala jako učitelka ve škole. Já ji tedy uvedl, vyzval ji, aby se posadila, a opravdu jsem jí tykal. Ona všechny velmi mile pozdravila, vždycky o tom místě něco věděla, takže lidi potěšila. Pak jsem položil první otázku a zase jí vykal. V šatně jsem se jí omluvil, ale ona se tomu jen smála. Na zpáteční cestě mi vyprávěla příběh své rodiny. Mluvila o dceři Kristýně, synovi Láďovi, o manželovi. Svěřila mi i intimní věci, které reprodukovat nebudu, ale pochopil jsem, že to nemá jednoduché. Nakonec si mi vyprávěla o svém manželovi, o němž do té doby vůbec nemluvila, a najednou jsem se dozvěděl věci, které mě za ně bolely. Zvláštní bylo, že svého muže, který ji zraňoval, omlouvala. Ubližuje mi, ale on za to nemůže, je prostě takový. Že jí byl manžel nevěrný, to už dávno není tajemství, v tomhle bulvár nezaspal a už mnohokrát se to někde objevilo, i v dokumentárním filmu o Věře Galatíkové, takže nic neprozrazuji. Já to ale nevěděl, navíc jsem nikdy nic podobného neprožil, a tak jsem mlčel a poslouchal o bolesti její duše. Odvezl jsem ji domů a marně jsem hledal slova, jimiž bych jí dal najevo, že s ní soucítím. Ale ona na nic takového nečekala. Jen se se mnou vlídně a opět mile rozloučila. Druhý den jsem měl v restauraci Divadla na Vinohradech schůzku. Vyřídil jsem, co jsem potřeboval, šel k autu, které jsem měl na parkovišti vedle divadla, sedl jsem za volant a najednou jsem viděl Ladislava Freje, jak jde přímo proti mně. V tu chvíli jsem si řekl, že kdybych věděl, že to paní Věře pomůže, tak zařadím jedničku, pak dvojku a přidám plyn, ale neudělal jsem nic. Jen jsem ho nechal projít. Za dva týdny jsme jeli opět na besedu, opět stejný rituál myčky a vyzvednutí v hostivicích. Věra Galatíková opět krásně voněla a ještě než dosedla, zeptala se: tak, Lubošku, o kom ti mám dneska vyprávět? Toho dne se zastřelil Vlastimil Brodský a tak byla volba jasná. Vyrazili jsme, ona mi vyprávěla o panu Brodském. Vzala to od úplného začátku, kdy ho viděla poprvé. Netroufám si její slova opakovat, věděla, že to říká v autě a je to jen mezi námi. Vyprávěla mi o Janě Brejchové a Jaromíru Hanzlíkovi, což s příběhem pana Brodského souviselo. Když ho totiž Jana Brejchová kvůli Jaromíru Hanzlíkovi opustila, chodila ho Věra Galatíková do jeho bytu v Jičínské ulici uklidňovat. Všechno s ním rozebírala a hlavně ho nechala vypovídat. Věděla, že právě tohle potřebuje nejvíc. U pana Brodského doma v Jičínské ulici jsem kdysi byl. Natáčeli jsme tam Hvězdy z masa a kostí. A jak mi to tak paní Věra vyprávěla, vzpomínal jsem v duchu na pana Brodského a na to krásné odpoledne u něj doma. Než jsme dojeli do cíle, převyprávěla mi celý příběh. Já opět neřekl ani slovo. Ona mluvila, kouřila u toho a mě napadlo, že bychom naše hovory v autě měli nahrávat, že je škoda, když to slyším jenom já. Jednou by se to mohlo hodit do nějakého dokumentu, řekl jsem. Na to se zasmála a řekla mi, že podobné dokumenty z duše nenávidí a nic takového si nepřeje. Kdyby to mohla nějak zařídit, aby nic takového nevzniklo, udělala by to. Jednou jsme zase někam jeli, to už bylo asi po páté. Těšil jsem se, jak mi zase bude vyprávět. Dokonce jsem měl připravená jména, o nichž chci poslouchat. Ale ona mi místo toho řekla, že mě poslouchala v rádiu a že špatně vyslovuji, že se jí to nelíbilo a dokonce měla vypsaná slova, která jsem nevyslovil správně. Nemám ti za zlé, že mluvíš hovorově, ale buď mluv tak,
nebo naopak spisovně, nemíchej to. Nechal jsem si vina.

Scéna je natočena tak, že kamera snímá jen obličej herečky ve zpětném zrcátku auta. Tohle vyprávění nás oba tak sebralo, že jsem musel na chvíli zastavit, abychom se z toho vzpamatovali. Pak jsme se nějakou dobu neviděli, necelý rok, a když si nějaký pořadatel objednal křeslo pro hosta s paní Galatíkovou, byl jsem šťastný. Opět to bylo na Moravě, vyrazili jsme po obvyklém rituálu v myčce a ona zase vedle mě usedla se svou překrásnou vůní. Ale nezeptala se, o kom mi má vyprávět, místo toho mi svěřila, že má zdravotní problémy a za dva dny jde k profesoru Pavkovi, protože existuje podezření na onkologické onemocnění. Byl jsem z toho vykolejený, ale ona ne, zase byla veselá, příjemná, laskavá a vyrovnaná. Akorát se mi zdálo, že se jí špatně dýchá, hlavně cestou zpět. Vysadil jsem ji doma, podal jí květiny, které po besedě dostala, a když jsem opět dosadl do auta, také se mi špatně dýchalo. Všechno se ve mně sevřelo úzkostí, začal jsem se o ní bát. Zhruba za 3 měsíce si nás objednal nějaký klub pro seniory nedaleko Prahy. Cestou mi prozradila, že opravdu má onkologický nález. Byl jsem jak opařený, ona ale byla stále v klidu. Cestou mi vyprávěla o svém dětství, mládí i o blízkosti smrti, o které věděla, a vypadalo to, že jí to vůbec neděsí. Mne to ale vyděsilo hodně. A ještě víc rozhozený jsem byl, když mi při loučení podala jednu z kytic, které na besedě dostala, a řekla: tohle asi bylo naše poslední vystoupení, Lubošku, tak si tu kytku za všechno zasloužíš. Nevěřil jsem tomu, nechtěl jsem si to připustit. Byl jsem přesvědčený, že se uzdraví, že zabojuje. Besedy jsem ale žádné neorganizoval, nechal jsem tomu čas a jen zpovzdálí jsem jí sledoval. Pak jsem jí pod nějakou záminkou zavolal jen tak, jestli něco nepotřebuje. Ona mi na to řekla, že potřebuje jenom jedno. Abych jí konečně tykal. Ještě mi s radostným hlasem sdělila, že to s ní vypadá dobře a nic hezčího mi říct nemohla. Ulevilo se mi a jen jsem čekal, až se ozve. Ale po nějaké době jsem si v jakémsi časopise přečetl, že odmítla chemoterapii. Opět jsem jí zavolal, mluvila skleslým hlasem, už to nebyl ten luxusní hlas, který jsem mýval při našich cestách jen pro sebe. Ptal jsem se jí, proč odmítá chemoterapii, a ona mi s naprostým klidem řekla, že těch pár zbývajících týdnů nechce prožít s hlavou v záchodu, že chce být se svými nejbližšími a ještě si je užít. Taková byla. Vyrovnaná s životem i s tím, co mělo přijít po něm. Jednoho dne jsem v rádiu vysílal křížový výslech, zpovídal jsem nějakého hosta a najednou vyběhla zpráva, že Věra Galatíková zemřela. Zasáhlo mě to a pochopil jsem, jak slabý jsem člověk. Dovysílal jsem z posledních sil a potřeboval být sám, nedokázal jsem ze sebe dostat slovo. Přišlo mi nespravedlivé, že právě ona musela odejít, naprosto výjimečná žena, jakých člověk v životě potká jen pár a možná ani to ne. Kdykoliv se dívám na fotky z našich besed, nejde mi hlavou to, co jsme si říkali na jevišti, ale to, co mi vyprávěla v autě. Pamatuji si, jak mi v souvislosti se smrtí Vlastimila Brodského řekla: já mu rozumím. Viděl u horníčka, jaké to je být někomu na obtíž. Tohle on nechtěl, tak to vyřešil. Ona to zase vyřešila jinak, prostě odmítla chemoterapii. A nechala tu svůj krásný hlas, své role a také svoji vůni, v níž bych se chtěl ještě někdy ocitnout. Samota k moderování trošku patří, ač se to možná zdá na první pohled absurdní. Ano, kolem vysílání se vyskytuje množství lidí v živém přenosu, ale člověk nakonec zůstane sám, ať je tým sebevětší. K lidem do obýváků nakonec vleze jen on, bez doprovodu, bez jakýchkoliv ochranných křídel. On pak sklidí kritiku, když ho není dobře slyšet, nikoliv zvukař. O něm budou hovořit, že se neumí na pódiu pořádně postavit, nikoliv o osvětu.

lovači či kameramanovi. Když bude mluvit a nebude vidět, také to bude v očích diváka jeho vina, nikoliv režiséra. Vždy jsem měl na mysli, že výsledek pokaždé padne na moderátora, ať je jeho podíl na úspěchu či neúspěchu jakýkoliv. Trochu to platí i v živém vysílání v rádiu. I tam člověk něco řekne a nejde to vzít zpátky, je to teď a tady. Kdysi někdo řekl, že si připadá jako kosmonaut Jurij Gagarin, když měl vyletět do kosmu. Ani on nevěděl, jak to dopadne, a tak jen řekl: jdeme na to. Určitě na tom něco bude a já si říkám, jestli právě ten pocit kroku do neznáma, ta rozechvělá nálada, není na této profesi to přitažlivé a dráždivé. Moderátor předem neví, jestli lidi zaujme, jestli u televize nebo rádia lidé nepřepnou či nepřeladí. A když se mu to povede jednou, dvakrát či stokrát, nikdy nemá záruku, že už to tak zůstane. Začíná stále znovu, každé vysílání je nový start. A jak říká klasik, samota není osamění. A vlastní sestrou samoty je zcela určitě svoboda. Vlastně se ani nedivím, že si čím dál víc lidí volí za svůj životní styl samotu. O výhodách i nevýhodách vím své. Pocit samoty, který mě občas přepadá, není nic, co by mě znervózňovalo, ale osamění se opravdu bojím. Potkávám lidi, kteří třeba i žijí v takzvaném velkém světě, je jim mnohdy do třicítky a přesto zažívají hluboký pocit osamění. Samota je bílá paní, občas projde i mým bytem. Skrze zdi, jako voda sítem, a já jí vařím čaj. Dá si 4 kostky cukru, potom ještě kapku medu, odolat jí nedovedu. Karel Plíhal.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Matěj Gregor je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Pan Matěj Gregor je dvojkou na kandidátce Svobodných do Evropského parlamentu, ale také spoluzakladatel odchod.eu. Mm-hmm. Jaký to byl krok, když to hodnotíte teď, těsně pár hodin před volbami, jít na kandidátku Svobodných?
2: Dobrý, protože v minulosti ty eurovolby nikoho moc nezajímaly a říkal jsem si, že tam je to riziko, že znovu to budou volby o ničem, kde se budou říkat prázdné fráze. No ale jde vidět, že se tam dostali silné evropské témata, že to lidi zajímá, a proto jsem rád, že jsem do toho šel a že těma zkušenostma s Czechzitem a ze zkoumáním toho, jak se Evropské unie i politice brání, teď můžu zužitkovat, takže jsem za to rád.
1: No dobře, ale o čem vypovídá teda aktuální stav těch preferencí Svobodných, protože to nejsou žádná závratná čísla zatím.
2: Nevypovídá vůbec o ničem. O když ničem. Jsme minule měli europoslance, tak poslední průzkum od Data Collect nám dával 2,5%, teď nám někde dávají 3, někde 4, někde 2,7. Jako nic to nevypovídá, prostě se ukážou volby jako vždycky a já už ty průzkumy beru po těch pár letech, co sleduju politiku, úplně s nadsázkou.
1: Počítáte s tím, že se dostanete do Evropského parlamentu?
2: No, počítám s tím, že Svobodní budou mít mandát v Evropském parlamentu, i minimálně jeden, jestli voliči rozhodnou kroužkama nebo nám dají dva mandáty, to už těžko říct, ale věřím, že Svobodní budou v Evropském parlamentu zastoupeni.
1: Vy jste, pane Gregore, velmi mladý člověk. Ostatně před tuším 4 lety jste byl co by 18-letý tady hostem v tomto studiu. To poprvé, možná to byla i první mediální zkušenost, ne?
2: Byla určitě, jo, první větší.
1: A teď už teda jste o 4 roky dál, je vám tedy 22. Mm-hmm. A co vlastně s tou životní zkušeností, která ještě není bůh ví jak rozsáhlá, co očekáváte a co chcete dělat v tom europarlamentu?
2: Chci pořádně zviditelnit euroskeptismus. Chybí nám to, co dělají prounijní politici, kteří vlastně využívají ty mandáty v Evropské unii, které jsou napuštěné penězmi a vodí tam studenty, točí ty videa, platí ty neziskovky. No a ty všechny dělají tu práci, že vlastně potom řada mých vrstevníků o Evropské unii smýšlí nekriticky. A já si myslím, že je správná chvíle, aby v Evropském parlamentu byl někdo, myslím si, že bych to mohl být já, kdo bude ty velmi štědré prostředky Evropského parlamentu využít pro přesný opak, který ukáže tu odvrácenou stranu mince v Evropském parlamentu. No a myslím si, že právě mojí nějakou výsadou, nějakým talentem, který jsme s kolegy měli, bylo, že jsme s minimem prostředku a rozpočtu vždycky dokázali nějaké téma zviditelnit, že jsme dokázali být vidět a slyšet. A myslím si, že pokud bychom získali mandát v Evropském parlamentu, tak bychom byli hodně vidět a slyšet. No a na druhé vlně z politického hlediska si myslím, že je čas nastartovat spolupráci zase s Visegrádskou čtyřkou, protože teď se v migračním paktu ukazuje, jak nás hrozně bolí, že jsme ze Slováky, Poláky a Maďary ztratili tu společnou řeč.
1: Jestli vám dobře rozumím, tak téma číslo 1 je poukázat na těžkopádnost nebo možná na nefunkčnost celého toho systému Evropské unie. Rozumím tomu dobře?
2: No, je třeba ukázat na to, že lidé se o tom musí dozvědět v tom smyslu, že dneska je to strašně hodně lidem jedno. Dneska si řeknou lidi, no ten zákaz auto stejně platit nebude, nebo já nevím, já se v tom nevyznám, mně to je celkem jedno. No a je potřeba někdo, kdo to pořádně roztleská, a já jsem se tady hodně inspiroval v zahraničí, třeba v tom Polsku, v té Velké Británii, která odešla, tam ti europoslanci, to byly osobnosti, známe na politické scéně mnohem víc než u nás, a ty dokázali strhnout ty lidi. A já bych si představoval, že kromě toho, že ty téma zviditelní, tak vytvořím obrovskou občanskou platformu, združím do ní lidi, budu je o tom informovat, budou vědět, že v té práci, že jsou ti europoslanci vlastně se mnou, a budeme spolu podnikat ten tlak na tu národní vládu, aby se nestalo to, že se při tak důležitém hlasování, jako je migrační pakt, zase zdrží.
1: A tak mě zkuste přesvědčit, měl byste třeba teoreticky prvního přesvědčeného, co je špatně?
2: S Evropskou unií je špatně to, že se snaží zase dělat centrálně řízený systém, že se snaží rozhodovat o národních otázkách, o kterých by rozhodovat neměla a o kterých při době, když jsme tam vstupovali, říkala, že rozhodovat nebude. To jsou otázky migrace, to jsou ukázky dlouhodobých ekonomických plánů, které bych obecně úplně zrušil, ty nikdy k ničemu dobrému nevedly. A samozřejmě je to i otázka nějaké zahraniční politiky. To všechno jsou věci, které jsou hranicí mezi suverénní a nesuverénní zemí. A Evropská unie, jak se prezentuje, chce být součástí, nebo chce, aby její součástí byly suverénní státy. Jenže v pohledu práva veta, v pohledu migračních paktů, v pohledu Green Dealu, dělá všechno proto, aby to bylo 27 zemí, které budou mít všechny stejnou politiku a lišit se budou pomalu už jenom vlajkou a názvem. A to je prostě špatně.
1: No a ten samotný systém, kdybychom to z toho vycucili, takové to přerozdělování peněz, tedy na jednu stranu obrovské peníze směrem do Bruselu a potom dotace a někdy pochybné dotace a možná zvětšený prostor pro korupci, to vám je to jedna z věcí, která vám vadí, anebo vy to unesete dobře, když bude fungovat systém dotací?
2: Nenesou systém dotací dobře, ono to hlavně nenesou naše kapsy, protože to daňové zatížení roste. Taky to si myslím, že je to přelomové období v Evropském parlamentu, protože teď se stalo docela velké průšvihy. Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, hlava Evropské unie, tak je vyšetřována za nějakou korupční kauzu. Uvidíme, jestli se jí prokáže vina. No a místo předsedkyně Evropského parlamentu, to už tak vlivná funkce teda není, ale je to taky vysoký představitel EU, tak Eva Kaili z Řecka, mladá nadějná politička, to byla hvězda evropské politiky v zahraničí. No tak byla vyšetřována, zatčena dokonce za praní špinavých peněz a údajně měl docházet k zakázkám ze Saudskou Arábií o skapalněném plynu. A to, pokud bych se prokázalo, tak by to otevřeně znamenalo, že evropský politik hlasoval pro nějakou energetickou strategii, aby mohl vyprat peníze nebo aby splnil zájem cizí mocnosti. To už je vlastně velezrada těch principů Evropské unie a to v Evropské unii evidentně funguje, nemluví se o tom a určitě, kdyby se rušily dotace, kdyby Evropská unie nemohla strkat prsty tak hluboko do našich rozpočtů a politik, tak samozřejmě by nebylo co korumpovat.
1: Dobře, ale takové ty dotace, které vidíme na první pohled, že jsou asi nutné, to znamená třeba pro zemědělce, pro producenty potravin, některé pro infrastrukturní projekty, tak ani tam byste vlastně nesklonil hlavu a neřekl zaplať pánbu, že ty peníze tečou.
2: Tak oni ty peníze tečou, jenže oni někde ty peníze museli vytéct, aby mohli téct zpátky. A my je prostě do té Evropské unie posíláme, to nejsou jenom ty členské příspěvky, to je celá řada věcí, na které se skládáme. A víte co, zemědělcům bude nejlépe, když jim nikdo nebude házet klacky pod nohy. Kdyby jim neříkali, co smí a nesmí pěstovat, smí nesmí používat, jak smí nesmí hnojit, jakým traktorem mohou nebo nemohou tu půdu obhospodařovat, tak oni by nebyli tak závislí na těch dotacích. Samozřejmě pro Česko je velká výzva, aby se řešily problémy typu úbytku podzemních vod, otrávená Bečva, to ano, ale to nemusíme řešit centrálními dotacemi z Bruselu, to stačí opravdu sebevědomá politika na ministerstvu zemědělství a životního prostředí, to mimochodem chceme sloučit, na půdě Národního parlamentu a to by pomohlo mnohem víc než ty dotace. Takže já nevidím žádnou evropskou dotaci, bez které bychom se neobešli. Já myslím, že interaktivní tabule do škol si umíme nakoupit sami, o zemědělce se umíme debyrokratizaci postarat taky sami a nepotřebujeme Brusel, který těma dotacema spíše škodí.
1: Jenže, pane Gregore, to říkáte dobře, že bychom měli být sebevědomou zemí a tím pádem debyrokratizace a že by ti zemědělci například nepotřebovali dotace, ale jak to bude potom vypadat, když polský zemědělec, německý, rakouský a bůh ví, jaký jiný ty dotace bude dostávat, bude je přijímat, tak nevede ta vaše úvaha k tomu, abychom se stali nekonkurenceschopnými?
2: Teď co, dotace jsou důvod, proč jsme dneska nekonkurenceschopní a proč ty dotace potřebujeme. Protože víme, že když jsme vstupovali, museli jsme se celé řady odvětví průmyslu nějakým způsobem vzdát, ponížit výrobu, upravit formu a díky tomu ta naše konkurenceschopnost klesla. Je otázka, jak to s dotacemi bude do budoucna, protože tímhletím zvolením začíná takzvaně ten cíl Fit for 55 a Green Deal a už se ty dotace úplně přesunou z těchto věcí, jako jsou infrastruktury, průmysl, všechno do té zelené politiky. A to už víme, že jsou dotace, které jsou naprosto jako destruktivní pro náš průmysl. No a taky je otázka, my ty dotace dneska máme, zítra je mít nemusíme. Polsko mělo zmražené dotace za to, že porušovali právní stát podle výkladu Evropského dvoru tím, že měli nějaký jiný přístup k sexuálním menšinám. Maďarsko zase mělo pomražené dotace, protože odmítalo jednotný přístup vůči energetice a zahraniční politice. A stejně tak si může Evropská unie v budoucnu najít, že Česká republika taky udělala nějaký hřích, moc ostře mluvila o migračním paktu, odmítla nějaké přerozdělení a ty dotace můžeme takhle lusknutím ztratit. A já si myslím, že je mnohem lepší, abychom budovali stát, který na těch dotacích není závislý. Máte pravdu, že by to poznačilo a byl by to pro tu ekonomiku šok, ale je to do budoucna jediný lék, který z Česka udělá opravdu konkurenceschopnou zemi.
1: Vy jste velmi mladý člověk, znamená to, že se pohybujete bezesporu mezi svými vrstevníky, kteří různé věci vidí různě. Jo? A teď je velká móda tedy hovořit o těch genderových věcech, o těch menšinách, o tom, o počtu pohlaví a tak. K tomu se vy jako mladý člověk stavíte jak?
2: Tak podle mého názoru to je, řeknu, ostřej globalistická agenda. To jsou nějaké globální proudy, které jsou na západě, které tady jdou a ti mladí lidé o tom vlastně nepřemýšlí nebo nemluví se o tom dneska proto, že by to téma přirozeně vzešlo z potřeb mladých lidí, ale bylo prostě násilně strčeno do našich životů tím, že nám řekli, víte, měli byste to řešit. No a hodně lidí se o to zajímá, ani neví proč. Samozřejmě je to brutální menšina, na kterou se hodně svítí, takže to vypadá větší, než to doopravdy je. No já se na to dívám tak, že to samozřejmě škodí, protože je to něco, co způsobuje velké psychické problémy mladým lidem. Teď jsem viděl děsivou studii jako budoucí učitel, kterou jsem zaznamenal, že až 55% lidí, kteří projdou změnu pohlaví, tak spáchají sebevraždu. Jo, téměř 70% se o to pokusí. To je studie, kterou si můžou lidi dohledat. Myslím, že se to jmenovalo Transgender Suicide Analytic nebo něco takového. No a je to děsivé, protože jde vidět, že tohle je prostě za prvé podle mého názoru je tato genderová ideologie proti přírodě, proti našim hodnotám. Samozřejmě definujeme, co jsou to hodnoty. A je OK, jestli to někdo chce dobrovolně zkoumat, jestli se o to chce zajímat, ať se o to zajímá, ale ve škole a na akademické půdě, kde to vidím dnes a denně, tohle prostě nemá místo. A je velice špatně, že se to děje.
1: Pane Gregore, ucházíte o to být europoslancem, neboli si říkáte o mandát, abyste rozhodoval o věcech, spolu rozhodoval. Kolik uznáváte pohlaví?
2: Za mě jsou dvě. Muž a žena.
1: A nic mezi tím neexistuje?
2: Tak samozřejmě jsou nějaké odchylky hermafrodity a takhle, ale to prostě nejsou pohlaví, to jsou nějaké prostě vady, to jsou nějaké vrozené vady sexuálního charakteru nebo genetického charakteru, ale pohlaví, tak jak je přirozeně známe, pokud je ten správně, tak je skutečně muž a je žena.
1: Vy jako zástupce svobodných v této chvíli máte pocit, že se musí nějak pohnout s tím, čemu se říká migrační pakt?
2: No pohnout, musí se uhnout. Podle mě se musí uhnout. A tady vidím velké selhání toho Evropského parlamentu, protože my jsme v migračních otázkách ztratili právo veta už vlastně v době Lisabonské smlouvy a tím pádem úplně vetovat to nešlo, ale šlo se tomu postavit a to nerespektovat. A tady dovolím pro diváky velice zajímavý příměr. V Polsku vyhrála volby koalice obyvatelská, vedena Donaldem Tuskem, bývalým předsedou Rady Evropské unie, poměrně silným zastáncem jednotné migrační politiky, jednotné Green Dealové politiky. No a ani on neměl odvahu, neměl ty koule, jak u nás na Ostravsku říkáme, ten migrační pakt podepsat. Protože ti europoslanci z opozice, ti euroskeptičtí, vyvinuli tak obrovský tlak, říkali, co by ten migrační pakt znamenal, že i premiér, který to vlastně podporuje, necítil, že má mandát na tohle kývnout a Poláci řekli ne. My jsme řekli, že jsme se zdrželi. Je to peklo. My máme na kandidátce Roberta Kociana, který ten migrační pakt jako právník dost podrobně rozepsal. Zjistilo se, že obsahuje povinné přerozdělování, pokud se to nepřerozdělí dobrovolně. A dokonce francouzský premiér přednedávnem se zmínil, že migrační pakt je pro západní země úspěch, protože konečně nařídí platit nebo přerozdělovat za migraci taky ty východní země. Takže jde vidět, že tohle byl prostě nařízení směřované proti nám, proti celé východní a střední Evropě a naše vláda na to prostě kývla.
1: V čem by to bylo nebezpečné, kdybychom tady měli pár desítek tisíc uprchlíků, trošku bychom tím ulevili celé té západní Evropě?
2: Víte, Evropě by nebylo třeba ulevovat, kdyby Evropa konečně začala tu migraci regulovat, protože víme, že migrace na západě už nic nepřináší, přináší spíše problémy, nic pozitivní, ty pozitivní efekty už dávno dozněly, pokud vůbec tedy nějaké byly, které by převažovaly. No a my musíme samozřejmě chránit tu společnou hranici, zařídit tu deportaci, ale čím bychom ulehčili migračním paktem, v čem je nebezpečný, jak jste se ptal. Migrační pakt je nebezpečný tím, že my dneska víme, že řada uprchlíků do Evropské unie po válce už na Ukrajině po té počáteční fázi, tak jsou z naprosto jiného kulturního prostředí. Často je to Afrika, Blízký východ. A integrace tady těchto lidí je neskutečně náročná, až skoro nemožná. Pamatuju si, že v roce 2016 tady byla nějaká iránská rodina, česká televize s ní točila televizi, ona teda točila pořad. Ona chtěla původně do Německa, nakonec se zůstala tady, učila se jazyk, no a ten pořad na české televizi skončil, protože ta rodina se rozhodla vrátit zpátky do Iránu nebo Iráku, protože prostě tady na tu integraci v České republice neměla. Myslím si, že to může přinést negativní jevy. Když ta menšina už přestane být pár desítek lidí, začne to být pár tisíc, desítek tisíc, tak můžou vzniknout demonstrace, můžou vzniknout vlivy, které by chtěly implementovat nějaké náboženské zákony typu šária, jako to vidíme v Německu, ve Francii. No a ve Velké Británii zase vidíme, že to přineslo vyšší kriminalitu. Takže prostě migrace je extrémně riziková a Česká republika není stát, který migraci potřebuje. My máme tu demografii v porovnání třeba s Itálií ještě relativně zdravou a my teď potřebujeme hlavně podporovat porodnost všemi způsoby, neklást ty překážky. Migrace pro nás není vůbec žádné řešení. A taky velké nebezpečí vidím v penězích. My totiž ty migranty, oni tu nemusí jenom chodit, my se z nich můžeme vyplácet a Evropská unie může opět velice snadno zvýšit ten poplatek za toho migranta a pak zjistíme, no Česká republiko, vy jste nepřerozdělili a za těch 10-20 tisíc uprchlíků to dělá čím dál vyšší částky a může se z toho stát několika miliardová položka každý rok a tomu něčemu bych se já neupsal. Migrace je prostě záležitost České republiky a má si o ní rozhodovat pouze Česká republika.
1: Mm-hmm. No ale uznáte, že není migrace jako migrace, ne?
2: Určitě.
1: Že sem mohou přijít lidé třeba vzdělaní, kteří tady můžou vykonávat i zodpovědné profese, tak tyto migranty, u kterých je na první pohled jasné, že by té zemi mohli něco přinést, tak ty byste z toho vyčlenil, nebo?
2: Ne, jako no, samozřejmě ti lidi, kteří mají co přinést, tak ti nepřiplouvají prostě často s pašerákama na člunu. To jsou lidi, kteří si najdou už funkční mechanismy našeho ministerstva zahraničí, podají si tu žádost o ten azyl, doloží své vzdělání, přijdou tady normálně pracovat a my to máme. To, že nemáme migrační pakt, neznamená, že zakazujeme migraci, že postavíme plot a že sem nikdo nesmí. Řada lidí sem migruje, migrují sem lidi za vzdělání, migrují sem lidi za prací, často i vzdělání z kterékoliv země a tihle lidi ví, že cesta do Evropy nevede přes pašeráky a přesto se potom někde hlásit o azylové řízení prostřednictvím EU násilně, ale podají si tu žádost. Z nějakého důvodu si vyberou Českou republiku, podají si žádost nebo se rozhodnou pro jinou zemi. Každá země nějaké azylové řízení má a tady musím pochválit politiky, kteří to tu skládali. Azylová pravidla pro Českou republiku jsou nastavena velice dobře.
1: Nedávno jsme sledovali v médiích, předpokládám, že jste také zaznamenal ten problémeček v Hamburku, kde se rozhodli nebo rozhodovali, že by to část toho města byl chalifát. Slyšel jste to?
2: Slyšel jsem o tom.
1: Umíte si představit, že by někdo řekl, tak v Karviné ode dneška, nebo já nevím, v Hodoníně, nebo někomu v Českých Budějovicích bude chalifát. Umíte si to v českém prostředí představit?
2: No tak neumím si představit, že by to bylo propustné, že bych s tím kdykoliv souhlasil, ale dovedu si představit, že skutečně, kdyby tady přišla nějaká skupina tisíců, desítek tisíc lidí na jedno území, oni by se radikalizovali, ten problém by se neřešil, tak si dovedu představit, že v horizontu jedné generace 15 až 20 let může nějaký podobný požadavek přijít v České republice a měli bychom tady tyhle ty případy brát jako odstrašující příklad a jednoznačně to podkládat tu argumentaci, proč je ta migrace špatně.
1: Pane Grigore, vy jste zakladatelem spolku Odchod EU, kde na první pohled z toho názvu vyplývá, že byste si přál a vy a vaši kolegové a řada podporujících lidí teda ještě, že byste chtěli odejít z Evropské unie, tedy Czechsit. Máte pořád ten názor, že by bylo nejlépe naší zemi, kdyby se zbavila Evropské unie?
2: Vidím pořád do budoucna, že Evropa bude lépe spolupracovat bez Evropské unie. Já se držím hodně té myšlenky EFTA, což jsme s tím začínali, Evropské sdružení volného obchodu, je tam Švýcarsko, Island, žádá tam o členství také teď Velká Británie, když už dořešila ten Brexit, je tam Norsko a to je podle mě mnohem lepší společenství. Čím víc se ta evropská moc centralizuje, čím více věcí chce mít Brusel ve svých rukou, tím více se ukazuje, že svobodným suverénním státům bude lépe mimo Evropskou unii a já jsem rád, že oproti době, kdy jsme začínali, tak tady tyhle ty tendence, kdy se mluví, že asi je možné, že ta Evropa ještě za našeho života bude bez Evropské unie, takže může přijít relativně brzo a že spoustu států o tom přemýšlí a spoustu států, teď jsem viděl i Viktora Orbána, tak říkal, že ta spolupráce té střední Evropy v rámci Visegrádské čtyřky nebo třeba v rámci EFTA jiných států je prostě důležitá. A teď, když se ta Evropská unie otřásá v základech a myslím, že to tak můžeme říct, protože ty problémy se množí, tak teď je ta nejlepší chvíle, kdy musíme hledat, co kdyby Evropská unie nebyla a jakou hledat alternativu.
1: Tak vy mluvíte o V4, kterou zjevně nechce třeba vedení České republiky, no. Nebo politická reprezentace, promiňte. Takže, ale vy jste mi neodpověděl na tu otázku. Chcete vystoupit nebo nechcete?
2: Určitě jsem proto, aby Česká republika nebyla součástí Evropské unie a aby se hledala spolupráci jinde. A s ostatními státy samozřejmě.
1: Mělo by to začít referendem?
2: No, mělo by to začít tím, že Česká republika přestane udělat tlustou čáru za tím, že Evropská unie tom rozhoduje. Protože dělat referendum v době, kdy máte pořád v ústavě článek 10 a Evropská unie vám proudí regulace, to by taky jednou mohla přijít regulace, že žádné referenda se nesmí dělat a už nebude cesta ven s nadsázkou. Ale jsem proto, aby se první odstřihla centrální moc Bruselu od toho, o čem se rozhoduje v Praze, to znamená vyřadit článek 10a z naší ústavy, jak navrhujeme a víme, jak provést ve svobodných. No a samozřejmě hned na to začít vysvětlovat, jaké jsou alternativy, ne jako v Británii, kde byl Brexit a pak to budeme řešit, říct, chceme být v EFTě, předjednat si to, zeptat se ostatních států, pokud tam nejsou podobné tendence. A moje vize je, že pokud by se spolupráce V4 prohloubila, tak by do budoucna vůbec nebylo nereálné, že by tyto státy udělali jednotně, tak jako jsme do Evropské unie jednotně vstupovali například se Slovenskem, tak bychom mohli jednotně hlasovat o vystoupení z Evropské unie a dát si nějaký závazek, že kdyby se všechny země shodly, že ano, tak spolu vybudujeme novou evropskou spolupráci. To znamená, musí se na to chytře a musíme čerpat zkušenosti z toho Brexitu.
1: Pane Gregore, předpokládám, že také v médiích pozorujete, jaká jsou vážná jména nebo jak jsou vážní kandidáti na post eurokomisaře. Zatím se mluví o paní Nerudové, co jsem teda já slyšel, a o panu Síkelovi. Jsou to pro vás přijatelná jména?
2: Nejsou, bohužel nejsou, ale nevzpomenu si, kdyby v historii eurokomisařů byl někdo, kdo by pro mě osobně byl přijatelný. Víte, Evropskou komisi se dá brát ze dvou úhlů. Buď berete úhel, Evropská komise je nástroj, jak v EU prosadit český zájem, nebo jak v České republice prosadit unijní zájem. No a naši eurokomisaři počínají panem Špidlou, Teličkou, Věrou Jourovou a bohužel by to pokračovalo paní Nerudovou nebo panem Síkelou, tak to jsou přesně ty, kteří berou Evropskou komisi jako nástroj, jak tu evropskou agendu, často ovlivněnou tou globální agendou západu, přesunout do České republiky. Za mě ideální, hlavně by to měl být diplomat, měl by to být někdo, kdo mluví několika světovými jazyky, což jak víme, tak ani jeden člen současné vlády, ani paní Nerudová není, ti disponují nějakou úrovní angličtiny, a měl by to být člověk, který s tím má zkušenosti a který opravdu představí nějakou vizi. Protože čeští eurokomisaři, teď třeba paní Jourová, tak má na starost hybridní hrozby a dezinformace. To je něco jako Ministerstvo pro evropské záležitosti, úplně zbytečný institut. My tam prostě hrajeme druhou ligu a jenom plníme úkoly, a paní Nerudová, já se děsím, když slyším jejich vizi Evropy.
1: Na samý závěr, pane Gregore, jak odhadujete volby, co se týče účasti?
2: Ta účast bude podle mě tradičně malá, rozhodne to pár tisíc hlasů a o tom, kdo bude nebo nebude europoslanec, může rozhodnout každý jeden hlas. Takže já si myslím, že to bude extrémně těsné a můžu jenom doufat, že to bude těsné tím správným způsobem a zasedne tam co nejvíce lidí, kteří budou hájit zájmy České republiky, třeba i já.
1: Jsem rád, že jste přišel a držím palce, na shledanou.
2: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
1: Naším hostem byl Matěj Gregor.

0: proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Překvapuji, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a bude to vlastně první, komu to řeknu. Já
0: ano, jsem
1: to
0: nikdy, za důvěru.
1: Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, pak nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovou zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda nebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat nejenom v sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. A můžu tady zmínit, a si myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
0: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci skokem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
3: Já jsem, ty si dělala rozhovor s Ivem Stričkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nedá, nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to k unesení, jako to nebylo unesení u téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jakoby nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, No, jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teď posuzovat celé to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

Voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí. První jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

Bránit se pomluvám podle někoho má smysl, podle jiného jde o zbytečnou ztrátu času, protože člověk, který sedne za rozhlasový mikrofon nebo se postaví před kameru, s tím prostě musí počítat. V privátní televizi či rádiu rozhodují o úspěšnosti moderátora či pořadu čísla, která se poměrně přesně měří. Je to zvláštní závod o to, aby čísla nespadla pod určitou hranici. Když se tak stane, pořad nekompromisně končí. Mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, co všechno je člověk ochotný obětovat, aby byl považován za dobrého. Kladl jsem si otázku, jestli jsem své práci neobětoval víc, než jsem musel. Na vlastní žádost jsem zůstal sám, nemám ani chalupu či chatu, kam bych jezdil budovat, sekat dříví či trávu, sázet brambory a sklízet jablka. Nestěžuji si, jen chci uvést příběh, který se mi stal během mého působení v televizi Nova a jež se mě mimořádně dotkl. Kdybych se možná na chalupě díval do hořícího krbu, nebral bych si to tak. Účinkoval jsem v pořadu Prásk, spolupracoval s partou lidí, s níž jsem se v létě vypravil na dovolenou do Itálie. Ocitli jsme se v letovisku, kde byly slunečníky a lehátka vyrovnány v řadě, jak cvičenci na Spartakiádě. Připadal jsem si tam víc jak na mírové slavnosti, než na dovolené. Ale vyvážela to okolnost, že se sešla parta bezvadných lidí, takže nakonec na to vzpomínám rád. Domů jsem se vracel s kamarádem v jeho džípu a když jsme projížděli Vídní, tak mi v koloně zazvonil telefon. Volal mi redaktor bulvárního deníku Aha, který mi sdělil, že mi přeposílá mail, jež jim někdo do redakce poslal a týká se mě. A byli by v redakci rádi, kdybych se k němu vyjádřil. Samozřejmě jsem to slíbil a za chvíli si v telefonu četl cosi, co jsem vůbec nechápal. Slova plná zášti, nenávisti, nesmyslných obvinění od vydírání přes prostituci až k tomu, že jsem v Brně prodával drogy. Četl jsem to snad pětkrát po sobě a nedávalo mi to žádný smysl, protože jestli jsem se v životě od něčeho držel ve velké vzdálenosti, pak to bylo všechno to, z čeho jsem byl obviňován, včetně drog. S nimi jsem neměl absolutně žádné zkušenosti. Trvalo mi 20 minut, než jsem byl schopný mail přečíst kolegům v autě. Jarek Rác nad tím mávil rukou s tím, že je to blbost a mám to smazat. Dlouze jsem o tom přemýšlel. Pak zavolal redaktorovi z Aha, že nic z toho nemůžu komentovat, protože vše je výmysl. Jehož cílem může být jedině snaha mě poškodit, očernit, ublížit mi. Redaktor moje vysvětlení přijal a slíbil mi, že nic z toho publikovat nebudou. Jenomže já to z hlavy nemohl dostat, ani jsem to nesmazal. Navíc redaktor udělal jednu chybu. Přeposlal mi to i s původní hlavičkou, kde byl kontakt na pisatele. A možná ani chybu neudělal a poslal mi to schválně. Každopádně jsem měl možnost reagovat, i když jsem tušil, že jméno Janáček, které je tam uvedeno, bude zcela jistě nepravé. 3 dny jsem o tom dumal a pak se obrátil na kamaráda, který mi doporučil soukromého detektiva Martina Baťhu. Jehož jméno uvádím schválně, aby to eventuálně bylo dohledatelné, kdyby mi někdo nevěřil. Martinu Baťhovi jsem vše vysvětlil, řekl mu, že sice mám na svém kontě řadu špatných rozhodnutí, spoustu věcí, za které se stydím, ale z tohoto mailu není pravda vůbec nic. Proto bych strašně rád věděl, kdo to napsal. Detektiv zakázku přijal, za 3 dny mě opět navštívil a začal s tvrdým výslechem. Ovšem vyslýchal mě, takže jsem začal litovat, že jsem do toho šel a způsobil si ještě mnohem větší trauma. Nicméně detektiv už věděl, že mail přišel z Brna, a tak ode mne chtěl seznam lidí, s nimiž jsem se v Brně znal nebo je považoval za kamarády. Tohle jsem splnit nemohl, těch lidí by byly stovky. A tak nechal na text mailu vypracovat znalecký posudek, z něhož vyplynulo, že pisatel má minimálně střední, ale spíš vysokoškolské vzdělání, že je to staromilec, že má vlastní problémy. Snažil jsem se to na někoho napasovat, ale nedařilo se. Popis se hodil na spoustu lidí. Detektiv tedy na mail odepsal s tím, že je externí redaktor Aha a potřebuje kvůli článku další informace. Přišla odpověď,
a obsahovala výčet dalších mých smrtelných hříchů, opět neexistující podpis, nicméně díky tomu a několika dalším mailům byly k mání další informace. Detektiv už věděl, z které části Brna maily chodí, že pisatel má zřejmě zaměstnání se stálou pracovní dobou, protože píše buď ráno před 9. nebo odpoledne po 4. S novými informacemi se začal okruh možných pisatelů zužovat a zůstalo asi 15 lidí z Brna. Detektiv poté napsal anonymovi, že článek vyjde za 2 dny na titulní straně deníku. Dokonce si vymyslel titulek a pisatele požádal o kontakt, aby mu mohl být zaslán honorář 12 tisíc. Kontakt přišel, ale byl to pro mne neznámý člověk, určitě někdo nastrčený. A tak následoval další mail s žádostí o číslo mobilu, protože je třeba něco povysvětlit. Tehdy konečně udělal anonym osudovou chybu a zavolal. Když mi pak detektiv pustil záznamy 2 telefonních hovorů, hned jsem poznal, o koho jde. Byl to jeden brněnský novinář, který se stal tiskovým mluvčím justiční instituce sídlící v Brně a kamarádi jsme nikdy nebyli, ani nepřátelé jsme nebyli. Znali jsme se. Nechápal jsem. Když jsme se pak ve 3 setkali v Brně a detektiv mu pustil ony telefonáty, dotyčný se rozplakal, omluvil se mi, dokonce uhradil náklady za služby soukromého detektiva, ale stejně jsem to nechápal. Ani poté, kdy mi poslal dlouhý mail, v němž se mi snažil své pohnutky objasnit, prý mi závidí, že jsem vidět. A to jsem chápal ještě méně. Kdyby mě díky jeho mailu vláčel na svých stránkách bulvár, pak bych přece byl viditelný ještě víc. Zkušenost to ovšem byla k nezaplacení. Anonymů jsem dostal během života velmi málo, asi 10 nebo 12. 90% z nich bylo z Tišnova, což mě nepřekvapilo. Ostatně u několika lidí jsem si to vykoledoval sám. Ale ten brněnský mail byl tak tvrdý, že jsem se chtěl pravdy dopátrat za každou cenu. Od té doby jsem toho člověka potkal asi 2x, vždycky utekl. Sice jsem mu odpustil, ale nikdy mu to nezapomenu. Je to cenná zkušenost a naskočí mi v paměti pokaždé, když si říkám, že si někoho příliš pouštím k tělu. Ale nevím, jestli se z toho vůbec dá poučit. A zajímalo by mě, jak často si na to vzpomene dotyčný a jestli také on považuje tento zážitek za poučný. No a jako vždycky, i tentokrát jsem hledal nápovědu v písňových textech. Špína je velmi relativní pojem, někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem, někomu nepomůžou mejdla ani louhy, kam sáhne, všude dělá černý šmouhy. Karel Plíhal.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Miloš Zeman je naším hostem.

0: Zdravím tě, pane prezidente.
1: Zdravím tě, Ksavere.
0: Máme pár hodin do evropských voleb, tak bych prosil, kdybychom mohli teď začít těmi evropskými volbami. Jsou důležité?
1: Ano.
0: Proč?
1: No, v daném případě především proto, že mohou být i referendem o současné vládě.
0: No, co se může stát v případě, že by pro aktuální českou vládu ty volby nedopadly dobře?
1: No, tak já bych tady připomněl jednu analogii. Když Vladimír Špidla prohrál evropské volby, tak to pro něj nedopadlo dobře. Na druhé straně vláda asi bude čekat na další případný úder v krajských a senátních volbách, případně až v parlamentních volbách, ale v každém případě jí to nepomůže.
0: Mm-hmm. Spousta komentátorů, nebo většina, tvrdí, že se letos u těch evropských voleb dočkáme nějakého překvapení. Tak já se ptám Miloše Zemana, jak by to překvapení teoreticky mohlo vypadat?
1: No, já nejsem ten, kdo očekává nějaké velké překvapení. Očekávám posílení a nemám odvahu říci, jestli výrazné nebo slabé, těch takzvaně v dobrém slova smyslu konzervativních sil, které budou kritizovat Green Deal, migrační pakt a další zločiny Evropské unie.
0: Kdo z těch malých subjektů nebo z těch menších doposud tedy s výjimkou paní Konečné nepůsobící v Evropském parlamentu má podle tebe Miloši šanci?
1: No tak já nechci nikomu dávat polibek smrti, protože kdybych řekl, že ten či onen neuspěje, tak by mě pak případně obviňoval z toho, že jsem to způsobil, ale jak víš, takovou moc zdaleka nemám. Ale ano, Kateřina Konečná zřejmě uspěje, minimálně ona sama, protože je velmi dobrá v těch televizních diskuzích. A čekal bych, že i motoristé spojeni s přísahou urvou alespoň jeden mandát. Pokud jde o ty zbývající menší strany, netroufám si odhadovat, protože toto je de facto spor mezi koalicí Spolu a skrytou koalicí ANO a SPD. A ti menší hráči, tam bych očekával, že naopak jejich hlasy budou odsáty těmito dvěma většími bloky.
0: Vím, že je vrcholně neslušné ptát se někoho, koho bude volit, proto se neptám, koho budeš volit, ale zeptám se, jestli už jsi napevno rozhodnutý.
1: Ale já ti to klidně řeknu. Podívej se, Ksavere, kdybych měl tři hlasy, tak jeden dám hnutí ANO, druhý straně Svoboda a přímá demokracie, tedy SPD, a třetí straně Česká suverenita, sociální demokracie, zkrátka ČSSD. Ale protože mám jenom jeden hlas, dám ho své přítelkyně Kláře Dostálové.
0: Mimochodem, viděl jsem na fotografii na Facebooku, že tě navštívil i pan doktor Knot z té kandidátky, diplomat, muž hovořící mnoha jazyky. Znamená to, že se také znáte, protože ptám se i na ten druhý kroužek, protože můžeš dát dva.
1: Já vím a budu o tom uvažovat. Děkuji za tip. On, myslím, byl náš velvyslanec v Norsku.
0: V Norsku, že jo? No. Myslím, že v Rakousku.
1: Byl to velmi dobrý diplomat.
0: Ano, ano, ano. Tak teď, jak hodnotíš, Miloši, tu atmosféru, která tentokrát před těmi volbami tak nějak v té společnosti je? Za prvé, slyším část lidí, které to vůbec nezajímá, a část lidí, kteří jsou jak posedlí na počkání se pohádat s kýmkoliv, co je správně a co je špatně. špatně, tak bude to znamenat tady ta atmosféra vyšší účast u voleb, třeba nad 35%.
1: Chtěl bych být Xaver optimista, chtěl bych věřit, že právě díky obecné naštvanosti se ta volební účast zvýší. Nicméně v odpovědi na tvoje otázku, tak asi to heslo anti-Babiš nebude příliš zabírat, protože Babiš nekandiduje. A na druhé straně se z jedné strany bude neustále opakovat věta o zaprodancích a samozvancích, ale o extremistech a populistech. No já jsem svůj projev na sjezdu SPD ukončil slovy: milí extremisté a milí populisté, mám vás rád, vážím si vás a přeji vám úspěch. Takže tato fráze do nekonečna opakovaná je něco tak ubohého, že by si inteligentnější členové vládní koalice měli najít něco lepšího.
0: Mimochodem, poslední dva dny všude, kde kliknu na internet, čtu o té slavné debatě o tom duelu pana Filipa Turka a paní Danuše Nerudové. Nevím, jestli jsi to viděl.
1: Viděl.
0: A co o tom soudíš?
1: Tak podívej se, Filip Turek byl hodnocen jako naděje a nová politická generace. Nechci mu ublížit, protože si myslím, že tou nadějí stále ještě zůstává, ale jeho výkon v té debatě byl velmi slabý. Že byl slabý i výkon Danuše Nerudové, to se dalo tak trochu předpokládat, ale Turkův slabý výkon byl překvapením. Já to přičítám určité nervozitě z velké televizní diskuze. Je přece jenom dobré jich absolvovat několik desítek a mít tento trénink. Nemyslím si, že ho to definitivně pohřbívá, ale je objektivní říct si, že se mu to nepovedlo. Mm-hmm.
0: Pojďme ještě na ten Evropský parlament jako celek. Vypadá to, že se tam teď ty síly nějakým způsobem promíchají, protože spousta zemí, nebo ve spoustě zemí je podobná nálada jako v České republice. Co by se muselo stát, pane prezidente, řekni nám prosím, jak by to vypadalo, aby ta Evropa, Evropská unie nabrala jiný směr?
1: No tak samozřejmě, že tady existují velmi silné konzervativní frakce, takzvané sociálně demokratické frakce a o něco slabší liberální frakce. A do toho teď zasahují nové frakce, například ta identitářská, o které si myslím, že má naději. Takže jestliže se tyto nové frakce spojí, řekněme, s konzervativci, kteří už v Evropském parlamentu jsou, tak je naděje určité revize jak migrační politiky, tak Green Dealu. Mm-hmm.
0: A spousta lidí a hodně těch politických stran a hnutí říkají, že Green Deal je hlavní téma volební těchto voleb. Mám někdy obavu, že občané, my obyčejní občané, si neumíme moc dobře představit, co všechno ten Green Deal je. Neexistují třeba nějaká zapomenutá, srozumitelnější témata?
1: No tak samozřejmě, že srozumitelnějším tématem je migrace, která evidentně vedle Green Dealu bude frekventovat. Nicméně, já jsem teď četl jednu zajímavou analýzu a poučil jsem se. Víš, jaký je obsah CO2 v atmosféře? 0,004%, tedy tisíciny procenta. Argon má asi tak 1% a o zbytek, tedy 99%, se podílí kyslík a dusík. No a to je vše. To za prvé. Za druhé, Evropská unie produkuje 8% světových emisí CO2. Daleko nejvíc má Čína, ale i Rusko a Spojené státy, nehledě na další rozvojové země. No a konečně za třetí, v současné době platí, že když vybuchne jedna jediná sopka, tak ta vychrlí do atmosféry mnohonásobně větší množství CO2 než celá lidská civilizace, aniž bychom to mohli ovlivnit. Tyto tři skutečnosti jsou podle mého názoru jedním z důvodů zpochybnění celého Green Dealu jako podnikatelského projektu, jak zbohatnout na solárních, větrných a dalších elektrárnách.
0: Jak si mám vysvětlit, že žádná z politických stran ani hnutí, které kandidují do Evropského parlamentu, nezvedají téma celkové zadlužení Evropské unie, které se pohybuje kolem 97%, jsem četl nedávno. A myslím, že člověk, každý z nás, který nějak hospodaří s penězi, si říká, že to je hodně. Čím to je, že toto není téma?
1: No tak viděl jsem včera v televizi debatu předsedů některých kandidujících stran a myslím, že to byl Tomio Okamura, který zmiňoval u jednotlivých zemí to zadlužení, ať už je to Francie, Belgie, Španělsko a další země. Takže není pravda, že by se tomu nikdo nevěnoval. Pravda je, že je to méně nápadná problematika, než třeba problematika ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. To je jistě fakt. To zadlužení má dlouhodobě rostoucí tendenci a já bych k tomu jenom dodal, že stejně tak roste u nás nikoli pouze zadlužení státu, který je vyjádřeno těmi kumulativními rozpočtovými deficity, ale i zadlužení domácnosti, tedy občanů, a zadlužení firem. Například čeští občané jsou zadluženi, pokud mě paměť neklame, asi 3 biliony korun, což jsou 3 české státní rozpočty. A nejhorší na tom je ta rostoucí tendence. No v historii tato rostoucí tendence dluhu končila většinou státním bankrotem. Já nechci tvrdit, že to bude i u nás, ale v každém případě ty ratingové agentury minimálně zhorší rating těchto zemí. Díky tomu budou mít horší úvěrové podmínky a díky tomu se dále zpomalí ekonomický růst, který je už teď v podstatě nulový.
0: Před pár dny proběhla v médiích zpráva, že brněnský Zetor, slavná to firma, slavná to továrna, propouští více než polovinu zaměstnanců. To proto, že už před časem avizovali, že část výroby přesouvají tuším do Indie. Já se postupně dozvídám, kolik českých firem krachuje díky vysokým cenám energií, díky vysokým daním, díky vysokým nákladům na zaměstnance a tak, odvodům zejména. Pozorujeme něco, čemu by se dalo říct postupná likvidace českého hospodářství?
1: No tak samozřejmě, že těch podniků, jak si sám říkal, je víc. Já bych jako druhý příklad uvedl Diamo, jo, který má zahlazovat důlní škody a provozovat některé elektrárny nebo doly. Ale ten základní důvod, proč jsou v obtížích zejména ocelárny, Vezmi si příklad Liberty, a nejenom té, v Ostravě, která má několik tisíc zaměstnanců a ti už dlouhou dobu nedostali výplaty. Energeticky náročné podniky obecně, tedy nejenom ocelárny. A tady je i další příčina toho úpadku a přesunu výroby, dejme tomu, do Indie. A tou příčinou jsou emisní povolenky. Za posledních 10 let jejich cena vzrostla zhruba 10x. To znamená, musí se odvádět za znečištění životního prostředí, což by bylo v pořádku, kdyby to neničilo tento průmysl.
0: Mm-hmm. No, je to začátek, nechci říkat konce, ale začátek velkého průšvihu?
1: No, když se podíváš na poslední údaje, jak o naší, tak o německé ekonomice, na kterou jsme velmi navázáni, no tak zjistíš, že tam je v podstatě stagnace. Nechci mluvit o poklesu, ale o stagnaci. No a z toho samozřejmě vyplývá, že když ostatní země rostou, no například i ta Čína, ale konec konců i ta Indie, no tak naše zaostávání za nimi se prohlubuje a tím se zhoršují i celkové směnné podmínky. Takže ano, nedá se počítat s růstem životní úrovně, ale dá se počítat s růstem závisti vůči zemím, kde ta životní úroveň roste.
0: Teď tě, Miloši, možná potěším. XTV natočila v minulém týdnu obsáhlý rozhovor s Viktorem Orbánem, přímo v Budapešti. Mimochodem v tom rozhovoru o tobě pan Orbán hezky mluví, ale mimo jiné tam například říká, že ho mrzí přístup paní Pekarové, pana Fialy směrem k Maďarsku. Říká, že oni myslí na budoucnost, proto neodpovídají stejným tónem a dělají, že to neslyší. Mnozí lidé to považují za takové školení pro tyto naše představitele. Jaký je tvůj pohled na věci, na názory Viktora Orbána?
1: No tak objektivně měřeno dlouhodobými volebními výsledky je Viktor Orbán nejúspěšnější evropský politik, což mimochodem ocenil i Donald Trump při nedávném setkání s Orbánem. Za druhé, já si myslím, že je třeba s úsměvem vyčkat teď už jenom rok a půl na výsledky českých parlamentních voleb. A pak budeme s dojetím vzpomínat na některé české politiky. Nebudeme je, protože jsme zdvořili, posílat na smetiště dějin. A až se česká politická scéna uklidí, tak jim popřejeme, aby měli dostatek času věnovat se svým koníčkům.
0: Dobře. Mimo jiné v tom rozhovoru pan premiér Orbán říká, že kdyby byl Donald Trump prezidentem Spojených států, teď v těch posledních letech, tak by nebyla válka na Ukrajině. Dá se tomu věřit?
1: Je to jedna z možných hypotéz. I když některé nadnesené výroky, například, že je schopen zastavit tuto válku za 24 hodin, jsou opravdu podle mého názoru nadnesené. Nicméně, i kdyby to bylo 48 nebo 72 hodin, tak by to pořád bylo dobře. Putin se teď dopustil jisté zlomyslnosti, když se ho novináři ptali, koho by uvítal jako vítěze amerických prezidentských voleb, tak uvedl Joe Bidena, což asi Bidenovi příliš velkou radost neudělalo. Ale myslím si, že s Trumpem by si mohl rozumět. Mm-hmm.
0: Teď pojďme ještě krátce k atentátu na pana Roberta Fica. Ty se, Miloši, vyjádřil pro Parlamentní listy a myslím, že tam zaznívá i tato věta. K atentátu dojde i v České republice. Uh-huh. Myslíš si, že ta nálada v té společnosti je opravdu i u nás tak katastrofální, že může nějakým způsobem vyprovokovat jednoho jedince?
1: Ale samozřejmě, že ano. Konec konců Robert Fico předpověděl atentát na něj před asi rokem. Nemluvil konkrétně o sobě, mluvil o atentátu na významného slovenského politika a bohužel tato předpověď se splnila. Podívej se, Xavere, v každé společnosti je určité procento psychopatů. Teď nemluvím o hloupých lidech, teď mluvím o psychopatech, což je něco trochu jiného. Jestliže je nenávistná atmosféra vytvářená jak politiky, tak zejména médií, protože média jsou tou nenávistí v podstatě živí, tak v takovém případě je jenom otázka času a tak trochu i náhody, kdy některý z těchto psychopatů vezme pistoli a půjde střílet. Takže protože i u nás a nejenom na Slovensku je nenávistná atmosféra a ta se bude stupňovat. Evropské volby jsou jenom předstupeň, ale zejména před parlamentními volbami se bude stupňovat, tak samozřejmě nic takového nemůžeš vyloučit. Řešením je posílit kapacitu ochranné služby, no a doufejme, že k tomu dojde.
0: Miloši, jsem rád, že jsi nás navštívil opět k rozhovoru. Těším se na další. Přeji šťastnou ruku u voleb a díky za to, že jsi tady byl. Měj se pěkně, ahoj.
1: Ahoj a až se uvidíme příště, tak se ukáže, že šedivá je teorie a zelený je strom života, jak pravil Goethe, a že to dopadlo úplně jinak.
0: Děkuju, ahoj.
1: Ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
1: Že udělají tedy co přesně?
0: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
1: Ano.
0: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
1: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
0: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
1: možnosti. Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře, a včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
0: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
1: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo? A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny. Radio Xaver.

0: Rádio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
2: A už se ten slib stihl nesplnit?
1: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád, kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

Sestra Radmila je o 4 roky starší, nikdy jsem jí moc nerozuměl, což přetrvalo dodnes, ale ctím ji jako starší a rozumnější, chytřejší a vzdělanější sestru. Je racionální, pragmatická, vystudovala pedagogiku, má doktorský titul, je ředitelkou základní školy v Tišnově, navíc úspěšná komunální politička. Vždycky hodně četla, což předpokládám, že dělá dodnes, a naše zájmy se v dětství hodně míjely. A to vlastně přetrvalo. Máme stejný hardware, ale software nikoliv. Já mám zřejmě o hodně levnější. Nejsme sourozenci, kteří vzájemně a detailně sledují navzájem své životy a mají pocit, že by měli nějak zasahovat. Já jí do ničeho nemluvím a ona mě zaplať pánbu taky ne. Oceňuji a vždycky jsem oceňoval, že statečně přijímá styl života, jaký jsem si vybral já. To musím uznat, protože by to mohlo být taky tak, že by si to představovala jinak. Na rozdíl ode mne založila rodinu, má manžela a syna. Tím pádem udělala z naší maminky tchýni a babičku, statínka tchána a dědečka. To mě samozřejmě těší, protože rodiče tím pádem netrápí, že já sám jsem rodinu nezaložil. Zkrátka jsem to neuměl. Sestřin manžel je duší nádražák, ostatně z nádražácké rodiny pochází. Dnes vede naší rodinou restauraci v Chaloupkách, která se časem proměnila v hospodu. Tu po sametové revoluci mý rodiče koupili, ovšem já sám jsem tam už předtím po vyučení pracoval jako vedoucí. Nebyl jsem však v téhle roli žádný zázrak. Studoval jsem vedle toho hotelovou školu a hlavně moje hlava už se nacházela v úplně jiném světě. Byla plná muziky a problematika správné pivní pěny, gulášů a kasírtaček se mě dotýkala jen v nezbytně nutné míře. Měl jsem nepořádek v papírech, nerozuměl jsem účetnictví a moje tamní jediná spřízněná duše, paní Jindra Vejrostová, měla plné ruce práce s tím, aby hasila požáry, které jsem nechtíc zapaloval. Byla to úleva, když přišla revoluce a s ní možnost podnikání, které se rodiče chopili. O hospodu si požádali, byla jim přiklepnuta a já jim ji jako zaměstnanec restaurací a jídelen Brno venkov předával. A vyšly najevo strašné věci. Například ve skladu bylo 20 kilo kmínu. Z legrace někdo spočítal, že je to zásoba na několik desítek let. Kde se tam kmín vzal? Netuším. Asi jsem si ho při objednávkách s něčím spletl, nebo jsem zaměnil deka za kila, kdo ví. Ovšem moc bych za to nedal, že tam těch 20 kilo je dodnes, kdy to vede můj švagr. Restaurace v Chaloupkách byla vždy vyhlášená domácí kuchyní, kterou vařila moje máma. Stojí na hezkém místě, kde je cíl mnoha rodinných výletů a díky lyžařskému vleku je tam živo po celý rok. Naši si vzali úvěr a zmodernizovali ji, za mého působení se tam ještě topilo v kamnech, takže personál vedle obsluhování přikládal. Maminka šla s dobou, když se začalo diskutovat o kouření, hned vytvořila nekuřácký salonek, sledovala gastronomické trendy, takže se tam lidi těšili. Mýval jsem vždycky velkou radost, když někdo z českého showbiznisu nebo z mých brněnských kamarádů se tam zastavil a dal si od mamky perfektně uvařené jídlo a stejně perfektně je obsloužil táta. A pak mi o tom vyprávěli třeba Štefan Margita s Hanou Zagorovou, Věra Galatíková s Ladislavem Frejem nebo Jitka Molavcová. Ale čas nezastavíš, táta už práce nechal úplně a stará se o psa a zahrádku. Máma tam jde občas pomoci, ale restaurace v Chaloupkách už je jiná. Naposledy mi přišla SMS-ka od kamaráda Jirky Sokola, který se tam stavil na kole s nějakou partou. Psal, že tam byli na obědě a duch paní Veselé už tam není. Odepsal jsem mu, že duch paní Veselé je naštěstí doma. Můj synovec je rovněž v týmu restaurace. Je to slušný chlapec, nefetuje, nepije. Má narozeniny den po mně, 26. prosince. A jak říkala Helena Růžičková, lidé narození kolem Vánoc mají sice hezký život, ale komplikovaný. Naštěstí Honza je výjimka, která potvrzuje pravidlo, protože zatím nemá život komplikovaný v ničem. Jen se bojím, aby někdy na Heleně na slova nedošlo. Jí dost často osud dál za pravdu. Když dnes do Tišnova přijedu, zjišťuji, že tam nikoho neznám.
Už je to skoro 20 let, co jsem odešel. V poslední době se mi stává, že mě osloví někdo z mladých kluků a holek. Zrovna onehdy na jedné benzince se se mnou chtěli vyfotit mladí rodiče s miminkem s tím, že jsou také z Tišnova. Tišnov je dnes jiný, než býval. Fotbal na ulicích už se nehraje a děti ryby rukama také určitě nechytají. Navštěvují kroužky a hrají fotbal či tenis pod vedením trenérů, psychologů, výživových poradců, motivačních asistentů a já nevím koho ještě. Navštěvují různé specialisty, kteří řeší jejich problémy s čtením, psaním či počítáním. Pro všechno jsou stanoveny přesné diagnózy. Nikdo už o dítěti neřekne, že je blbec. Nýbrž dyslexik, dysgrafik, dyskalkulik, dyspraxitik či dysortografik. Stačí si vybrat. Dnes je všechno takové vznešené a často falešné. Pan učitel Gracias odpočívá na hřbitově, stejně jako naše babička, a samozřejmě řada dalších lidí, které jsem si v podvědomí se svým životem spojil. Často si na ně vzpomenu. V místech, kam jsme chodili jako kluci kouřit, je dnes městský park, hotel Květnice na náměstí, kam jsem jako dítě chodil za tátou a pak se tam vyučil číšníkem, je zavřený a chátrá. Cukrárna, kde byla naše babička vedoucí, už také není a kluci v létě, místo aby chytali pstruhy do ruky, jezdí do Chorvatska nebo letí na Malorku. Jakoby se tam kus mého života zastavil. Nedávno jsem se byl podívat na kus zříceniny hradu Vickov, kde stával pionýrský tábor. Sedl jsem si na kámen, který vylézá ze země a já na něm sedával roky a čekal jsem, až se od někud ozvou hlasy děcek a začne hrát kytara. Vydržel jsem tam sedět asi 3 hodiny a neozvalo se nic. Tak jsem v duchu poděkoval, že jsem to všechno prožil a odjel zpátky do Prahy. Tak dal jsem sešit do kapsy a starou tornu na záda si hodil a vydal jsem se přes lesy tam, kam jsem kdysi s touhle partou.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel. A ještě jste někde říkal, pane profesore, a to nevím, jestli byla spíš legrace.
2: No.
1: Máte velký
2: smysl. Asi většinou. No.
1: Prohum, aha. Ale přesto se na to zeptám, že se snad někde vyvíjí nějaký robot, to jste říkal vy, který se nějak strčí do těla a on tam třeba dva dny žije svým životem a pak začne za dva dny něco dělat.
2: Na to jsem někde narazil v nějaký literatuře. Byl tam i takový obrázek u toho.
1: No to musíme mít toho robota, kde se to prodává.
2: No to já nevím, kde se to prodává. To bude v nějaký výzkumný experimentální zařízení s největší pravděpodobností. To budou buď Japonci nebo Američani. Ne, tomu tam zašijou. Tohle bylo v břiše, to, co jsem viděl, a co to tam udělalo, to nevím, já to tak pozorně, ten článek nečetl, taky už je to dost dlouho, ale opravdu takovýhle jako
1: endo. Si představ, že sedím doma u té televize.
2: A on si operuje.
1: A teď, a pozor, teď tam slyším nějaké zvuky, teď operuje. A třeba nějaká dobíječka, nebo tam musí být, kladl
2: jsem si milion otázek. To musí mít nějaký zdroje energie. Ono to bylo dost veliký, to, co jsem viděl, ten obrázek, taková tyčka, jakoby.
1: Ale u nás to není zatím.
2: Ne. Já myslím, že to ani není cesta, kterou by ta medicína šla.
1: Tak, prosím, vy sám osobně oznamujete pacientovi a rodině, že nádor je neoperovatelný, se ptá. Asi to musí být hrozné chvíle. Je lepší postavit pacienta a rodinu hned před zeď a nedat mu naději?
2: No samozřejmě, že to jsem já, kdo to těm lidem říká, ale to je o podání. To je ve skutečnosti o tom, jak to těm lidem člověk vysvětlí. A nějaký stavění před zeď.
1: On to myslí obrazně. To,
2: já vím, že to myslí obrazně, ale to tam není, to neděláme. Každý člověk má v sobě naději. To je jedna z nejsilnějších emocí. A i ten člověk, který má neřešitelný nádor, který se nedá třeba operovat opravdu, nebo i když ho operujeme, tak víme, že zrecidivuje a víme ze statistik, že s tím přežije 12 měsíců, tak já mu přeci nemám právo tu naději vzít. Já mu ji musím nechat, tu naději. Tu já mu nemůžu rozmlouvat. A ve skutečnosti to ani v přírodních vědách nejde, protože to není jak v technice, kde A vede k B. V medicíně to A nemusí vést k B. Tam je opravdu neuvěřitelné spektrum možností a neuvěřitelná variace toho, co se může stát a nemusí. A samozřejmě, že jsou výjimeční nádory, který zahubí během týdne, ale na druhou stranu i to, co je super zhubné, tak může vydržet leta, že ty výjimky tam jsou. Takže já to vždycky těm pacientům vysvětluji, a ono je to i zcela správně, že je to Gaussova křivka, tohleto. A já nevím, kde ten pacient je na té Gaussově křivce. Mm-hmm. Jo, takže tohleto je, my nejsme v Americe, kde je na to ta společnost nastavena, aby se mu řeklo, ano, máte 6 měsíců, zařiďte si, že jo, všecko, co ještě potřebujete a takovýhle. To není evropský styl, tohleto, takže my se v tomhle chováme, si myslím, mnohem jako milosrdnější. A medicína není jenom o tom léčení, ale i o milosrdenství. Že?
1: Já bych se ještě s dovolením vrátil k vašemu tatínkovi, protože mně se moc líbí historka. Já vím, že už jste ji někde říkal. Ale grand finále profesní vašeho tatínka. Nevím, proč je to takové milé. A ne každý to slyšel. Řekněte to.
2: Tu hemisférektomii, půlka mozku.

0: V krči to bylo, nebo?
1: V krči. My děláme pár dětí vždycky v krči za rok a jedna naše doktorka je tam trvale a tam je v celku aktivní dětská neurologie. A oni se zabývají i epilepsií a u jednoho typu onemocnění prostě řešení pro ty nestišitelné epileptické záchvaty je hemisferektomie, což znamená uříznout půlku mozku, která je stejně nemocná. Že? A mě tato operace byla vždycky šíleně protivná. Nesedělo mi to a nikdy jsem se o to jako nejevil zájem. Ta holka, co tam je, taky ne. No a najednou neurologové to chtěli, tu hemisferektomii. Tak jsem uvažoval, co, a samozřejmě jsem si vybavil, že táta je dělával, když byl v Motole. Tak kolik mu mohlo být? 75, 80. Tak jsem řekl, tati, nezašel bys to tam jako do té krče udělat, a on vyrazil rád. Neuvěřitelně se bavil, ten personál se taky bavil, táta vyfik excelentní operaci, měl to vcelku rychle hotový a byl na sebe neuvěřitelně pyšný, velmi obráměně. No ale co čert nechtěl, za 14 dní tam byl druhý pacient s tím tež, což normálně člověk vidí jednoho za 20 let, že jo. A tak jsem nad tím ani moc neuvažoval a říkal jsem, hele, tati, ve středu jdeš do krče, je tam zase hemisferektomie. Řekl, ne.
0: A jak si to vysvětlujete?
1: Taky... Já nevím, já si myslím, že si to vyzkoušel, že si sám sobě prokázal, že prostě umí. To umí, že je schopen tohleto ještě udělat, že jo. A jednou mu to ale stačilo.
0: A popravdě měli jste obavu, jak to dopadne?
1: Ani ne. To, táta byl natolik zodpovědný, že by, kdyby si myslel, že to nedokáže, tak by to rovnou jako odmít. Jo? On v tomhle měl táta fantastický čuch.
0: Zážitek pro ty kolegy.
1: To určitě byl. Mě teďka se přiznám, že mě mrzí, že jsem tam nešel se na to podívat, protože to muselo být jako
0: určitě
1: výborný.
0: Říkají ale... anesteziologové, tak říkají, já jsem jednou si zaoperoval se starým
1: jako,
0: Benešem.
1: No, jako ty instrumentářky, ty byly z toho nadšený. Ty byly jako opravdu, těm se to líbilo, těm anesteziologům asi taky. Takže ono to je fajn, ale myslím si, že právě takhle jako ta jednorázová akce toho táty bylo nesmírně chytrý a nesmírně takový jako...
0: Už se stalo někdy, že váš syn, který dělá tu profesi, přišel pro radu, nebo to tak nechodí?
1: Ona to není ani rada. Samozřejmě, já jsem tátovi taky, když jsem sloužil jako mladý sekundář, tak jsem zvedl telefon, že jo, starý nebyl doma, tak jsem zavolal tátovi. To byla jedna z výhod, že jo, toho rodinného zázemí. Tak syn to dělá spíš tak, že se poptá. Jo, takovým tím stylem jako, hele, já bych šel tudy to, takhle bych to udělal, já mu buď řeknu jo, nebo mu řeknu, že si myslím tohleto, tamhleto, ale že by vysloveně jako chodil moc pro rady, to ne.
0: A on vám dnes může třeba, chápu, ale jsou komplikované věci.
1: Ale jo, samozřejmě, že diskutujeme.
0: Mladý Karel taky chodil za starým Sovou.
1: Ale vlastně. No. A pak starý Sovšova šel s ním někam na vesnici dělat praktika.
0: No, on přece říkal, že to je to, co chce každý doktor zažít, operovat po boku svýho syna.
1: Tak já byl s tátou na sále asi 4x za život, možná ani to ne. A s mladým jsme byli spolu na sále taky asi 2x nebo 3x, když byl ještě na škole. Jo, jinak jsme se nějak v tomhle tom míjeli a asi je to i docela dobře. Já nejsem nějaký příznivce toho nepotismu, který si myslím, že vede ke koncím civilizací a všem možným neplechám, takže jako v tomhle tom duchu to nějak nefunguje, ale samozřejmě pošle mi snímky a říká, hele, to bys udělal, to samozřejmě, a já se vždycky zeptám, tak to si dělal tenhle týden. A
0: to takhle.
1: To jo.
0: No a stěžuje si někdy na to, že to je těžký s tím jménem?
1: No, to jsou takové věci, o kterých moc nemluvíme. Ono je to těžký a lehký na jednu stranu. Jo. Na jednu stranu je to lehký, protože člověk po škole přijde do špitálu a už to zná, protože v tom vyrost, že jo, a denně se o tom mluvilo, takže nepřijde do nového prostě a není tak úplně vyděšený z nového prostředí a z nových věcí. Takže v tomhle je to výhoda. Pak je to logicky ta výhoda toho, že se člověk poradí. Ale pak jsou tam taky nevýhody. Já cokoliv jsem kdekoliv přednes, že jo, prvních 10 let kariéry, tak řekl, no jo, tomu napsal táta, jo, a takovýhle. A ono to velmi brzo začalo být naopak, protože táta moc obratný s tímhletím není, takže jsem udělal diapozitivy a takovýhle, takže nakonec jako víceméně jsme si v tomhle to moc nepomáhali. Jo, to ani nebylo nutné, ale Výhoda to je, je to víc výhoda než nevýhoda, to bych jako lhal. Jo, že se dědilo to a medicína je tovarišská. Vy se to od někoho učíte. A jestli je něco, co v té medicíně je důležité, tak je to to uvažování. A to jsem nepochybně jako od táty pochytil. Ten systém prostě toho uvažování a takovou tu určitou kreativitu, to, že v tom dokážu nacházet to zajímavé a to, co jako by třeba stálo za to zpracovat a udělat z toho publikace podobně, tak to mám nepochybně od táty.
0: Rozumím. A když tak o tom ještě přemýšlím, tak kdybych ležel jako běžný pasant v nemocnici a přišel za mnou docent Vladimír Beneš a já bych říkal, to je dobrý, ten jeho táta je ten slavný Beneš, když Bonny už ono možná zavolá tátovi. Takhle bych asi uvažoval jako pacient a to určitě tak je, to si neříkejme, že ne.
1: No já ale ne, že bych tam šel za ním něco.
0: No to ne, ale jako, říkám si.
1: Jako asi jo, kdyby bylo, takhle, je pár věcí, s kterýma já nepochybně mám v republice nejvíc zkušeností. Jo, takže předpokládám, že kdyby něco takového přišlo synovi, takže mě poprosí, jestli bych to nepřišel udělat, ale to bude jeden za pět let. Jo. Stejně tak, jako dělám tyhle ty věci třeba u nás na klinice já. Jo, to je jasný, že jo? To je logický, protože to je něco, čemu se říká volume dependent outcome. Výsledek závislý na objemu. Čím víc toho operujete, tím lepší máte výsledky, protože to víc umíte. Jo, když děláte něco jednou za rok, tak je to dobrodružství, že jo. A co je základní vlastnost dobrodružství? To je riziko.
0: No jasně,
1: to rozumím. A to nenesu já, to nese to ten pacient.
0: Takže rutina tady hraje ve
1: prospěch. Rutina hraje ohromnou roli.
0: Pacientů.
1: Ohromnou.
0: A ještě jsem slyšel, pane profesore, že na některých pracovištích to chodí tak, že ten zkušený člověk, ten profesor, který tam jako je duše toho, tak může sedět v kanceláři a takhle se na tu operaci dívat.
1: Jo, to tam je... máme, to tam máme taky. To
0: se občas,
1: to můžeme, no.
0: To a děláte můžeme. To někdy?
1: Ne. Já si to promítnu potom, když je to nějaký případ, který třeba potřebuju do přednášky, nebo který je zajímavý a chci si ho někde schovat, tak si stáhnu to, co jde z toho mikroskopu a pak si to nějak sestříhám, ale že bych, nevím, jestli můj nástupce to nesleduje, asi občas se koukne, on je v tomhle tom takový pečlivější, než jsem byl já, ale já jsem vždycky jako těm lidem věřil a nějak, jako pak ovšem, když je malér, tak samozřejmě se o tom musí mluvit a musí se to probrat, protože chybu může udělat každý, ale nesmí ji opakovat. To už je blbost, když ji opakujete. Jo?
0: No ale, a vy říkáte v nějaké přednášce, když vám doktor řekne, že nedělá chyby,
1: Tak od něj utečte.
0: Tak utečte, no.
1: No tam jsou dvě možnosti. Buď vám lže, tudíž je nepoctivý, no a za nějakým takovýmhle nepůjdete, že jo. A nebo si těch chyb není vědom. No to je snad ještě horší.
0: Jasně.
1: Jo, tam není... já u toho vždycky dávám za příklad svého přítele Václava Hudečka.
0: Váš kamarád mýho zlatého.
1: My jsme někde seděli a já mu říkám, ty Václave, jak často trénuješ? Na housle. A on se na mě kouknul jak na úplnýho blba.
0: Denně.
1: No přesně, jasně. Denně. A já říkám, jak dlouho? A on říká, 4 hodiny.
0: Jasně.
1: Jo, k tomu má 20 koncertů. A tak jsem pak, a to začal, když byl takovýhle capat,
0: Vašek že jo? Dítěte, no jasně.
1: Jo, jako od dítěte, takže já když jsem šel na 12 letku, tak on už byl známý po republice, já když jsem šel na vysokou, tak on už byl světový virtuáz, že jo? A já když jsem říct do prvního člověka v 25, a to ještě byly pitominy, že jo, tak on už...
0: Zbíral mě... ceny.
1: Jo. A cokoliv se naučíte v dětství, tak děláte líp. Kdokoliv hrál tenis od dětství a měl nějak, tak to poznáte na první pohled, kdo se to naučil až v dospělosti. Fakt? A tohle je to též. A já mu říkám, ty Václave, uděláš chybu? A on se na mě zase kouká jak na úplnýho idiota.
0: Samozřejmě.
1: A říkám, no samozřejmě.
0: Jasně.
1: Jo, když to od nás se očekává, že ji neuděláme.
0: A jo, takhle. No
1: jo, to není možný prostě. To není možný. Jo, fajn, kdyby nás to učili od 2 let věku a ve 8 letech věku jsme se dostali k těm těžším případům a v 15 letech jsme operovali ty vrcholy a v 25 šli do penze a už jenom koučovali a hledali zase další talenty, tak by to bylo něco jiného, ale vy byste se nechal operovat 12-letýho kluka.
0: Jasně.
1: No. No. Jo, takže to je ten rozdíl.
0: Pane profesore, jsem velmi rád, že jste přišel. Jasně. Já jsem teď rozhodnutý někdy v budoucnu pozvat vašeho syna. Kdyby... Byl ochotný.
1: Bude.
0: A kdyby nebyl, tak pozvu vás znovu.
1: Přijdu rád.
0: Máte o čem vyprávět a vám to asi říkají každou chvíli a já si moc vážím toho, co děláte, pane profesore.
1: Děkuju moc krát.
0: Děkuju
1: a děkuju za pozvání.

0: některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
1: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji jedině, když jde o násilí. Jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlů, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu. A když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Mm-hmm. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu. Dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí. A Baltazar má být černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni 3 bílí.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Xaver TV se narodila v Las Vegas. Když jsme tam tak jednou seděli v mém hotelovém apartmá s Jakubem Černým a Bohdanem Zajčenkem, bavili jsme se o dalším díle knížky o tomto místě a mě napadlo, že bychom mohli točit videa. Že bychom si prostě mohli udělat internetovou televizi. Původně jsme chtěli natáčet videa v Las Vegas, ale myšlenka začala žít vlastním životem. Po pár minutách debaty jsme došli až k tomu, že bychom museli zůstat ve Vegas. To není špatná myšlenka, ale zpátky na zem. XTV byla na světě. Trochu jsem se obával, že to nepůjde dohromady s mojí prací v rádiu a že bych tím mohl svoji pozici ve Frekvenci 1 ohrozit. Ale šlo to, časově to vycházelo, nemusel jsem nic zanedbávat. Jen nikdo z nás nečekal, že budeme mít vlastní prostory, že se na televizi bude dívat spousta lidí. Začínali jsme u mě doma, mám poměrně velký byt, takže zde načas bylo i improvizované televizní studio. Neměli jsme na to, abychom si někde něco pronajímali a nechtěli jsme zvyšovat náklady. Jelikož jsem žil sám, tak mi to nevadilo, ale začalo být divné sousedům, když během jednoho dne potkali ve výtahu Andreje Babiše, Jiřího Paroubka a k tomu třeba Petra Jandu. Začal jsem jim být podezřelý, navíc jim začala vadit přítomnost ochranky při návštěvách politiků. Bydlím v obyčejném činžáku, v půdní ve stavbě, v klidném domě, kde jsou k sobě lidé ohleduplní a to jsem chtěl být také. Až po čase jsem zjistil, že jsme XTV vystěhovali do vlastních prostor na poslední chvíli, neb pravá česká závist je prostě všudy přítomná. Pochopil jsem, že pokud si chci zachovat dobré sousedské vztahy, musím se přestěhovat. Hledali jsme prostor a našli ho vedle hlavního nádraží ve Vilznově ulici. Pomohli kamarádi a další lidé, kteří nám fandili. Stává se, že se ozve někdo neznámý a nabízí pomoc. Zatím to nepotřebujeme, jsme nízkorozpočtoví a dokážeme produkovat pořady za minimum nákladů. Dali jsme do toho svoje peníze, které se nám možná někdy vrátí, ale důležité pro nás je, že kolem sebe máme lidi, kteří s námi sympatizují nejen poplácáním po zádech, ale třeba i tím, že u nás inzerují. Za rok a půl fungování XTV jsem přesvědčen, že to byl dobrý nápad. Ostatně taky vznikl v Las Vegas. Nečekal jsem, že mě bude bavit provoz internetové televize i po technické stránce věci, i když jsem v tomto oboru mimořádně nenadaný. Všechno, co se objeví, chci mít. Sleduji novinky a troufám si tvrdit, že vlastním vše, co je v elektronice zrovna nové a aktuální. Stejně jako je někdo posedlý auty a chce mít ty nejposlednější modely, já jsem posedlý elektronikou. Tohle nás spojovalo s Petrem Novotným, ten mýval před svou chorobou podobnou úchylku. Pamatuji si, jak jsme spolu přiletěli kdysi do Ameriky v okamžiku, kdy šel do prodeje iPad. Hodně se o něm mluvilo a v Evropě zatím nebyl. Projeli jsme několik obchodů, ale ani v nich ho neměli. Nakonec jsme ho koupili v našem hotelu. V tomhle chci držet krok s vývojem, proto jsem si pořídil studio pro internetovou televizi a další věci. Večer si vlezu do vany, iPad mám na umyvadle a poslouchám, na co mám právě náladu a většinou takto kontroluji i to, co jsme přes den natočili v XTV. Totéž dělám v autě. Technika mě fascinuje, i když potřebuji někoho, kdo mě s ní naučí zacházet. Často myslím na rodiče. Vadí mi, že s nimi nejsem a nemám je pod kontrolou. Člověk se ve vztazích k rodičům mění, přijde chvíle, kdy lecos přehodnotí a začne se dívat jinak i na rodiče. V určitém období si myslíme, že všechno víme líp než oni, že mají hrozné názory, nerozumí muzice, filmům a životu jako takovému. Pak přijde období, kdy tohle řešit přestáváme, pro mne to byla léta, kdy jsem v Brně nastoupil do rádia. Všechno se točilo v rychlých obrátkách, stále mě něco překvapovalo, seznamoval jsem se slavnými lidmi, tu a tam jsem se objevil v televizi, hrál jsem divadlo u Pavla Trávnička. Poté jsem se podíval do Ameriky, poznával jsem svět a mohl si skutečnost porovnat s tím, co jsem znal z filmů, knih a vyprávění jiných. Spirála mého života se roztáčela stále rychleji až do okamžiku,
kdy jsem si do sebe nechal namontovat zařízení na hubnutí. Jde o metodu zvanou endobariéra, která obnáší zavedení plastového rukávu do tenkého střeva. Tehdy jsem se po dlouhé době zastavil, hubnutí se mi dařilo a nevím, čím to bylo, ale začal jsem víc myslet na rodiče. Často volám mámě a v různých situacích si říkám, co by asi řekla, jak by se zachovala. Volám jí i z Ameriky, jakmile dosedne letadlo a zapnu mobil. Hned jí to oznámím, aby o mě neměla starost. Myslím také na babičku. Vzpomínám, jak jsem jí vozil po lékařích a cestou jsme si povídali. Nevzal jsem ji sice už k moři, i když jsem chtěl, za to tátu jsem do Las Vegas vzal už dvakrát a já jsem rád, že jsem to neodkládal. Rodiče při svých dětech stojí a když je máš, tak si můžeš být jistý, že ti někdo drží palce. Pro mě je důležité vědět, když sedím u mikrofonu nebo vylezu před kameru, že na mě někdo myslí a fandí mi. Moje maminka mě vždycky pochválí, nicméně na její reakci přesně poznám, jestli se jí opravdu pořad líbil. Když řekne, jo, bylo to pěkný, tak vím, že se jí to moc nelíbilo. Je ještě ze staré školy a vadí jí některá prohlášení, která je schopný do médií říct Jan Saudek a také má odstup od některých jeho obrazů a fotek. A že o ní mluvím často? Ať dělám cokoliv, myslím na to, aby se za mne nemusela stydět. Snad je to tak správné. Jednou mi Jan Saudek vyprávěl, že řadu věcí směrem k rodičům člověk pochopí až v okamžiku, kdy je odevzdává na věčnost. Já to chci všechno pochopit dřív. Vlastně si uvědomuji, že se s Janem dost často bavíme o stáří. Mistr mimo jiné tvrdí, že stáří je pouze pro velmi otrlé jedince. Nicméně jsem poslední dobou mluvil s několika lidmi, kterým je kus přes 90 a bylo to ve všech případech milé, pozitivní i poučné. A také jsem slyšel z úst Kamily Moučkové takzvanou modlitbu ve stáří a tu já podepisuji. Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říct. Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval. Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat, ale ty, pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel. Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet. Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neschoduje s jejich pamětí. Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit. Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý Morous je korunní dílo ďáblovo. Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, pane, to říkám. Bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit. Nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že toho již nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. Ale ty, pane, říkáš,
Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi. Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoucky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. Svatý František Saleský.

0: Pane Holčáme, já mám takový jako vážný, vážný téma.
1: Jaký?
0: Já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
1: Jo.
0: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
1: A ty jsi takový bezvědec, Ksavere.
0: Já jsem bezvědec.
1: Že to sledujete tak?
0: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. A nejp, jak se volí papež. A on to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
1: Jo.
0: Ty jsi kurie.
1: No.
0: No je parta celá. Nejno. A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
1: No jasně.
0: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
1: Zlatíčko, ne? Co?
0: Zlatíčko. Jo, vlášek.
1: Tak. No, ten...
0: Já se musím zeptat, jestli vlášek teď nejde do Vatikánu.
1: Jasně.
0: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
1: No to si myslím. No
0: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
1: jo?
0: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
1: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
0: No jo, ale spíš takovej symbolický.
1: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
0: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne, ne? My jsme takový...
1: A taky jsou tu. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
0: Bratr Marián, no. Jo?
1: No.
0: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
1: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No máte tak... bratr k bratrovi.
0: Bratr, a je jich milion.
1: No.
0: A co bratr Čunek ještě?
1: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr. Hmm?
0: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
1: Nějak... Morbidní tohle, ne?
0: Morbidní?
1: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
0: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já se, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto
1: já, nemám... já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
0: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
1: A budete mít mauzoleum, ne?
0: To budu, to už se buduje.

Mostecké uhelné a k další své knížce jsem se dostal také díky presklubu. Měl jsem v pořadu člověka, který měl blízko k politice a on mi nabídl, že mě seznámí s chlapíkem, co má informace týkající se kauzy Mostecké uhelné. Řekl, že se mu líbily moje knížky Doživotí a Jak se vraždí v Čechách a potěšilo by ho, kdybych se ujal i tohoto. Tak jsem se jednoho krásného dne ocitl v luxusní vile v Praze 6, kde jsem dostal nejen zmíněné materiály, ale k ním také asi 4-hodinový výklad. Celou dobu jsem přemýšlel, proč mi to ten člověk dává a jestli je to vůbec pravda. Začal jsem si fakta ověřovat a zjistil, že dotyčný mi nepravdu řekl jenom v jedné nepodstatné věci. Vše ostatní sedí a tak jsem se do toho dal. Věděl jsem, že mám v ruce dobrý materiál. Začal jsem schánět jednotlivé účastníky. Ony privatizátory, jimiž byli Marek Čmejla, Jiří Diviš, Petr Kraus, Antonín Koláček, Oldřich Klimecký. Jelikož už ve Švýcarsku probíhal proces a dokonce byl na světě první rozsudek, všichni byli obrnění hradbou agentur a právníků a zdálo se nemožné se k ním probojovat. Ale já věděl, že bez nich to napsat nelze. Tím pádem se příprava protáhla asi o rok. Jak jsem se postupně do příběhu nořil, zjišťoval jsem, že jedním z důležitých lidí je jistý Jacques de Grotte, belgický manažer, který v minulosti působil jako vysoký manažer Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. V 90. letech byl zakladatelem Appian Group, která sehrála v podvodné privatizaci Mostecké uhelné klíčovou roli, za což byl posléze odsouzen k peněžitému trestu. Věděl jsem, že už má svá léta, je ročník 1927 a také jsem věděl, že žije v Bruselu. Ale nedařilo se mi k němu dostat. Každého jsem s tím otravoval, až jeden expolitik mi řekl, že by mi možná mohl pomoci. Za 2 dny mi volal a chtěl vědět, proč se s ním chci sejít. Vše jsem mu vysvětlil a týden na to jsem letěl do Bruselu. Jacques de Grotte se mi věnoval celý den. Měl jsem 2 tlumočníky, bylo mi jasné, že to bude složitý rozhovor a navíc jsem se nechtěl splést. Byl to důležitý člověk a díky němu jsem získal ucelený příběh. Je o tom, jak se začalo u nás podnikat, jak se obchodovalo s cennými papíry, jaká byla tehdy doba. Chtěl jsem, aby se na to čtenář mohl podívat ze všech stran a hlavně zevnitř. Běžný občan si tehdy koupil kuponovou knížku a připadal si jako kapitalista, aniž tušil, že ve vyšších patrech se odehrávají naprosto neuvěřitelné obchody. Ani se nedá říct, že šlo o kriminální delikty, protože tehdejší zákony to všechno umožňovaly. Budoucí manažeři si vypůjčili od Mostecké uhelné 2,5 miliardy korun díky tomu, že tam měli svého člověka. Navíc to byly peníze z fondu rekultivace krajiny, kam je Mostecká uhelná povinně dávala. Peníze i s úrokem vrátili, ale těch transakcí bylo víc a šlo o vysoké částky. Když knížka Jak se těží miliardy, skutečný příběh Mostecké uhelné v roce 2015 v nakladatelství Olympia vyšla, věnoval jsem ji Miloši Zemanovi, který je v ní několikrát zmíněn, protože jako politik se této privatizaci věnoval, ale spíš spolu s ostatními politiky nevěnoval. Kdyby politici byli důslední, kauza by nevznikla. K takové pro nás všechny nevýhodné privatizaci by nedošlo. Byl jsem i na místě činu, jak se říká, a překvapilo mě, že lidé, kteří tam tehdy pracovali, nedali na nikoho z manažerů dopustit. Kniha vznikla navzdory několika tlakům, aby nevyšla. Dokonce mi byla nabídnuta nemalá částka za to, když si ji nechám v počítači, ale ještě lépe, když ji vymažu. Ale já to neudělal už kvůli tomu, jak jsem se na ní hodně nadřel. Dostal jsem za ní 2. cenu Egona Ervína Kiše a ještě s vtipnou souvislostí. Totiž další, kdo si tuto cenu za rok 2015 přebíral, byl Václav Klaus za své cestopisy. O to víc mě mrzelo, že jsem si cenu nemohl převzít osobně, protože jsem měl plánovanou besedu se čtenáři někde daleko. Když jsem knihu připravoval, setkal jsem se s takovým množstvím bahna, že se mi nepodařilo se ho hned tak zbavit. Patřily k němu informace, které byly sice zajímavé, ale do této knížky nepoužitelné. A tak jsem začal pracovat na jejím pokračování, které nakonec vyústilo ve zcela jinou knihu. Nazval jsem ji Politické kauzy. Ty vyšly 2 roky poté v nakladatelství Daranus. Jsou v ní příběhy z české politiky, které svého času zaměstnávaly média a veřejnost.
miliony v krabici od vína, kterou obdržel hejtman David Rath, láska premiéra Petra Nečase k ředitelce jeho kabinetu Janě Naďové, jež způsobila pád vlády. Podezřelé obálky šéfa věcí veřejných Víta Bárty. Utajovaná, leč neutajená lánská schůzka místopředsedy ČSSD Michala Haška a jeho kolegů s prezidentem Zemanem, která měla vyhodit ze sedla Bohuslava Sobotku. Záhadná privatizace Severomoravských dolů, podivný nákup letadel Kasa a další. Jasně, všechny tyto kauzy si člověk může vyhledat na internetu. Přesto jsem chtěl, aby vznikla knížka, protože si pořád představuju okamžik, jak se jednoho dne Bill Gates probudí, někde zmáčkne nějaký čudlík a všechny informace z obrazovek milionů počítačů zmizí. Knížky ale zůstanou. Psal jsem to jako povídky, způsobem, jemuž by každý měl porozumět. Lidé samozřejmě věděli, oč se jedná, ale šlo o zkratkovité informace. Jenomže každý příběh někde začíná a někde končí. A o to mi šlo popsat příběh jako celek. I tato kniha má svoji audioverzi, kterou namluvil Václav Knop. Krade se ze zvyku dál, ale už jinak a víc a o mnoho hůře se krade. Nejtěžší ze všeho je ukrást si lahvičku starého poctivého ticha. Kamínek samoty nad hlavou. Chvilku štěstí neotrávenou tak mnohým neštěstím kolem. Josef Kainar. Tehdy jsem zjistil, že když píšu takovouhle knížku dlouho do noci, je špatné pak s tím jít spát. Tak jsem si vyrobil vlastní terapii. Když jsem psal o politice, v určité chvíli jsem to zabalil a pak psal o Las Vegas. Původně to měly být články pro jeden web, ale když jsem to ukázal panu nakladateli, chtěl po mně knihu. Tím pádem jsem psal dvě knihy najednou a také křest měli krátce po sobě. Bylo to stejné, jako když si hokejista jde občas zakopat fotbal. Knížka Moje Las Vegas vznikla tedy jako vedlejší produkt a nikdo nevěřil, že se bude prodávat. Ani já ne a bral jsem to od nakladatelství Olympia jako riskantní počin. Nevytvořil jsem totiž bedekr, spíš jsem chtěl čtenářům přiblížit místa, která jsou pěkná, mimořádně zajímavá a stojí za to se s nimi seznámit. Taky jsem jim chtěl přiblížit atmosféru tohoto neobvyklého místa. A to nejen svými vlastními slovy, ale také prostřednictvím fotografií Jefa Kratochvíla a Jakuba Černého. Faktem je, že posléze mi hodně lidí říkalo, že se knihou orientovali při svých cestách do Las Vegas a byli rádi, že se jim dostala do rukou. Psalo se mi to dobře a narazil jsem přitom na spoustu zajímavých detailů a příběhů. Některé se mi staly tak říkajíc v přímém přenosu. Například jsem se chystal psát o ceduli, kterou nepřehlédne nikdo, kdo do Las Vegas přijede. Welcome to Fabulous Las Vegas. Vítejte v báječném Las Vegas, která je umístěna na začátku, respektive na konci nejživější třídy z kasiny. Její autorkou je Betty Jane Willis. Věděl jsem akorát, že je to výtvarnice a chtěl si o ní zjistit něco bližšího. Tak jsem její jméno zadal do vyhledávače na internetu a vyjelo mi několik článků o tom, že právě tento den, 19. dubna 2015, ve věku 91 let, doma v Overtonu zemřela. A něco podobného se mi stalo ještě dvakrát. Las Vegas je knížka, kterou mám rád, protože mi vyvážela psaní o Mostecké uhelné a politických kauzách, byla to jakási hygiena. Vyvážení příběhů o špíně, kterou jsem se probíral na českém severu. Mám napsanou knihu o dalších politických kauzách, ale zatím ji mám v počítači. Čekám, až se vyřeší Čapí hnízdo, aby i tento příběh měl pokračování.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Nový díl, řekl bych letní díl pořadu Moc peněz a naším hostem jako vždycky je pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No, říkám letní díl, ale čím vlastně bude letní? No, chci se dnes pobavit o tom vývoj ceny zlata, protože jak naši diváci vědí, pane Vlášku, vy jste odborník na zlato a na investice do zlata. A mimochodem, tedy také řeknu hned na úvod, že velmi úspěšné se ukázalo, že diváci XTV mohou spořit,
2: ano,
1: z vaší společnosti a že jich je.
2: Hodně.
1: Chodí nám hodně obrázky, jak si naspořili, jak jim přišli domů zlaté slitky a stále proti platí.
2: Od několika vás mám pozdravovat z minulého týdne, takže
1: hlásím. No tak to děkujeme. A stále platí, předpokládám, zvýhodněná cena minus 30

0: cent na vstupní poplatky.
1: Je to tak, je to tak.
0: A kdyby někdo chtěl,
1: ať napíše na e-mail, který
0: zlato@mince.cz. Mm-hmm. To chci říct na úvod, protože je to reklama a bohapustá reklama, a kterou děláme rádi, a navíc ti lidé, kteří spoří tímto způsobem, mm-hmm, nebo nakupují zlato, podporují částečně provoz XTV, a to je, je to důležitá tak okolnost, vidíte. Tak, my tady máme dneska několik grafů. A víte, nikdy jsem se na ně takhle jakoby nepodíval vlastně za tu dobu. Pojďme to, ty jednotlivé věci, okomentovat. Tak já tady vidím hodnota jedné trojské unce zlata v období za 1973 až 2024. Tak myslím, že ta zlatá linka nebo ten zlatý segment ukazuje mnohé. Mm-hmm. Ale my víme, my, pane Vlášku, co je třeba tady v tom roce 1979, ten zoubek?
1: Já jsem si, tam byla ropná krize, že to byla zrovna ropná krize, kdy potom nám zlato tam vyskočilo. No, v těch krizích se to zlato chová správně, na to poukazujete přesně tímhle tím způsobem, že funguje protikrizově. Ale ten graf celý, kdybych ho měl komentovat, je velmi, velmi vypovídající právě v tom, že my ho začínáme datovat někde tam, kde vlastně končí v tom roce 71 ten zlatý standard, ten Bretton-Woodský model zlatého standardu. Takže od toho jsme to schválně napasovali vlastně ten graf do současné doby, kdy tady vidíme dva takové zlomy. První byl ten rok 71, který tam teda nevidíme. Začínáme 73, ale druhý zásadní zlom byl v roce 2008, kdy se úplně v té globální ekonomice ty věci změnily. Ten ekonomický cyklus se naprosto změnil.
0: To je tady tenhle ten zoubek.
1: To je ten zoubek. A my velmi často, a myslím i u vás jsme to říkali, říkáme, že tady od té doby vlastně ta globální ekonomika se začala chovat úplně jinak, že vlastně my už tady nemáme v tom, na tom kolektivním západě tu klasickou, řekněme, tržní ekonomiku, máme tady něco jako dotační ekonomiku, něco, co se více podobá nějakému možná korporátnímu socialismu, tak trošku, a ty ekonomické cykly nám přestaly tak nějak jako fungovat. Je tady nějaká permanentní taková krize a my to dobře vidíme na tom zlatu. Viděli jsme ten šok v tom roce 2008 v té první velké krizi, jak nám to zlato vyskočilo, a vidíme, že vlastně přešlo potom po nějaké korekci do trvalé jakoby růstové fáze, která teď nám docela graduje, protože před nedávnem jsme překonali nějaká historická maxima, překonali jsme 2450 dolarů za trojskou unci. Takže
0: víte, toto tak zhruba je 50 let vývoj, plus minus nějaký plus minus rok, abychom nebyli. Když si vezmu tu cenu zlata, která byla pod 200 americkými dolary za trojskou unci,
1: ano,
0: a ty 2400, a porovnával bych, co jsem si za to mohl koupit tenkrát, za tu trojskou unci, co si za ní mohu koupit dnes. Protože to je ta otázka, kterou si nadevší pochybnost budou klást naši diváci.
1: No, ano, odpovím na to, je to důležitá otázka. Ono by bylo ještě zajímavé, co bylo před tím rokem 73, kam jakoby nevidíme. A to s tím hodně souvisí, protože předtím se peníze rovnaly zlato, takže tam vlastně ten vývoj byl jako dost jako odlišný. Ale přesně to, co vy říkáte, nebo na co se ptáte, je to, že to zlato funguje jako typický uchovatel hodnoty, že ono uchovává 100% hodnoty na těch dlouhých časových úsecích, třeba stoletých a podobně. Známe, vidíme, že si za tu unci zlata koupíme to stejné, co jsme si koupili v roce 73 nebo 71 nebo 1871, respektive koupíme se za ní o něco mírně více, protože takovým typickým příkladem by mohlo být, já nevím, rok 1908, kdybych vzal třeba, který teď mám v hlavě, ten příklad, že v roce 1908 bychom si za trojskou unci zlata, to znamená nějakých 25 dolarů, koupili pánský oblek na míru nebo dámský kostým, abychom byli genderově vyvážení. No, dneska si za 25 dolarů nekoupíme ani kravatu do toho obleku, ale pokud máme unci zlata a vyměnili bychom ji zpátky za peníze, tak vlastně v tu chvíli si koupíme ten oblek na míru zase, nebo ten dámský kostým, a ještě nám trošku zbyde, protože ta trojská unce dneska se bude pohybovat kolem 50 tisíc korun. Ten oblek na míru standardní, nějaký v dobré kvalitě, pořídím za 40 tisíc korun asi, zhruba z košilí, z kravatu a tak dále, takže mi ještě něco trošku navíc zbyde. A zbyde mi navíc to, o co se zvýšily náklady na těžbu toho zlata, protože my těžíme s čím dál tím větší jakoby hloubky, rostou nám náklady na tu těžbu, a to vlastně zdražuje. Pracuje to pro ty investory.
0: Takže když se podíváme na ten Nebo my můžeme na některý z těch dalších grafů. Tam to můžeme lépe některý, vidět, to, na co se chci ptát.
1: Můžeme na některý z dalších.
0: Tak, tady je třeba vývoj té ceny od roku 2004 do 2024, což je tedy 20 let.
1: Ano.
0: Přesně, že? A myslím, že to 2004 už je období, kdy spousta lidí si teoreticky mohla, už ty služby tady byly, podobná jako máte vy.
1: Ano.
0: Tak už si mohli spořit. Tak ti, kteří začali tady v tom roce 2004 a tady nakupovali všude zlato, tak to, mám tomu rozumět, takže všechno, toto je jejich výdělek nebo uchovaná hodnota.
1: Ano, vy tady vlastně vidíte, a nalevo na tom grafu máme, že průměrné roční zhodnocení bylo 9,2% ročně.
0: Ano.
1: To znamená, my vidíme, že to zlato v tom období velmi významně předhánělo i tu inflaci, to znamená, že vlastně jako uchovávalo tu hodnotu a zhodnocovalo vlastně rezervy těch lidí, tak jak říkáte.
0: Vy jste říkal, že je-li krize, tak zlato se chová tak, že stále si drží hodnotu a většinou vyskočí. Potom je tam nějaká sinusoida, která lítá nahoru dolů, jsou tam ta nákupní okna, jak vy často říkáte v našich pořadech, ale řekněte mi, pane Vlášku, to, co vidím na konci toho grafu, tedy rok 2024, mám tady v tom číst, že jsme v mnohem větší krizi než mnohá léta předtím?
1: Já myslím si, že ano, že ten svět je skutečně ve velkém nepořádku. My to vidíme na mnoha věcech viditelných, ale pak jsou nějaké věci neviditelné. Já to zkusím zmínit. Ty věci viditelné určitě jsou to, co prostě vnímáme. Válka na Ukrajině velmi nepříjemná, samozřejmě situace, konflikt v Gaze, nějaké napětí geopolitické v jihovýchodní Asii, americké prezidentské volby, velké napětí ve Spojených státech, řekněme realitní krize v Číně, inflace v Indii a tak dále. To jsou viditelné věci, které samozřejmě tlačí na růst ceny toho zlata. Mimo to ale vidíme, nebo nevidíme některé méně viditelné věci, nevidíme to, že 30 velkých amerických bank má zásadní problémy, že vykazují daleko horší bilance než v roce 2008 před tou velkou krizí. A samozřejmě pokud toto bude gradovat nějakým způsobem, tak to spustí další obrovskou jakoby krizi. Ale ty trhy vlastně tohle to vnímají. Ti velcí investoři, ti analytici, kteří se tím zabývají, tohle vidí. To znamená, že to zlato to vlastně odráží.
0: Ty příklady, co jste teď říkal, vlastně ty příklady krizí, které se posléze promítnou do aktuální ceny zlata a zachytí je takto ten graf v letech, tak opravdu si myslíte, že to, kdo se stane americkým prezidentem, jestli to bude Trump nebo Biden, má vliv na cenu zlata?
1: Já si myslím, že už to má vliv na cenu zlata právě teď, ještě než se to vůbec rozhodlo, protože v Americe panuje veliké napětí z těch voleb a má se za to, že ať už vyhraje jedna strana nebo druhá, že to k něčemu úplně jako pozitivnímu nemusí vést z hlediska společenského nějakého konsenzu. Takže dneska Američané masivně nakupují zlato, a nakupují třeba zbraně taky a střelivo, což je takové zajímavé. Takže určitě to vliv má.
0: A ten ukrajinsko-ruský konflikt?
1: Bez pochyby. Tam já myslím, že diváci si dobře mohli pamatovat, co se stalo na jaře 2022, když ten konflikt vypukl. Ty trhy reagovaly vlastně emocionálně, jsou velmi emocionální. To zlato extrémně tam vyskočilo, protože byla obava z toho, zda ten konflikt nebude dál gradovat, nestane se z něj velká válka a tak dále. No ale samozřejmě my vidíme, že ten konflikt nekončí, že vlastně dokonce by se dalo říct, že do jisté míry eskaluje. Že a rozhodně se nevyvíjí tak, jak třeba někteří si představovali. Takže
0: Vy máte někdy takové jinota, je nevyvíjí se tak, jak si někteří představovali. Co prosím, zatím mám číst?
1: No tak já myslím, že v našich mainstreamových médiích 3 roky posloucháme, jak vyhráváme. Jak vyhráváme a už jsme skoro vyhráli.
0: Vyhráváte, jo?
1: No, že vyhráváme, jako kolektivní západ, myšleno. Ale nezdá se, že by to úplně byla pravda, že bychom vyhrávali. Že jo? Vypadá to přesně naopak, to znamená, že vlastně to Rusko získává další jakoby území. A teď je úplně jedno, komu kdo straní nebo komu kdo fandí, ale je to prostě nějaký fakt. A samozřejmě ty trhy tohle vnímají.
0: Dobře, že... ale víte, podle jakéhosi průzkumu, který vyšel docela nedávno, si občané České republiky myslí, že by válka měla skončit za každou cenu. 70%, přes 70% občanů i za cenu, že Ukrajina přijde o svá území, neboli, že vyhraje Putin.
1: Ano.
0: Co se v tu chvíli stane s tím grafem, když by to bylo třeba ještě v letošním roce? půjde cena zlata dolů?
1: Nemyslím si, protože ta Ukrajina je jenom jeden z jedním faktorů toho, v čem ten svět je porouchaný. My jsme zmínili ty další věci, takže nemyslím si, že by to by znamenalo, že by cena zlata šla rapidně dolů. Myslím si, že dál jakoby poroste, jsme v nějaké růstové fázi, že ty závady, které jsme zmiňovali, budou dál nějak jako gradovat v té ekonomice. A dokonce ten předpoklad je těch velkých analytických autorit, že to zlato do toho roku 2030 by mělo vyrůst někde na 3 až 5 tisíc dolarů za trojskou unci. Řeknu ještě jednu věc možná pro diváky. Když se díváme na ty historická maxima tady, na kolik to zlato stálo nebo stojí, že překonalo těch 2450 dolarů za trojskou unci, tak kdybychom vzali ten rok 1971, ku příkladu, a podívali bychom se na to, jaká byla kupní síla dolaru a kolik bylo dolarů v oběhu a přepočítali bychom to, tak ten vrchol, sice nominálně my jsme dosáhli 2450, ale vlastně fakticky by měl být někde už dneska přes 3000. To znamená, to zlato je stále jako kdyby podhodnoceno oproti té reálné hodnotě, kolik by to mělo vlastně stát.
0: Dobře, pojďme na další graf. To je od roku 2009, kdy už to začíná být chvilkama vyrovnanější, chvilkama tady dolů a potom vidíme teda ten vzestup. Tak můžeme tady říct, vysvětlit třeba lidem, kteří nakupovali, řekněme v tom roce 2004 a najednou byly 2,9, dobře, ale taky byly 2,16, kdy se dívám, že to bylo pod 1200 amerických dolarů za...
1: Ano, někde tam byla ta hranice.
0: Za trojskou unci, no. Tak...
1: No, vždycky je otázka, kdy nakupujete, to je primární. Když používáte spoření, to znamená ty naše produkty, a posíláte si tam peníze pravidelně či nepravidelně v nějaké periodě, tak si tu cenu průměrujete, je vám vlastně tak trošičku jedno, jestli tam jsou ty vrcholy nebo tam jsou ty propady. Respektive jednou kupujete trošku dráž, jednou levněji a tu cenu si vlastně průměrujete. Pokud ten investiční horizont máte třeba 10-15 let, tak naopak vítáte tam ty nákupní okna, jak jsme zmiňovali, nebo ty poklesy. Takže v tomto smyslu ten postupný nákup to spoření je velmi výhodné právě z hlediska průměrování ceny. Pokud bych ale se choval tak, že vlastně nakupuju na vrcholu to zlato, když všechny média o tom informují, že zlato jde nahoru a samozřejmě lidé se často chovají vlastně jako trošku stádovitě, nechci, aby to znělo nějak jako pejorativně, ale tak to je a mají tendenci a řada lidí právě v tom roce 2000 tam 11, 12 nakupovala na tom vrcholu absolutním, kdy teda všichni o tom psali, ale to je možná dobrý signál, že spíše když o tom všichni píšou, jak to zlato je vysoko, tak je dobré právě buď tedy tam posílat si peníze pravidelně či nepravidelně v rámci toho spoření, anebo naopak realizovat zisky, ale rozhodně to nevyužívat k nějakým jednorázovým nákupům. Mm-hmm. Protože já nevím, kam to přesně potom půjde.
0: Když jsme u toho, tak tady za námi v XTV byl jeden ze zákazníků vašich, tedy našich diváků, který si přes tu e-mailovou adresu zlato@mince.cz pořídil spoření už někdy, myslím, září loňského roku a trošku nám poodhalil jeho způsob a říkal, že si každý den kupuje za 100 korun zlato, což je 3000, jestli se nemýlím, zhruba za měsíc. Jaký to má smysl?
1: No je to skvělé, jsou tací, není sám, my to samozřejmě sledujeme. Chová se chytře, prostě rozkládá si tu cenu na ty malé úseky, skutečně průměruje velmi jako precizně, no a skutečně pak jakoby vychytává všechny ty případné poklesy, ale i ty růsty prostě, a zejména pro něj pozitivní ty poklesy, kdy si jako zlepšuje.
0: No dobře, ale podtrženo sečteno, tak vychytává poklesy i růsty, tak kde je ten jeho profit?
1: No on kupuje oproti tomu, kdo nakupuje jednorázově, který by jako musí sledovat vývoj ceny zlata, měl by jako časovat ten trh, což je dost problematické, protože nikdy přesně nevíme, jak se zachová, tak jeho výhoda je, že tohle on vůbec nemusí řešit, že si skutečně na tom časovém úseku, který si vytyčil, kupuje za průměrně skutečně tu nejlepší cenu.
0: Mám tomu rozumět tak, že si takový člověk dá takzvaně pravidelný příkaz to jde dát i na každý den?
1: Je to tak, banky to umí.
0: Jo, a potom už jede jak pila teda.
1: Přesně tak.
0: Pojďme k dalšímu grafu. Tak a ten je za období 2014 až 2024, tedy za posledních 10 let. No a tady od toho roku 2019 už je zřetelné. Tak co se tady vlastně, pane Vlášku, dělo? Tady začaly být investoři chytřejší a začaly být větší krize?
1: Začaly být neklidnější spíš investoři a ti velcí operátoři, kteří nakupují vlastně zlato. velké privátní investiční banky a velké penzijní fondy a podobně, protože se začalo gradovat něco, co začalo v roce 2008. My jsme viděli od té poslední krize ten masivní tisk těch peněz. Viděli jsme, že ty centrální banky začaly chrlit vlastně peníze, takzvané kvantitativní uvolňování do ekonomiky. No ale to v době covidu po roce 2019, 2020 vlastně ještě zrychlilo. My jsme tam potom viděli, že americký Fed natiskl za dva měsíce roku 2020 víc peněz než za 100 let svojí historii. Natiskli 6,5 bilionu amerických dolarů, neuvěřitelnou sumu. Evropská centrální banka natiskla 3,5 bilionu eur. Takže samozřejmě na to ty trhy reagovaly. Viděli, že ty peníze se masivně znehodnocují, že ta krize právě pod tím povrchem je velká, že vlastně ty centrální banky právě proto masivně pumpují ty peníze do té ekonomiky, aby udrželi nějakým způsobem ten vývoj, takže na to reagovala cena zlata tím růstem.
0: Mm-hmm. No, 2019 až 2024, já se podívám, jestli tady máme ještě, jo, tento je podle mě nejzajímavější, ano. Protože to je hodnota jedné trojské unce zlata v období 2003 až 2004. Tak vlastně 2003, to máme tady zhruba,
1: ano.
0: Tak bylo nějakých méně než 1900 amerických dolarů. Tady se něco přihodilo v 10. měsíci. Hmm. To umíme popsat, tento zoubek?
1: Realizovali tam investoři zisky. Ty zoubky většinou tady v té růstové fázi toho zlata znamenají, že třeba velcí nějací investoři realizovali nějaké zisky. Chtěli prostě zpeněžit to, co na zlatě vydělali.
0: Z čehož se ten trh potom probere? No a teď se podíváme na třetí měsíc roku 24, tedy roku, který žijeme. Mm-hmm. Tak tam se něco utrhlo. A já se ptám, jestli ještě teď má význam pro ty investory a středatele vůbec vlastně nakupovat, protože to vypadá, že tady někdy v pátém měsíci tam vidíme, že ta cena přesáhla, kolik to bylo přesně, ten rekord?
1: 2450 dolarů za trojskou unci.
0: Za trojskou unci, což už je hodně. Zatím to tak víceméně tak trošku osciluje kolem 2300.
1: Ano.
0: A já si říkám, jestli toto je ten okamžik, protože tady někde jsme na konci, kdy vlastně vaši klienti udělají dobrou věc nebo chytrou věc, když naskočí do toho spoření nebo do nákupu.
1: Já myslím, že když bychom zase ten graf jako zmenšili zpátky, a to je hezká ukázka toho konce toho grafu, tak vidíme, co se vlastně děje dlouhodobě. My taky často říkáme, že to zlato je trvalé rostoucí sinusoida, že v čase stále jako roste, má tam ty volatility, ty výkyvy drobný, ale je to dlouhodobě rostoucí sinusoida. A právě to, že ten svět a ta globální ekonomika, geopolitika je v takovém nepořádku, v jakém je, tak samozřejmě to tomu zlatu velmi, velmi svědčí. To znamená, já jsem tady zmiňoval, že ta prognóza do roku 2030 je 3 až 5 tisíc dolarů za trojskou unci, tam rozhodně nejsme, to je jeden moment. Druhý moment je, že těch 2450 byl nominální jakoby vrchol, ale reálný, kdybychom to přepočetli na tu kupní sílu dolaru, by už dneska měl být přes 3200 dolarů. A samozřejmě To hraje dál pro to zlato a dál to podporuje jakoby samozřejmě tu investici do zlata. Nicméně, abychom se vrátili zpátky k tomu spoření, tak samozřejmě to spoření je to východisko, že já nemusím úplně spekulovat, jestli náhodou teď to nepůjde ještě o 1-2% dolů, než to začne zase růst, ale já pokud si tam ty peníze posílám pravidelně, no tak si to průměruju.
0: Mm-hmm. No, 1-2%, ale tady vidíme, že ta volatilita, jak vy používáte ty odborné, krásné, vznešené termíny, je až 21,8%.
1: No to je plus, to je dobrá volatilita, to je pozitivní.
0: Já vím, že to je plus, ano. Ale aby to taky nebylo minus.
1: No zase, když bych to vztáhnul na to, že by tam bylo to minus, vy tady jste ukazoval ten zobáček, tak pro mě je to skvělý, protože já tam kupuju to zlato velmi levně. A když vycházím z toho, že to je trvalé rostoucí sinusoida, že všechno, co my známe, ty fakta a faktory, nasvědčují tomu, že dál poroste, tak jako rostl do posud, tak je to vlastně pro mě pozitivní moment.
0: Tak, pane Vlášku, o čem svědčí tento graf? Zlaté rezervy České národní banky v období 2000 až 2024. Protože tady tím se krásně dostaneme k pointě a je to vlastně v tunách uvedeno, že? Takže v roce 2000, řekněme, to bylo nějakých něco přes 10 tun. Mm-hmm. Tak, by
1: ano.
0: Oko, jo.
1: Ano.
0: Pak to šlo dolů, dolů, dolů. Tady máme ten zobáček někdy kolem roku 2020, kdy se prodávalo. A teď je tady ten obrovský vzestup až na 30 tun zlatých rezerv. Hmm. Co to znamená? Co to ukazuje pro lidi, ke kterými teď mluvíme, což jsou většinou takový ti drobní nebo větší středatele? Hmm.
1: No, že se můžou inspirovat tady trošku. Ono zase bylo zajímavé, kdybychom ten graf ještě protáhli dál v čase, tam bychom viděli vlastně, že ta centrální banka z nějakých 70 tun, které držela v rozdělení federace, z těch 100 tun, které se dělily, vlastně v těch minimech tady to kleslo až na nějakých 9,8 tuny, že jsme prodávali. Samozřejmě největší objemy kolem 50 tun se prodalo v tom období 1995 až 7 tuším. Tam bylo velmi zajímavé, že centrální banka prodávala v průměru za 350 dolarů za trojskou unci. A teď si všimneme, že nakupuje za 2300 třeba dolarů za trojskou unci. Tak jako mohli bychom si položit otázku, jestli bylo úplně rozumné tam prodávat. Já si myslím, že nebylo. Myslím si, že nám to potvrzuje ten graf. Ale druhá věc je, že tady vidíme to, co dělá nejenom Česká národní banka, ale řada jiných centrálních bank. Vidíme rekordní nákupy právě od toho roku 2008, kdy každý další rok pomalu překonává ten rok předchozí. My jsme viděli v roce 2022, že si centrální banky nakoupily nějakých 1140 tun zlata, nejvíce od roku 1964. To znamená, že nakupovali i víc než v době, kdy byl úplný zlatý standard. O něčem to svědčí. Ano. Mimo jiné, po mém soudu to svědčí o tom, že ty centrální banky nevěří tomu vlastnímu produktu, těm penězům, které tisknou sami. To znamená, kupují něco jiného, kupují zlato, rozhodně to nedělají proto, aby prodělali. To nemůžeme z toho podezírat. Oni to dělají ze třech důvodů. Jednak očekávají další období zvýšené inflace, očekávají pokles jiných tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a podobně. To znamená, očekávají nějaký krizový tam vývoj a velmi pravděpodobně se připravují na nějaké nové měnové uspořádání, kde zlato bude hrát významnou opět roli. To znamená, ještě jenom, pardon, abych nezapomněl, Česká národní banka loni byla pátá nejvíc nakupující banka na světě, dohání ten deficit, to, že podstatnou část toho zlata prodala, a dneska drží nějakých 39,71 tuny aktuálně.
0: Tak já ještě řeknu, že ta e-mailová adresa, kde se mohou zúčastnit nebo si objednat spoření, zní zlato@mincex.cz. Dobré je uvést telefonní číslo.
1: Určitě.
0: Pro rychlejší spojení a stále platí ta 30%
1: sleva na vstupní poplatky.
0: Sleva a budeme rádi my v XTV, když nám napíšete, jak se vám s tím spořením dařilo a třeba pošlete fotografii.
1: Určitě.
0: To je takové milé. Na příště, pane Vlášku, začneme Zimbabwe. Tam mám zásadní dotaz. Na to se připravte, něco málo jsem o tom četl, takže já tímto diváky zvu k dalšímu pokračování pořadu Moc peněz, který předpokládám zvládneme ještě teď začátkem léta někdy.
1: Budu se moc těšit, Zimbabwe, zajímavé téma, nebudu nic prozrazovat a připravím se.
0: Tak díky a těším se na příště.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Moc peněz a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.

0: mezičase se, pane poslanče, změnila situace, to mě asi dáte za pravdu, a do České republiky přišlo obrovské množství občanů Ukrajiny. Dokonce někteří lidé by si mohli myslet, a já to čtu na sociálních sítích, mm-hmm. že je to téměř invaze. Protože kam se podíváte, tam narazíte na Ukrajince nebo Ukrajinku. Není to tak, že v rámci toho by ten pakt mohl fungovat jinak, že bychom mohli říct, tak dobře, my jsme tady dali domov, živobytí, sociální dávky, zabezpečení a bezpečí stovkám tisíc Ukrajinců, tak teď už jsem ty problémové v uvozovkách migranty neposílejte, my máme plno.
1: Ale tuhle dohodu nikdo s Evropskou unií neudělal.
0: Jak to?
1: Tuhle tu námitku a vlastně tenhle ten fakt z naší vládnoucí garnitury nikdo neudělal a neřekl. Jo, tudíž já jsem to řekl na začátku, netýká se to ukrajinských spoluobčanů, který sem přišli. Ty jsou z toho vyjmutí. To nejsou, to jsou, to totiž jsou migranti, kteří jsou z váleční zóny. Jo, my jsme je přijmuli, pomohli jsme jim, což je super, naši občané se zachovali skvěle, udělali jsme pro ně všechno, ale ty nejsou součástí toho migračního paktu, který je podepsal, podepsal Vít Rakušan.
0: Přesto, ten billboard, který tak obhajuje do poslední kapky krve Tomio Okamura, přijde vám to, pane Dlasku, jako přestřelené? Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
1: Nepřijde mi to přestřelené, opravdu to vnímám jako apel.
0: Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
1: Nepověsil, protože si na svůj plot nebudu věšit žádné plakáty, ale stojím za tím plakátem. Radio Xaver.

Safia, krém honí bílý fač. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr Safian do umrzlých.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že to děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Ještě višně taky
2: Višně
1: jsou,
2: v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve dvě ráno, jo?
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najít. On říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety zesnul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená, ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom se filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak, tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já je myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala děvčata, takovou věc.
2: No, chování. Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise, v předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film, prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají.
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal shánět propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrt hodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámských, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mě se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas zahrádce praskla lavička.
2: No jo, tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přinést další lavičku, která
2: bude mít

0: tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou Včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
1: Náš pan tady nejvyšší.
0: Náš pan vedoucí.
1: Náš pan vedoucí.
0: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
1: A proč jste se jako převlík teda na mě?
0: No, hodil jsem to zpátky do figury.
1: Jo. Takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
0: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čar narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
1: Ano.
0: Července.
1: Tak.
0: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám Babička. Má výročí. Zítra.
1: Babička má výročí. To je
0: a
1: škoda,
0: víte, kde byla napsána
1: škoda,
0: babička?
1: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
0: Žitné tady.
1: Žitné, no, v Praze, no,
0: tam
1: to říkám. Jak,
0: tam každý den jezdím a je tam busta.
1: Je tam pamětní deska.
0: Je tam pamětní
1: deska. A je to takový žlutý dům, mám pocit.
0: Ano,
1: světle žlutý.
0: Okruvý,
1: no.
0: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
1: Je.
0: V tom domě napsala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
1: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
0: No, tam se k něčemu schyluje, podle mě.
1: Jo.
0: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
1: Myslíte Zelčo?
0: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
1: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela ledacos už.
0: To je Šimeka Grossman, podle mě.
1: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
0: A to je návštěva zoo, si myslím já.
1: Aha, no vidíte, tak to nevím.
0: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
1: Ne, to neznám.
0: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj na tu korupci, protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
1: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
0: No a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
1: No, ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
0: Jak dopadli?
1: No, jak dopadli.
0: Revoluce požírá...
1: Svoje děti.
0: No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
1: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
0: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
1: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchne.

0: Neme.
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
0: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
0: Že chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
0: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
0: což
1: to je
0: na
1: té
0: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
0: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
0: Ty jo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
0: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
0: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
0: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
0: Já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
0: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
0: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
0: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
0: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
0: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
0: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
0: voda, pijete čaj o páté.
1: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
0: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jak u nás baráku.
0: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. Z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
0: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
0: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
0: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
0: Inkluzivní prostor. Právě, že jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze.
0: Inkluze.
1: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal...
0: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
0: Jako, čím přispět?
1: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
0: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
0: No a tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
0: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
0: Queen. Myslíte
1: Mary,
0: drag queen?
1: Drag queen.
0: Jo, že bychom se poradili s brzbohačem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
0: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci A potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky, aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, víš, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
0: ano,
1: krásný, a že má boty na podpatku.
0: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
0: jak vypadá správný muž.
1: Jak vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera v džinách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
0: No, a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom Swingers festivalu úplně vyjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
0: Ne, nehty.
1: Nehty.
0: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
0: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
0: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
0: Je to hezký dárek, já jí to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
0: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
0: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nehty.
0: No.
1: Musí to být všechno, paní Karlo, vy byste hned misgendrovala.
0: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně... misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
0: Že maminky dětí, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost pro jejich dítě existuje. To musí být úplně v prdeli.
0: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
0: No.
1: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
0: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je
0: no? No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu. Upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
0: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
1: pořádně. Řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
0: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přijedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
0: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend
0: no,
1: to je?
0: No.
1: No tam je i občerstvení jako a tak?
0: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service. Takže tam byly i stany
1: intimní.
0: Takže
1: se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
0: Jo, tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
0: No.
1: Fish and chips.
0: No.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
0: No tak, ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
0: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
0: No, no, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
0: No,
1: že to má ty znaky?
0: No jasně, no, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je to, je tam i ta inkluze obsažená?
0: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
0: Jo.
1: No a co tam máte dát? Co vás ještě potkalo?
0: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
0: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
0: on se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
0: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono se
0: že
1: říká,
0: to je žena, že... která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu...
0: Nepočkejte, přechod a tranzice. To...
1: to vám nějakou dobu píchají ty?
0: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no, já to beru...
0: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
1: Jsou nešťastní.
0: Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastní.
0: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, říká, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
0: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
0: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
0: No.
1: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
0: No, ten člověk se probojoval.
1: Ono se to probojovalo?
0: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
0: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
0: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
0: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
0: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
0: No, a ale...
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě
0: no, no,
1: tento
0: no.
1: směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
0: Čiže na benzínku?
1: O Pezinok.
0: Jo, jo, Pezinok.
1: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no tam už to taky.
0: No, tam už,
1: ale
0: tam už to jede.
1: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hmm. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
0: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
0: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
0: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: To jsou holky z naší
0: jak tam byl? Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: To... Jak to?
0: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: když
0: školky.
1: Mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
0: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste nebyla na světě? Kde
0: ne.
1: jste byla?
0: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
0: Hmm. No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
0: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal, zlato, pojď na to, a kdo, ať to stojí za to.
1: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec nebudu.
0: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karlo, od balíčka říkali, toto je má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je. No. Ne? A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
0: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No není
0: u vás... Tak mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další že... takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to byla taková písnička.
0: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
0: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila a všechno jako...
0: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Ještě dožijete?
0: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
0: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
0: jo,
1: chlapec.
0: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: To říkal tomu Polarejchovi, ten
0: Polarejchovi, no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejch nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
1: No, tak dobře. No
0: a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
1: a
0: jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
0: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu mu připojit na den denně.
0: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
0: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekl, je, já vás mám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
0: Je to možný.
1: Že jo?
0: Je to možný. Já bejt na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
0: I drank too much last night. I missed the bus.
1: No ne, to...
0: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
0: Sobotka? Jo, vy myslíte, dear friends. No more social dumping.
1: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme. Víte,
0: ne,
1: že to je zlý?
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, to bychom neměli, bychom mít...
0: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme je naprosto v pořádku.
1: Není,
0: tomu
1: paní,
0: se máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
0: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
0: proto se ale tomu smějem.
1: my bychom v sobě měli najít pochopení a prostě se tomu to nesmá.
0: No. Tečka. Tak to já proto pochopení nemám.
1: Nemáte vůbec.
0: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
0: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a jako vždycky naproti mě ve studiu sedí politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím dneska doslova z kufry, protože jsem doslova z přiběh, takže jsem takový pln elánu, pln dojmů a chci to tady říct.
1: No to si tě hned musím prokádrovat a prolustrovat. Na úvod, jezdíš na východ nebo na západ?
2: No, Petře, já jsem vrcholný alibista, takže já jezdím velice rád na sever a tentokrát jsem dokonce byl ještě severněji, než jsem počítal, protože máme chalupu na krásném severu, ale já jsem si utok k Němcům pracovně se podívat, jak se vede kampaň. Je to ještě tristnější než u nás, budu popisovat a hele, jsme v tom asi v té kaluži společně.
1: Ajajaj, protože já zase jezdím rád na jich a teď budeme muset počkat na rozuzlení, jestli je hodnotový sever nebo jich, protože Česko právě olepil další sérii svých volebních plakátů premiér Petr Fiala a potom, co nám dával na výběr Chaos nebo Prosperitu, kdy nikdo nevěděl, kdo vlastně je ta Prosperita, protože premiér Fiala je premiérem Neprosperity, tak teď máme výběr mezi Západem a Východem a doufejme, že do třetice to bude výběr mezi Severem a Jihem. Každopádně vidíme, že Petr Fiala je v tak zoufalé situaci, že se snaží tématem voleb udělat úplně umělý, falešný téma a sice, jako jestli jdeme někam na západ nebo na východ, protože jestli se ze všeho nejvíc něčeho bojí, tak je to, aby Češi volili peněženkama a aby si položili otázku, jestli jim za vlády Petra Fialy bylo hůř než za vlády Andreje Babiše nebo jiných stran a jestli je skutečně jeho vláda, jestli si přejí její pokračování. Každopádně pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: My vám za to děkujeme a projdeme spoustu detailů, protože ten západ a ten východ, to není vůbec jednoduchý.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil. 65. díl, představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. Hmm. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já ne, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli, ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety. Teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Sem. Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance, jako velmi nábožensky myslícího člověka, a papeže Františka. Článek velký, v velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled. A jeden, že to je ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí, a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohohle toho pohledu strukturované lásky a který je lásku

0: Fiškovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
0: No to už jsem začal hodnotit,
1: ne,
0: že jo.
1: Ne,
0: to...
1: ne, ne, já chci, a také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta 16., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
0: Já nejsem si politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: zdaleka
0: vy jste
1: ne,
0: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo, na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem 16. vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháněl, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
0: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej, Benedikt 16. byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale já, ten papež byl úžasný. On ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A

0: Papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě... A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. On se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak... Vzpomenete si na tu situaci?
0: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií, tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce.
0: No,
1: říkal Zaorálek.
0: To je půl pointy. Prasklo přední slo. A budeme se muset vracet. A já ve svý... Byly 11 v noci. 11 nebo 10 v noci. Tak nějak. A ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicí Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl osmé jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
0: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
0: Ale určitě, určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
0: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, ale Trumpa už jsme řekli.
0: Západní civilizací. No ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně. Západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
0: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
0: a okamžitě,
1: pane
0: okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
0: to není
1: v těchto
0: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
0: za víc, jaké, předstíráno.
1: Víc předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
0: Severi, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože jak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým, Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
0: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednu otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to skalami možná, to ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
0: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Omprávnex?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já, až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
0: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvím o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichteřová. Markéto, byla jste teď někdy v bance svojí a znáte svoji uhlíkovou stopu?
2: No, v bance jsem byla přednedávnem, ale uhlíkovou stopu teda neznám a ani mě nenapadlo si ji zjišťovat.
1: Ne? Tak to asi nejste uvědomělá občanka, protože teď se provalilo, že banky, kromě spousty jiných služeb, které od nich chceme, dělají takovou službu, kterou asi většina lidí nechce, a sice, že měří nám, klientům, na základě našich bankovních transakcí takzvanou uhlíkovou stopu, neboli počítají nám, jaký jsme špindírové za to, co kupujeme. Když si koupíme auto, vědí ku příkladu, nebo různý třeba jídlo a tak, tak nám prostě spočítají, jak jsme zaneřádili a znečistili svět. No ale ona tohle je jenom taková špička ledovce, která teď pukla a začalo se to řešit kvůli tomu, že někteří klienti měli pocit, že jim někdo nutí nevyžádanou službu. Ale ono se to týká i firem, samozřejmě zasahuje to do ekonomiky, protože celá ta zelená nesmyslná agenda a motivace zasáhla i bankovní svět, který je strašně důležitý pro úvěrování firem a tak dál. A stejně tak tam vidíme i strašidelnou politickou motivaci, kdy jsou diskriminováni klienti jenom kvůli svým politickým názorům. Takže to bude tématem tohle, Kdo to zaplatí. Jinak tenhle pořad můžete poslouchat na xtv.cz.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
3: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
2: Pane docente, jaké máte léto?
3: Příště si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukaj. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatology, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
2: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
3: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem, ale že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že první se to poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky, ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pohřívaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to dost, jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
2: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
3: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se tím musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát, že je úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá. A samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší kravina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, tak říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kódovaným telefonem nebo přes nějaký kódovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme muset dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, bude to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to by jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí. Je to samozřejmě hrozná věc. A ty co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
2: No jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
3: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
2: Ano.
3: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
2: To slyším často.
3: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam travno dostane.
2: Jestli.
3: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
2: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
3: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Takže nevrátili se ty Židi z koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, i když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolní společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
2: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
3: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hrozný otok, něco takového. A že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená 5 zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem,

0: to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mi ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysl. Teď, co já jsem v té stomatologii, furt mluvím ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let. A problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před krajskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestní, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalej to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, a řekne nějakého zpěváka, který já vím, že jeho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. A ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, tu máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že mohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kdy když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na který nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit válku.

0: tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jako jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově, to znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Reagan by jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných, to znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udržejí převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletíme někam, to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
2: Posloucháte rádio Xaver.

0: Stehlíková, povědomá žena. Už jsme zase světoví, zvedáme světová témata, dnes se budu dojímat celý večer, jdu do hospody. No tak já jsem napsal, že nevěřím, že paní Jamila opravdu existuje, protože jsem ji nikdy neviděl a vidět ji nechci a fakt nevěřím, že existuje. A myslím si, že já jsem potom tam dal další fotku a napsal jsem tam, zvedli jsme světová témata, opět jsme světoví, jsem dojatý, jdu do hospody, protože jsem se paní Jamilou jako inspiroval a sdílel jsem samozřejmě tu vtipnou fotku, která vychází tady z toho Petrova streamu. Je to humor, je to vtip. Samozřejmě jsem si nemyslel, že by ty lidi všichni odešli před tou fotkou, kterou jsem sdílel pár hodin předtím. Ještě o tom informoval vlastně i rozhlas. Jasně, je to tady. Jo, že prezident promluvil, blablabla. Ano. Prostě humor, který všichni, co se tady dívali na Petrův stream, tak ho všichni znají, protože všichni ten for viděli, že to je vtip, že takhle vypadá. To tady Petr ukazoval a z toho jeho streamu vznikl ten vtip. Takže ať se všichni ty dezinformátoři podívají na Petrův stream, pak ať se podívají na můj Twitter, na ten příspěvek. Předtím i potom. To X je důležitý. To X totiž preferuje svobodu slova, která vadí strašně moc lidem. Jo, tady to Pavel to tady sdílel a bez dezinfa přímo na Twitteru vypadá takhle. Takže oni nepochopili ten vtip. A je pravda, že jsem to sdílel, je pravda, že jsem věděl, že to není reálná fotka a je pravda, že jsem k tomu dal jako satirický text, který jako normální člověk pochopí, že to je jako legrace a že to navazuje na ten příspěvek předtím. Ví to každý idiot. Pavel to samozřejmě schválně jako nepochopil, že jo, to je jasný, ale jinak je to roztomilý. Pan Turek je jedním z vystupujících na proruském kanále Xaver Live patřícím Luboši Veselému. Tam si myslím, že tam jsou v téhle krátké větě dvě brutální dezinformace, mnoho z vás asi uhádne jakých. Nenechme si ukrást prostor pro sdílení pravdivých zpráv, pro diskuzi a vzájemnou inspiraci. Takže ještě ta sovička moudrá, tam je jako úplný mega vtip, že jo. Samozřejmě tohle je ruská propaganda, to jsou samozřejmě, že ruští agenti, nebo ne agenti, to jsou primitivové, takže to nejsou agenti, to jsou dezinformátoři pravděpodobně skrze nějaký neziskovky placení Ruskem a Východem, samozřejmě jak jinak, protože tihleti idioti dělají to, že dělají zlou krev v západním světě, přesně tak, jako když někdo říká, že existuje 300 pohlaví. To samozřejmě není jako vymyšlený nějak automaticky nebo organicky. To samozřejmě vymyslel někdo v KGB a má hroznou prdel z toho, že celý západní svět se tím jako infikoval. Takže jasně tohle je proruské bezdezinfa.cz a navštivte všichni na X, všichni si udělejte registraci na Twitteru a na X, protože je jenom otázkou času, než tam vyhraje zdravý rozum, protože tam je absolutní svoboda slova.
1: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříd.
1: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berly.
1: Neměl berly, toho se začínám bát. Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitný zprávy a tak?
1: Jako smutečný.
2: Babišovi. No, jako, že to je ohavný.
1: Jako že byste pozůstali a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, vy napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
1: je,
2: si,
1: je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
1: Dobře, ale pane Holče.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmí 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás kusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro?
1: Guilty,
2: a k tomu se dostane.
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaké závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
2: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
1: Ano.
2: Vymění si náčelníka generálního štábu?
1: No, já doufám.
2: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaruju. Jako jedním hlasem.
1: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu: buď to podepíšete a dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončil se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit, Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, je to úplně kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo přijde...
1: To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má...
2: No
1: třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s ním asi těžko dokáže ztotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam je.

0: chápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
0: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
0: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
0: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřeklo, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jako kdyby nám zapatama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
0: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí?

0: už něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
1: Že udělají tedy co přesně?
0: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
1: Ano.
0: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
1: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
0: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
1: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne, ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít vlastně, teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
0: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Jak, čem bude jiné?
1: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
0: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
1: No ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. A problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
0: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
1: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v ovalné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohlo jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba. Kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl v Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že my se od těch hodnot odchýlili.
0: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
1: Ale mě hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že to neprostě dojde na to, že to praskne.
0: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
1: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
0: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
1: Děkuji za pozvání,
0: hostem.
1: Doufám, že to bylo. Děkuji.
0: To posoudí naši diváci.
1: Ano, ano.
0: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pavel Blažek exkluzivně. Stát má z darovaných bitcoinů miliardu? Já demisi.
2: Stát má z darovaných bitcoinů miliardu, Blažek demisi, Fiala těžký spaní a Rakušan radost.
1: Myslíte?
2: Jo, já si myslím, že jo. Já si myslím, že pro Stan je to, jako kdyby vyhráli kosmický jackpot. Ty se teď tam jako mastí ruce a říkají jo. Ona taky spousta lidí si myslí, že tahle ta kauzička, že v tom má Stan zkrátka prsty, že se to tak teď hezky načasovalo zrovna na období, kdy koalice Spolu se tak maličko nadechla, začaly trošku růst preference, no a do toho přijde tahle ta hezká bitcoinová ťavka.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.
4: Na pokroucenej generační strom se slétají z dálky hejna divnej ptáků. Už klín horní se stavějí do haptáku a ze smrákání temně duní hrom. Zní kytary a horce tepe čes a ptáci křídlo vedle křídla sedí. Má slunce na obloze barvu mědi

ten bílej cest se vracej ptáci na jaře vždy domů. Pod bukolickým štítem lesních stromů čtou do jatě svůj modrý manifest. Ten mlčejný zbor, co poznal svět, má pružná nikým nestřížená cíla. A kde jsou generace mokrá zříla,

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: No, pane holče, v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
2: Ne.
1: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
2: A tak to já vím o vás, akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
1: Jo.
2: Proč ne?
1: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
2: O, vidíte, to jste vy.
1: To jsem celý já, ale pro vás mám exkluzivní dárek.
2: Jo?
1: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
2: Jo?
1: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
2: Ale ne.
1: To jste vy a to jsem já.
2: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
1: No, je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
2: Jo, jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
1: Muchomůrka je pěkná. Pane holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše, a je to zcela zadarmo.
2: Xavere, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
1: Já to nechci vidět. Takhle?
2: Co? No, takhle se to řeší dneska.
1: Čekal jsem to.
2: To je hodnotový.
1: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat. Ale to byla ostuda, jako.
2: Xavere, já jsem viděl toho Václava, doktora. Ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
1: Doktora Václava?
2: No Moravce.
1: Jo, myslíte Vaška.
2: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová, symbol demokracie, svobody, rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
1: Tak jí už dávno hrklo, ne?
2: No to... říká Mirka z LDNky, no.
1: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
2: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
1: Hostky.
2: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se strapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
1: Věru!
2: Ta tam seděla.
1: Věruš.
2: A viděl jste, jak seděla?
1: Ne.
2: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Jo. Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Poddrženo, no, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří, že jo. A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda. No, když až zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý. Těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo.
1: Pan Lacina.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Takový postižený, nebo
2: no
1: já?
2: Ne, ten... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale já pak se teda... No...
1: Vy mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak by to zbrná tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, jo. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo, darovanému koněmu na zuby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionu lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No.
1: Nebyl jeden bitcoin, několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: Než Blažek, to není tak těžký. Pozor.
2: A mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován.
1: Já
2: ale
1: se za to stydím,
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006. Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václav P.
2: to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na
2: Vysočině. Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. No, na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák. No.
2: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, který mu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: A zejména ta paní de Croix. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat,
1: papírová krabice. Krabicích?
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bože. No ale jak on ten Blažek nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
1: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. A... jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už v tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá vatra, ten tam nebyl.

0: paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
1: Ano.
0: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už. Co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
1: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku myslím, dělá dlouho.
0: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu, 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
1: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že je jich tam až dost.
0: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka,
1: no,
0: z lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
1: Já si myslím, že nic, by se napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
0: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
1: jo,
0: tak to rádi přepošlou
1: takhle
0: se slovy: podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
1: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo.
0: No.
1: Oni mají k tomu kříži blízko i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
0: A ne nějaké Stoněkové.
1: A ne nějaké Stoněkové, no.
0: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
1: Aha.
0: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
1: No tak to víte, no, když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
0: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když se mnou někdo přijde a říká: je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikovou, já se na ní tak rád dívám. No, ale to je, ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něm a říkal: a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
1: Prečo nám sem také dačo posíláte?
0: Ten Zdechovský, to je čo?
1: No, to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo.
0: No. A je v tom tolik upřímnosti.
1: Ano.
0: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako ne úplně, a řekne: to je čo.
1: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák, měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
0: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník.

0: Dík za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on je prostě, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
1: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského.
0: No,
1: a on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
0: No, to je známá věc.
1: No.
0: A je to kolegyně nějakého známého jména?
1: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
0: A je to vidět, jak kvíz ti, vlastně.
1: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři. No takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
0: No tak musíte dávat indicie.
1: Tak projeďte
0: si. Je to žena?
1: Je to žena.
0: Žijící?
1: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
0: Je to politička?
1: Už ne, ale byla. Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
0: No ne, kde?
1: V té Bruseli.
0: Jo, v té Bruseli,
1: no, Bruseli.
0: Tak to pak není tak těžký.
1: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
0: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
1: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
0: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
1: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby, tam on právě pochopil, že musí do politiky.
0: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korun.
1: Já se bojím, co vypadne.
0: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
1: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunu a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
0: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
1: Jo, ale...
0: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
1: Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
0: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
1: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
0: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabídne nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No. A oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
1: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
0: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
1: No.
0: To mě baví.
1: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
0: Šapán, Zdeněk Šarapatka, doktor.
1: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
0: Jo, ten...
1: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
0: Byl někde na rozhovoru?
1: Psal to na sítích sociálních.
0: No jo, tak na sítích píše, kde
1: no to
0: co.
1: Sice píše,
0: má
1: ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin? Kdo by za to jako mohl jiný?
0: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodnej kluk.
1: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, tak to je krásný.
0: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Hmm. Ten, tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
1: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
0: Cože?
1: No, a oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
0: Něco jako lažnovského chlebíčky.
1: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby
0: To je dobrý jako na tu stranu.
1: No tak je to takový sofistikovaný, no.
0: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
1: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
0: No ne, jestli máte recept.
1: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
0: To bude na Kukido.
1: Hmm?
0: Víte, co je Kukido?
1: Ne.
0: Kukido. To nevíte?
1: Ne.
0: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
1: Thermix, takový to tvarohový.
0: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
1: Thermomix. Ten hrnec.
0: Thermomix.
1: Jo, už vím.
0: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
1: Ty jo.
0: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
1: No.
0: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
1: Je to velká móda.
0: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba. Podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku. Přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na Kukido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není Kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože Kukido to je úplně boží. No. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj, tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak Kukido.
0: No, já se nedívám stranou náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to Kukido?
0: Já se sedím na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak, teď jsem napnutá.
0: Kukido.
1: Je to Kukido, no.
0: Co-o-ki-do-o.
1: Kukido.
0: Kukido.
1: Kukido, to zní skoro tak moravsky, Kukido.
0: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: a víte,
1: protože...
0: A já taky?
1: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, doma uklízet.
1: No ne, tak proč budete uklízet?
0: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
1: Aha, nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
0: Nejste daleko od pravdy.
1: A co to bude, tak na pověst? No musíte.
0: Jako nebudu se ženit ještě.
1: Ještě.
0: Ještě čas.
1: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
0: Jo.
1: No mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
0: A vaše tchyně si zlomila prst.
1: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
0: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijdu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
1: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
0: no
1: dokud
0: ne,
1: to jde.
0: No ne, budu říkat stará Stoněková. jako má zlomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
1: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
0: Myslíte?
1: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
0: No. Tak
1: už,
0: jo.
1: Už teď si to začnu trénovat.
0: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu.
1: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
0: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a jako vždycky je se mnou ve studiu ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, myslím, že Donald Trump po svém návratu do Bílého domu celému světu předvedl, jak se dá jedním podpisem zrušit ničivý zelený socialismus a jak se dá rychle navrátit ke kapitalismu a normálnímu ekonomickému principu. Protože Donald Trump, mimo jiné, on udělal samozřejmě, vydal spoustu dekretů, ale co udělal hlavního je, že škrtnul vlastně americkou verzi Green Dealu, neboli ty obří a nesmyslné zelené dotace do ekonomiky a průmyslu, které tak ohýbaly to ekonomické prostředí a ničily tradiční průmysl. No a odpověď v Evropě na sebe nenechala dlouho čekat.
2: Já bych navrhovala taky takový jeden podpis, který by škrtnul celý evropský Green Deal, to znamená celou tu sadu zákonů. Ale prý ne. Prý říkala paní Ursula von der Leyenová na fóru světovém ekonomickém, že prý ta obnovitelná energie je nejlevnější a nejvýhodnější. Teďka minulý týden se nechala slyšet, takže asi ne, asi se nedočkáme podpisu.
1: Ona si nechává dělat nějaké svoje vlastní analýzy, ne? Který vždycky vyjdou tak, jak potřebuje. Nevím, jak na to mohla přijít.
2: No, já si myslím, že ano, protože Světové ekonomické fórum v Davosu vždycky každý rok nás ujišťuje o tom, jak je to strašně výhodné a jak jsme na správné cestě. To znamená, že vždycky tam máme takovou tu nástěnku, jak jsme splnili plán a jaká bude příští pětiletka. A vlastně už jsme tady znova v 80. letech a v centrálně plánované ekonomice.
1: No já se obávám, že ta paní se neprobere do konce života, stejně jako mnozí evropští politici. No, co totiž mimo jiné hodlá udělat Donald Trump a co by nás skutečně mohlo ničit, je zavedení těch cel. A on by je zavedl jak pro Evropu případně, tam by byly o něco nižší, ale i pro Čínu. A kdyby tohle to udělal současně, tak kdo bude bitý dvojnásobně, budeme my, Evropané. A ona odpověď na sebe nenechala čekat. Mně se líbí, jak Američani jsou nejvěrnější spojenci vždycky, protože věřte nebo nevěřte, ale americká obchodní komora v Česku už začala naše firmy připravovat na zavedení cel a tak jako nenápadně jim říkají, budete to tady mít strašně drahý, ztratíte konkurenceschopnost, tady v podstatě nebude možný udržitelně vyrábět, myslím udržitelně ekonomicky. Pojďte do Ameriky, pojďte k nám, protože tam teď budou levné energie, zrušíme regulace, vrátíme se ke starému dobrému kapitalismu a vám se tam bude jenom dobře dařit. Takže vidíme takovou milou spojeneckou pomoc.
2: Je to neuvěřitelná rychlost, biznis samozřejmě se vždycky umí přizpůsobit, ale já bych se na ty Američany vůbec nezlobila, protože svým způsobem, dokud my si nenabijeme s prominutím v Evropě hubu, tak já si myslím, že tady v Evropě nepochopíme, neprocitneme a ten Green Deal neškrtneme.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mě přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak. A ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby.
1: No, řekněte, popravdě, pane Farský, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou, ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější, říká se, že na těch lékách to je jako že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidívy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně.
2: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí.
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi povede. Já s nimi jako chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt se mi chtělo brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že těm, co mají drogy.
2: Jo.
1: U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka a uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím.
2: Hm?
1: V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží, jak
1: máte
2: dlouho.
1: Na to chuť.
2: Záleží, jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. Jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám. Vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo.
2: Mm.
1: Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to bylo. Důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo?
1: Takže
2: samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro divák.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox. On měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi, co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků, jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
2: Jas abstinenti Jablonec.
1: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol,

0: jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že o něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
1: Určitě, určitě. Ten kolotoč závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, ty porno, to tak bývá prostě.
0: Tak závislost na porno ještě nemusí být tak hrozná, ne?
1: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
0: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
1: Já jsem slyšel...
0: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
1: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
0: Takže, co znamená?
1: Takže já si troufám říct, že ano.
0: Opakovací léčba.
1: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
0: A proč?
1: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
0: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
1: Ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
0: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
1: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
0: A co jste našel vy?
1: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
0: Když vás tak poslouchám...
1: Začal jsem se utužovat třeba.
0: Aha, no tak to
1: je. To je velká dávka.
0: Já vím, no. To je teď taková moda.
1: Ano.
0: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
1: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
0: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
1: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
0: Anonymní alkoholiky?
1: Aha.
0: Co to je?
1: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci,

0: je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na Anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí. Když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
0: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. Dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Nebo strašidelné, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
0: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
0: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrah, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
0: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu pomlčka nebo lomeno společnosti něco za zlé v tomto směru?
0: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
0: Určitě, jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo? Svítí sluníčko, nalil si panák a ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
0: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nějak zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Já se jmenuji ty stránky, je to ten.
0: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
0: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
0: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec. A já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
0: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Posloucháte rádio Xaver.

0: Naším hostem je Klára Dostálová. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Klára Dostálová je místopředsedkyně sněmovny za hnutí ANO, lídrině hnutí ANO do eurovoleb a je také bývalou ministryní pro místní rozvoj. Teď jsem chtěla říct paní ministryně, ale... Paní Dostálová, kdo přišel s tím, že budete jedničkou na kandidátce? Byl to Andrej Babiš?
1: Musím říct, že jsem to byla asi já, kdo vyvolal tu iniciativu, protože mě tím, jak jsem byla vlastně i v pozici ministryně pro místní rozvoj, tak jsem teda opravdu si něco zanadávala na to, když přišly ty nařízení z Bruselu, které jsme museli implementovat do českého právního řádu. A vždycky jsem si jako posteskla, že tam asi nejsou žádní lidé zkušení z exekutivy, aby prostě některým nesmyslům zabránili ještě na půdě Evropského parlamentu. Že ono, když už nám to přijde sem, tak už nám fakt jako nezbyde nic jiného, než nadávat a přijmout. Takže já jsem vlastně s tou iniciativou přišla, říkala jsem, že bych ty ambice měla a pan předseda mě v tom jako velmi mohutně podpořil.
0: Takže teď už nám budou sem chodit nějaké snesitelnější dokumenty.
1: Tak to já doufám, protože je potřeba také na rovinu říci, že samozřejmě Evropský parlament bude mít 720 členů, Česká republika 21, ale bude to právě na tom umění těch kandidátů za Českou republiku, aby našli partnery i v ostatních členských zemí, podobně smýšlející, kteří chtějí skutečně tu Evropu vrátit zpátky na nohy, jak my rádi říkáme, vrátit ten zdravý selský rozum a ta nařízení skutečně se na ně podívat, mít ty dopadové studie. Je vědět, co se bude potom dít v rámci té legislativy, jak se to bude odrážet v tom či onom prostředí v rámci České republiky. Takže já věřím tomu, že skutečně přispějeme k tomu, že ty věci, které bohužel byly teď schváleny za poslední 2-3 roky, že významně buď zrušíme, anebo napravíme.
0: Mezi jakými státy budete hledat spojence?
1: Tak já očekávám, že ten parlament se opravdu výrazně promění, že skutečně té zelené ideologie už mají jako dost napříč evropskými zeměmi, že jsou si ty země vědomy toho, že se nezvládnul migrační pakt, že ta situace je příšerná, že Green Deal ohrožuje průmysl Evropy, že se stáváme nekonkurenceschopný, že vlastně obětujeme svoji soběstačnost, že se vlastně dáváme šanc třetím zemím, to znamená zejména Spojené státy nebo Asie, Čína, Indie a tak dále. A že ti lidé jsou si vědomi toho, že ve finále se to vlastně dotkne jejich peněženek, kvality života, takže budou i oni ve všech ostatních zemích volit rozumně, aby se tam dostali opravdu rozumně smýšlející lidé. No a to se pak budou hledat ti partneři daleko s nás, než mezi zelenými ideologi.
0: Takže až po volbách uvidíte, s kým byste mohla najít společnou řeč. Tak nebo už teď máte vytipované státy.
1: Tak jak se hezky česky říká, zajíci se sčítají až po honu. Takže samozřejmě musíme vidět, jak se nám to promění ten Evropský parlament. Pak je jasné, že na půdě Evropského parlamentu to funguje ve frakcích, tam jich je několik a dokonce se říká, že vzniknou i nové frakce, takže je opravdu hrozně jako těžké teďkom předjímat, jak to vlastně celé bude, jak to dopadne.
0: Pokud odejdete do Evropského parlamentu, nebudete potom tady Andreji Babišovi chybět? Nebude vás chtít potom za ruka půl stáhnout zpátky?
1: Toto jsme si také vyříkávali hned na začátku, protože samozřejmě na to upozorňují i naši voliči, že prostě to pak bude třeba jako budu chybět v té vládě, že ministerstvo pro místní rozvoj je taková specifická agenda, to je takový Ferda Mravenec práce všeho druhu, to není žádná ucelená agenda. Nicméně s panem předsedou jsme si toto řekli, že je potřeba prostě lidé se zkušenostmi z exekutivy mít právě na půdě Evropského parlamentu a já vždycky budu komukoliv, kdo bude na ministerstvu pro místní rozvoj, dobrým přítelem na telefonu, prostě partnerem, abych pomohla. Může samozřejmě ministerstvo pro místní rozvoj řídit jakýkoliv zkušený dobrý komunální politik, protože to je takové ministerstvo obcí. Ale samozřejmě ta agenda těch evropských fondů, to je víceméně trošku složitá jako složitá disciplína, takhle bych to řekla. Já tím, že to mám odžito už od těch předstupních nástrojů, tak je velmi těžké ty zkušenosti předávat, proto já slibuju komukoliv, kdo bude na MMR a bude o to stát, že vždycky budu jako naslouchat jeho potřebám anebo samozřejmě přiložím ruku k dílu.
0: Bez ohledu na to, z jaké strany bude ten daný ministr pocházet?
1: Bez ohledu, já jsem to nabízela i panu ministrovi Bartošovi mnohokrát, že samozřejmě jsem připravena s ním ty věci řešit, zejména kolem evropských fondů, ale stavební zákon, že to také není úplně jednoduché, jsem samozřejmě celou tu materii naučit, takže každému budu.
0: A pan Bartoš využil vaší nabídky?
1: Tak samozřejmě v kuloárech v rámci poslanecké sněmovny jsme mnoho věcí řešili. Dokonce jsme se samozřejmě sedli i na ten stavební zákon, protože po volbách, když ta situace dopadla tak, jak dopadla, my jsme vlastně nebyli znovu ve vládě, tak prostě oni měli ve volebním programu, že zruší ten náš stavební zákon, který tedy získal titul zákon roku, ale dohodli jsme se na těch základních věcech, aby skutečně tam, kde vlastně už jsou ty dotčené orgány na těch úřadech, tak aby se to tam skoordinovalo, aby se skutečně neběhalo pro prostě desítky razítek. Mm-hmm.
0: Takže v kuloárech ano, to spolu spolupracujete, ale navenek.
1: No tak samozřejmě jsou témata, kde já s tím nesouhlasím, protože buď samozřejmě pocit, že se to dělá špatně a pomalu a tak dále, ale to je logické, když je samozřejmě tam byl původní ministr pro místní rozvoj, taky měl nějakou představu a tak dále, ale ne ve všem, jako jsme úplně kritický. Třeba ten stavební zákon, já jenom se snažím pana ministra přimět k rozumu, že nemůže spustit digitalizaci stavebního řízení k 1.7., když na to nejsou připraveny úřady, nemají techniku, nemají proškolení. Stavebníci jsou úplně v panice, jo. Ty chtějí zavalit stavební úřady do 30.6., protože vlastně nevědí, co bude. A já jenom říkám, pane ministře, my vám pomůžeme. Normálně protlačíme sněmovnou zkušební období, mimo ani nechceme nic rušit, jenom aby měl rozum, že prostě půl roku poběží testovací období. A pan ministr se jako nechce, takže pak už si ty následky musí nést sám. Takže vlastně já ani nejsem kritická, já přišla s nabídkou pomoci, že skutečně je potřeba ten stavební trh trochu uklidnit, ale prostě...
0: Pojďme těm...
1: Kde se to nechce, tak já se nemůžu vloupat úplně, že jo?
0: Pojďme k těm evropským tématům. Obrana svrchovanosti Česka, boj proti nelegální migraci a odpor proti Green Dealu. To jsou hlavní body vaší kampaně. Vy jste říkala, že migrační pakt je od základu špatně, že tam nejsou, nepřináší žádnou explicitní výjimku pro Českou republiku. Není ale přeci jenom lepší něco než nic, aspoň nějak tu migraci uchopit. Vyřešit.
1: No, ale my nemůžete migraci uchopovat tak, že vlastně se jako budeme starat o toho, kdo jako skončí zachráněn na moři na evropské pláži. To je prostě cesta do pekel a skutečně to je o tom, že to bude ohrožovat tu bezpečnost, protože tím, že to nemá v ruku v ruce tu efektivní návratovou politiku, no tak my prostě ty lidi nebudeme mít kam repatriovat, protože je to prostě tak, jenom aby to pochopili samozřejmě diváci. Ten uprchlík je na pláži bez dokladu. My mu sice vezmeme otisky prstů, to je super. Vznikne databáze, ale on si vymyslí, odkud pochází. Řekne nějakou zemi, já si tady vymyslím třeba Senegal. No a my řekneme, dobrý, pojedeme s ním to azylové řízení, byť v detenčním zařízení, a pak řekneme, ne, vy nemáte nárok na pobyt v Evropské unii a budeme ho chtít vrátit. A Senegal řekne, ne, to není náš občan.
0: A co s ním?
1: To znamená, tam jako není na tom, co šperkovat. To je prostě od základu špatně. Celé to mělo být postaveno na tom, že se azylové řízení povede v třetích zemích, ne na půdě Evropské unie. Protože ten migrační pakt, který byl schválen, tam je například napsáno, že ten uprchlík má veškeré právní služby od Evropy zdarma. No tak jako pardon, jo, ale na to jsou samozřejmě specializované neziskovky, právní organizace, které udělají cokoliv, aby toho uprchlíka udrželi na půdě Evropské unie. No a pak ty následky vidíme sami, no-go zóny, Švédsko, Německo, Francie, a toto chceme. Proto já říkám, že je od základu špatně. Nám teď nezbývá nic jiného, než vytlouct klín klínem, a protože má odloženou účinnost o 2 roky, tak urychleně připravit na půdě v rámci nového Evropského parlamentu a Evropské komise novou legislativu, která vlastně bude předcházet tomuto migračnímu paktu schválenému, aby se vlastně jakoby nemusel aplikovat už ten další. To znamená, povede se to azylové řízení v třetích zemích, bude tam samozřejmě nějaký efektivní boj s pašeráky, bude tam ochrana hranic a právě ta spolupráce s třetími zeměmi, ta efektivní návratová politika.
0: Tak a já měla za to, že ty 2 roky slouží k tomu, aby jednotlivé vlády implementovaly ten migrační pakt.
1: No, tam hlavně sloužil proto, aby se vybudovala detenční zařízení. Jo. A to je prostě jako to je jeden absurdistán nad druhým. Jo. Protože celý ten migrační pakt má v sobě tu povinnou solidaritu. Oni neradi slyší slovo kvóty, ale je tam skutečně napsáno v migračním paktu stanovený počet. A kdokoliv si dá slovo kvóta do Wikipedie, tak mu vyjede stanovený počet. To si tady fakt hrajeme se slovíčky. Ano, přesně tak. Takže tam vlastně v tom migračním paktu je minimálně 30 000, anebo se vyplatit. A teď z logiky věci, samozřejmě ty musí prostě se vybudovat ta detenční zařízení. A teď všechny ty země, které nebudou chtít přijímat ty uprchlíky, se budou vyplácet. Všichni radši budou platit, než přijímat toho uprchlíka. No, ale kam až to jako může vést? Jo? Teď si vemte, že třeba bude milionová vlna uprchlická. A my všichni teda na základě toho distribučního klíče pro Českou republiku by to byly zhruba 3-4%. Z toho milionu, tak za prvé my máme 4 detenční zařízení pro 1 000 lidí, teď se na nás může navalit tohle, takže my se raději vyplatíme. A teď poplynou těm státům postiženým vlastně na tom pobřeží zejména prostě miliardy korun jako na vybudování detenčních zařízení, ale ty státy si nezaplevely detenčními zařízeními svoje vlastní přístavy. Takže samozřejmě ruku v ruce pak půjde, že si zasedne znova Evropská rada a řekne, no takhle to nejde, nemůžete jenom platit, musíte i přijímat. No a to je jako ten obrovský vlastně nebezpečí, který nám tady hrozí, protože my vlastně toto nechceme. Takže musíme rychle přijmout prostě ty věci, co už jsem tady říkala, nebudu se opakovat.
0: Tak, ale než se ta další opatření a změněný migrační pakt znova schválí, znova projde celým tím procesem, tak se s migrací bude dít co? Budou sem nekontrolovaně, nekontrolovatelně docházet prostě migranti z Afriky, nebo budou policisté honit pašeráky a další?
1: No, ono samozřejmě by stačilo jenom, kdyby se vlastně dodržovaly takzvané readmisní dohody. To znamená, že ten uprchlík vlastně vstoupí do první bezpečné země, což samozřejmě můžou být i země západního Balkánu, kde prostě žádné nebezpečí nehrozí a tam by se měla vést ta azylová politika, ale oni je pouští až do zemí Evropské unie. A je potřeba za ty 2 roky opravdu tomuhle trošku jako přibrzdit, prostě naplňovat to, ale ona ta iniciativa už existuje a mě na tom celém zaráží, že jen co se schválil migrační pakt, tak vznikla iniciativa 15 států, 15 z dneska už jich je dokonce 19, který říkají, že prostě to nebude fungovat a že se musí přijmout nová legislativa. A já se ptám pana ministra Rakušana, proč jste tu blokační menšinu? 15 států by byla prostě úplně jako exkluzivní blokační menšina a nezarazili ten migrační pakt. No odpověď samozřejmě nemám žádnou. Jo, takže teďko naopak ty státy to tak vnímají, takže já věřím, že po těch evropských volbách těch 19 států urychleně se bude se snažit samozřejmě tu legislativu, aby prošla do těch 2 let. Protože ta první zpráva, vlastně, kdy ten pakt se začne naplňovat, ten, co byl schválen, bude 15. října 2026. To znamená, vlastně první uprchlíky se budeme vyplácet nebo přijímat v roce 2027, že poběží ta zpráva. Takže já si myslím, že relativní prostor na to máme. A co se týká té výjimky pro Českou republiku, tak to dneska všichni víme, že tam žádná explicitní výjimka pro Českou republiku není. A pod dočasnou ochranou v roce 2026 už tady asi Ukrajince mít také nebudeme.
0: No, všichni to nevíme. Jsou někteří, kteří stále si myslí, že tam ta výjimka...
1: Tak stačí se naučit číst.
0: Že tam ta výjimka je, ale vy jste zmiňovala těch 15 států. Jedním z těch států je Česká republika. Když se schvaloval migrační pakt, proti bylo pouze Maďarsko, v některých bodech to bylo Polsko a Rakousko, Rakousko a Slovensko. Mm-hmm. A třeba vítěz nizozemských voleb Geert Wilders, ten teď říká, že bude chtít výjimku, že se nebude držet migrační politiky, nebude dodržovat migrační pakt. Viktor Orbán včera v rozhovoru pro XTV zmínil, že dojde k nějakému právnímu sporu, že vlastně ani nepočítá s tím, že by současný migrační pakt byl někdy uveden v život. Tak jak byste se vy chovala, kdybyste byla v čele vlády nebo teď měla tu moc? Byla byste proti tomu migračnímu paktu nebo byste postupovala stejně, jako jsem zmiňovala toho vítěze?
1: To je skvělá otázka, ještě mi ji nikdo nepoložil, protože já si tuto otázku kladu od samého začátku, protože my se dostáváme tímto vlastně k právu veta. Protože právo veta v rámci zemí Evropské unie se používá na 3 hlavní priority. Bezpečnost, zahraniční politika, daně, finance, rozpočet. A já se ptám, jak je možný, že migrační pakt, který skutečně má velký potenciál ohrozit bezpečnost zemí Evropské unie, prošel pouze radou ministrů. Jak je možný, že k tomu nezasedla Evropská rada, kde zasedají premiéři a prezidenti? Protože pak by mohli použít právo veta. A to je, na co naráží ty státníci, že jim to přijde úplně taky absurdní, jak je možné, že toto takto obešli Evropskou radu, která k tomu v podstatě nedala ty závěry, kde by se vlastně dohodli, že třeba nějaký ten stát, ať už je to Polsko, Slovensko, Maďarsko, jsou prostě zásadně proti. A pak by ten pakt nikdy nemohl nabýt účinnosti, protože by to zavetovali ty státy. Teď se hledá ta složitá složitá cesta přes tu spolupráci. Samozřejmě já jsem za ní ráda, že aspoň něco než nic, protože jsme si všichni vědomi. A pokud už další země říkají, že to stejně nebudou naplňovat, no tak se vracím k tomu, co jsem řekla na začátku, že je od prvopočátku špatně, protože to prostě nebude fungovat.
0: Tak a já se znovu vrátím k té otázce. Vy kdybyste mohla hlasovat tak, jak hlasujete ohledně toho migračního paktu.
1: No, já bych byla rozhodně proti.
0: Ve všech bodech.
1: Ve všech bodech, bodech a i naši europoslanci byli ve všech bodech proti. Protože je to prostě od začátku špatně. Není možné vytrhávat některé věci z kontextu, to se musí řešit jako balík opatření. Hmm.
0: Pojďme k dalšímu tématu, což je válka na Ukrajině. Určitě jste zaznamenávala slova šéfa NATO Jense Stoltenberga o tom, že by se mělo přehodnotit nebo zrušit omezení na zbraně, které jsou dodávány na Ukrajinu, takže by je Ukrajinci mohli použít k zásahům ruského území. Jak jste hodnotila tento výrok? Není to vyhrocování toho samotného konfliktu?
1: No, já z tohohle mám velké obavy. Já se prostě bojím, že takovými plíživými kroky se prostě zatahují ostatní státy, zejména tedy pod paktem NATO, do toho válečného konfliktu, a že bychom měli být velmi obezřetní teda v některých vyjádřeních. Na druhou stranu je potřeba si prostě na rovinu říci, že prostě my jim dáváme zbraně a nějak je prostě ty Ukrajinci použijí. My taky nekontrolujeme každý muniční granát, prostě cokoliv. Takže samozřejmě je to tak potřeba trochu vyvážit, ale mě tam spíše jako děsí ty slova o tom, že vyšleme vojáky, to už je jako opravdu podle mě jako překročený určité té hranice a zatáhnutí zemí na to do toho válečného konfliktu. Já prostě opravdu si myslím, že je potřeba, aby prostě světoví státníci, a opravdu znova a znova říkám, že doufám, že se nečeká jenom na americké volby, že by měli ta Evropská unie mít tu sílu sehnat ty státníky k jednomu stolu a zkusit se domluvit na příměří. Pak teprve mohou následovat nějaké mírové rozhovory, ale prostě dát klid zbraním, prostě uklidnit tu situaci, ale prostě zatím se nic takové iniciativy nedějí. Uvidíme, co se bude dít 15. 16. června ve Švýcarsku. Vkládám v to určité naděje, že snad jako máme všichni rozum a nechceme tady rozpoutat třetí světovou válku.
0: Vkládáte v to naděje, ale má taková konference smysl, když nepozvali Rusko?
1: Z mého pohledu je potřeba si nejdříve mezi partnery říct vlastně co a jak. Já nejsem fakt žádný vojenský strateg, ale velmi to intenzivně sledují v médiích různý názory různých lidí a právě i ti vojenští experti se shodují na tom, že se musí vlastně dojít k nějakému kompromisu. Že to musí být win-win strategie, že samozřejmě tady v tom konfliktu asi nebude moc být úplně jako vítězů a poražených, že se musí zkusit něco domluvit a že nějaký ta cesta kompromisu, ale to asi je potřeba nejdřív, aby se ti partneři, kteří jsou si blížší, zkusili domluvit na různých scénářích a pak samozřejmě musí jednat i s tím Ruskem.
0: Jak ale hledat kompromis, když jedna strana, teď myslím Vladimíra Putina a Rusko, říká ano, my jsme ochotní zastavit boje, ale za cenu toho, že bude dodržena současná frontová linie, a Volodymyr Zelenský to odmítá a chce, aby Rusko opustilo území Ukrajiny, tak kde hledat
1: tak
0: ten, nebo jak začít?
1: To jsou první nášlapy takovýhlech jednání, kde se to bude zkoušet, to je první, takže může jich být klidně 20. Ale prostě nikdy nesmíme opustit to diplomatické řešení, musíme se o to neustále pokoušet. A já také nevím, co bude ten kompromis. Zase čerpám z médií, znova říkám, nejsou to moje myšlenky, jenom aby to zaznělo, ale jako taky asi na tom určitá pravda bude, že samozřejmě třeba to může skončit v té vlastně linii válečné kolem Luhanska, Doněcka, s tím, že třeba se domluví, že tam to bude jako neutrální půda, že prostě se nikdy nestanou prostě členem NATO, tato území a tak dále. Nevím, já jenom čerpám z těch médií, že prostě těch scénářů je asi vícero, ale je potřeba je neustále pokládat na stůl a hledat ty přibližovací, kde se nakonec jako obě dvě strany potkají.
0: Když jsem zmiňovala Jense Stoltenberga, měl by, myslím, že snad zítra, dneska máme středu, 29. května zítra navštívit Prahu. Petr Pavel se rozhodl mu udělit řád Tomáše Garrigua Masaryka. Zaslouží si takový řád Jens Stoltenberg?
1: To je za velmi těžká otázka, nevím. Jo. Já samozřejmě nevím, na základě jakých kritérií si to vyhodnotil pan prezident. Je to jeho výsostné právo, samozřejmě ten řád udělit může. No, já si myslím, že by řády se měly udělovat, až když bude po válečném konfliktu, a budu vždycky hlasovat pro toho, komu se podaří to vlastně ten mír ve světě jako zajistit.
0: Vy jste mluvila také v některých z debat o euru, přijetí eura, které jste odmítla. Samozřejmě není to evropské téma, je to vnitrostátní téma. Nicméně Petr Pavel toto téma stále protlačuje, to přijetí eura opakovaně v něm hovoří ve svých projevech. Čím si to vysvětlujete, když analytici říkají a odborníci a ekonomové, že se nám to nevyplatí, že lidi by schudli, že to pro nás není výhodné?
1: Tak já jako ekonom taky nevidím ty ekonomické jako výhledy dobře, prostě přijmout euro, abychom se stali členem dluhové zóny. Jo, prostě to už se fakt nedá nazvat jinak než dluhová zóna. Nevím, no já samozřejmě spíš si myslím, že pan prezident čeří toto téma, aby prostě probíhala ta veřejná diskuze. Že si musí být vědom toho, že samozřejmě ani nenaplňujeme ještě maastrichtská kritéria, že nejsme ani v tom předpokoji, že to je samozřejmě jako běh na delší trať, že to téma rozvíjí ve společnosti, ale jako je potřeba opravdu asi bez emocí dát na stůl pro a proti, ale já tam zatím vidím jako spíš více proti, ale je to čistě jako národní téma, ale znovu říkám, jako pro mě je absolutně jako je třeba i jeden z problémů, že bychom obětovali část své suverenity, protože by se prostě o nás rozhodovalo v rámci Evropské centrální banky, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou. A já znova apeluju, kvalifikovaná většina je prostě pro Českou republiku obrovský problém, že my nejsme schopni pak zajistit tu blokační menšinu a ty velké státy nás vždycky přehlasují, prostě vždycky. Takže my prostě si musíme říct, chceme si ukrojit ze své suverenity nebo nechceme. Chceme mít vlastní monetární nástroje nebo nechceme. Chceme vstoupit do dluhové zóny nebo nechceme. Takže na tyto otázky si odpovězme. Já samozřejmě to vnímám z pozice cestovatele, obyvatele, že prostě je fajn jako vycestovat s eurem, kde se platí eurem, ale tady přece musíme dbát na zájmy České republiky a na ekonomické možnosti.
0: Tak nedávno jsme slavili 20 let od vstupu do Evropské unie. Jak hodnotíte těch 20 let?
1: Tak samozřejmě, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme vstupovali v nadšením i konec konců to referendum dopadlo vlastně velmi výrazně pro vstup. Určitě těžíme ze společného trhu, určitě těžíme z těch 4 svobod, to znamená svoboda pohybu osob, zboží, služeb, kapitálu a tak dále. No ale ty domácí úkoly nejsou úplně dokončeny a do toho nám tam začaly padat věci, ale znova říkám, je to vždycky dáno volbama, kdo sedí v tom Evropském parlamentu, v Evropské komisi, no a z Evropy se stala přeregulovaná prostě zóna, kde už opravdu jako všichni hledají ty úniková vrátka. To si myslím, že jako do dalších 20 let, pokud se s tím něco neudělá, tak to teda jako bude velký problém. Nevím nic horšího pro Evropskou unii, než je nespokojený občan Evropské unie, který paradoxně pak samozřejmě bude volat potom, aby se něco radikálně změnilo. A k tomu radikálně asi nikdo nechceme dojít. My jsme čerpali, protože jsme samozřejmě byli takzvanou pod tou politikou soudržnosti, čerpali jsme nemalé peníze, ta čistá pozice pro Českou republiku je asi 1,1 bilionu korun. Můžeme se bavit o tom, jestli jsme čerpali efektivně nebo neefektivně, tady já mám taky mnoho výhrad, protože když se ptám do Španělska, Polska, jak to prostě nacpali ty peníze do veřejné infrastruktury, silnic, tak si myslím, že my jsme si mohli golfová hřiště odpustit a podobné věci.
0: Ale to mohli jsme o tom vždy si rozhodovat, kam ty peníze půjdou?
1: Tak, my jsme vlastně měli nejdříve předstupní nástroje, pak jsme měli to první programovací období 2004 až 2006 jenom zkrácené, pak jsme měli 2007 až 2013, kde jsme do toho vlastně vtáhli ty regiony a nechali jsme vlastně regiony si říci, kde mají svoje preference. No a tam byly podpora aktivy v oblasti cestovního ruchu a tam tedy si myslím, že prostě to je takový to bližší košile než kabát, že prostě zvítězily volnočasové aktivity nad tou veřejnou infrastrukturou, proto také skončili regionální roční programy na to nové období 14 až 20 a tam už jsme se snažili hodně peněz dát samozřejmě do železnice, do samozřejmě silnic, dálnic a tak dále. Ale je pravda, že každým tím programovacím období nás ta Evropa omezuje. Ony samozřejmě jsou to daně nás všech daňových poplatníků Evropské unie, ty se nějakým způsobem přerozdělují, ale ta Evropa vám říká 25% na digitalizaci, 30% na klima, že jo, a teď vlastně my říkáme, a kde máme tu silnici, jo, protože no takže to samozřejmě tyhle ty parametry nás trošičku zužijí a jako musím říct, že v tom prvním období a v tom druhém jsme si mohli dovolit daleko více než teď v tom období, který teď běží 21 až 27.
0: Já vám moc děkuju, že jste přišla.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byla Klára Dostálová.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Děkujeme za spolupráci, šťastnou cestu, dobrou noc.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši beatnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, toto. Já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu, a pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. Zatímco my jsme tady byli plni v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový, a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy, popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Nikdy jsem tam nebyl
1: a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová za Jirkou Bertoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize mě

0: totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež ty zlatý brýličky vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky. No, já bych
1: že by
0: skoro,
1: byl z Brna?
0: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní.
1: Mm-hmm. Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
0: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu.
0: Tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka
1: vyšla
0: v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribuujeme, my teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme,

0: Je ta křehká?
1: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten název, ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem. Ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
0: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
1: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
0: ale
1: pozorně
0: diskutuje. Ale doporučte, tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
1: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. do NATO bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci, tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
0: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
1: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
0: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
1: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
0: Nerudové.
1: Nerudové, z Tebele, myslím, že byl 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
0: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
1: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesud, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
0: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
1: Ano.
0: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu, tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
1: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
0: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
1: tím
0: jsem to.
1: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je,
0: chybí
1: to
0: vám
1: je,
0: ten druhý.
1: To je velmi...
0: Pochopil jsem
1: velmi,
0: to, pane prezidente.
1: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
0: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
1: Dávám pozor.
0: Ježíš, dávám. Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
1: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a hlav a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
0: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
1: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne. Podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
0: 2002 určitě ne.
1: Ano, 2002, ano.
0: 22.
1: 22, samozřejmě.
0: To byl.
1: Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zase má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
0: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
1: určitě.
0: Jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
1: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
0: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
1: jiné. Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat do té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
0: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
1: No, to
0: je to Donald Trump?
1: Optimista.
0: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
1: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
0: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
1: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, a stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
0: 14, myslím. Ne?
1: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
0: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
1: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
0: Představili lídry například.
1: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný, tohle to jsem tam výslovně...
0: Dnes SPD, tak i
1: SPD jenom jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
0: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
1: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
0: To je mastnota, neboli tuk, je nositel chuti, to oba dva víme určitě. No. No, dobře, tak si to necháme.
1: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
0: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
1: Já se taky těším. Ano, moc.
0: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Kanopa. Knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Thank you everybody, thank you very much.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
3: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
2: To je hezký, že?
3: Je to parádní.
2: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
3: Jistě.
2: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
3: Je to tak.
2: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
3: Zneklidnilo vás to trošku?
2: Tak. Trošku jo.
3: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
2: Hojnost, to je oficiální pojem?
3: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního, dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlaté, tady máme kolem 500-700 tun.
2: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
3: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně ve setěné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
2: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
3: jednoznačně,
2: to tak?
3: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
2: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
3: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
2: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
3: Jednoznačně.
2: Potvrzujete?
3: To platí.
2: Podepisujete krví?
3: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
2: teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
3: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
2: A adresa zní?
3: Adresa mailová zní.
2: No, pane Blášku.
3: No, vidíte, to jste mi zaskočil.
2: No, tak to zkuste.
3: Je to mince X?
2: Je to zlato, zavináč.
3: Mince X?
2: Mincex.cz. Do příště.
3: Naučit. Jednoznačně.
2: Jaké jsou prognózy?
3: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my, když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
2: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
3: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
2: Za trojskou unci, což je skoro...
3: Násobek.
2: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
3: 3250, řeknu třeba.
2: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. To je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba a války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
3: Já to poslouchám.
2: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
3: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci, před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
2: V rozbouřeném světě.
3: V rozbouřeném světě.
2: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
3: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
2: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
3: Ano.
2: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
3: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
2: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
3: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
2: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
3: Děkuju, uzavdívám se.
2: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
3: Ano.
2: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
3: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům, říkáme peníze. Je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
2: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla, Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
3: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%.
2: Ano.
3: Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
2: A tím zdražuje všechno.
3: A tím zdražuje všechno. A potom ještě můžeme poděkovat do Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
2: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám v peněžence?
3: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
2: no to chci právě.
3: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
2: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
3: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
2: Jako bych seděl v České televizi.
3: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
2: Hostka nebo moderátor.
3: Nebo moderátor.
2: Vyvážený jako na všechny strany.
3: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského.

0: olympijskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
1: Ano.
0: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, dva roky pohla o 41%, nebo o víc za poslední dva roky?
1: Jo, za poslední dva roky o 80% cirka.
0: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
1: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
0: které naopak, vlastně, kterým ubývá hodnota.
1: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou, vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
0: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
1: ano.
0: A za fiat měnu, kterou má doma,
1: ano.
0: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze, koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
1: Ano.
0: Říkám to dobře?
1: Říkáte. Můžu si dát takovou filozofickou vsuvku drobnou?
0: No již, na to já se těším od začátku.
1: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucí 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
0: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
1: Děkuju.
0: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
1: A nebo zlatý účet.
0: Nebo zlatý účet.
1: Ano.
0: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
1: Moc děkuju.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Mlád 29 let a 9 měsíců. Dost starý hledět zpět do dětských střevíců. Sa příliš mládych přezíral, co každý z vás má zásluh. Sa hluchý dost bych předstíral, že spoléhám se na sluch, hovořím k vám. Vzrůst nedaleko dřepu a úsměv na ruby. A ústa plna střepů náhradou za zuby. Mám oči, které nebrečí, byť nechtějí se smáti. Mám kolena, jež neklečí, když má mi někdo dáti, tak možno žít. Já žvaním tu a tam a slova nechybí.

0: tam a vládnou pochyby. Je pofiderní poslání, jež odvahu mi vrací, a nedostatek vzdělání dnes nahrazuji prací, tak tomu jest. Lze s plným pupkem mžourat a sáti tokajské a poté krotce kňourat veršíky lokajské. Lze kráčet cestou větou a nepohlédnout zpátky. Lze snadno býti poetou a nestvořiti řádky, jak mnozí činí. Dát tupcům pocit lordů, být dvorním holičem, mít roztlemenou mordu a kušnit o ničem. Pět dámám verše o mracích a dostat ránu kyjem, pak omluvit se v rozpacích, že dosud vůbec žijem, tak možno přežít. Nuž promiňte mi, prosím, promiňte, vážení, že dosud hlavu nosím, která je k myšlení. Já přerozličné verbeži tím sloužím proti smutku, též do krku mi nesněží, což výhoda je v skutku pro moje mandle. Ač tu a tam je boule, obzvláště pod pleší, však v jádru je to koule, tvar, který potěší. I posměláčci přiznají, toť hlava dá se říci, když podle ní ho poznají i páni úředníci. Razítko podpis. Má hlava je teď vzata beze všech předsudků a zbývá ptát se kata po jeho úsudku. To odborník je nesporně, souť hlavy jeho chleba, a předvést může názorně, k čemu je hlavy třeba, k životu prostě. Je tedy hlava v suchu anebo v paruce a zbývá v tomto duchu přejíti na ruce. Je obvyklé, že prstů pět má každá ruka zdravá, ale co si je ti vytrpět, než poznáš, kde je pravá a kde je levice. Věs milý, tvore boží, to lze si ověřit, že lépe nežli zboží lze ruce speněžit. A stvrdí ti, kdo žebrají, i rozšafní, i skoupí, že za hlavu jim nedají, co za pět prstů koupí, prakticky vzato. Byť měl si hlavu schopnou, jednou se poštěstí, že botou do ní kopnou a svážou zápěstí. Však poctivec i parazit smí lokty čelit davu a pěst mi může prorazit, aniž si rozbil hlavu nárazy o zeď. Máš cizí ruce tisknout i s tváří kamenou. Máš vždycky něco risknout, když spevný v ramenou. Smíš pižlat srdce na dlani, či zardou si ti ptáče, pak stačí trocha pokání a decilitr pláče, lid tomu chce. Ač oholen a umyt vždy trochu špinavý, máš dobře city tlumit, ba nemít pohlaví. Smíš hnípat vždy však ve spěchu a polichotit blbu, vždyť předpokladem úspěchu jest implantace hrbu, svět si ho žádá. Tak pardon, je to osud, že všichni láteří, proč nevyrostl dosud hrb na mé páteři. Co dítě spal jsem skrčený, když trápili mne půstem, a tudíž chodím zpřímený, sapidi mužík vzrůstem, jak račte vidět. Šla krása jiným dětem a tudíž sudičky mne učinili skřetem na úkor hlavičky. Když vyňali mne z kolébky, já neplakal jsem dosti, tak dali mozek do lebky a trochu výřečnosti, dost smutný dar. Já záhy nožky zvedal a vlastním vzpomínku, že v začátku jsem shledal, že vlastním maminku. Však seznámiv se s rodinou, já poznal první zmatek. Ač maminku mám jedinou, mám velké množství matek, které mne chtějí. Nuž věru není slastí, když děti shledají, že jednou zve se vlastí a jindy partají. Že matkou je kdo zažádá, je matkou lidské plémě, pak matkou zve se armáda a v zápětí pak země, matička naše. Já utržel jsem šrámu, no ano počítat. A že jsem zlobil mámu, lze těžko vyčítat. Pak dorostl jsem natolik, bych spokojil se krotce, že matek vlastním několik, však jednoho jen otce, konečně jistota. Jak byl jsem tomu rád, že vlastním tatínka. Však řekli, že i stát mne bere za synka. Pak ten jejíž zvalý sluníčkem se za tatíčka povznes, vrah tatíčkem, lump tatíčkem, a od tehdy až po dnes jsem adoptován. Nuž umím číst a psáti, však na tom nedosti. Já učil se též lháti, zbraň proti podlosti. Kdo dobrem čelí násilí, jen zřídka vděčnost splodí, vždyť na konopnou košili zas konopí se hodí, chceš-li látat. Dost šprýmů, pojďme k věci, mistři mne učili, že lépe než žít v kleci je nemít košili. Teď nemám ani kalhoty a mráz mi chladí plece, a mistři tančí do noty a pokřikují z klece, že prý jsem zradil. Prý nepodléhat zášti a zlu se vystavit. Když po tváři mne praští, mám druhou nastavit. A oni krejzlík pod krkem a záštím čiší z očí a žáčka ženou postrkem jen do dveří jim vkročí sluníčkům našim. Pak řekli, že prý žebrat je věcí nemužnou. Je třeba dary nebrat, pohrdat almužnou. A sami sedí přežraní a almužny je živý. A žáčci chodí zedraní a hlad jim z očí civí, bída a nouze. Nuž ponechejme mistry cvrlikat na hřadě. Ne každý je dost bystrý pro místo v úřadě. Kdo silný je a stydí se, nechť obsluhuje veslo. Kdo hubu má, ten hodí se na poslanecké křeslo, případně na trh. Smíš vrahem být či ševcem, nebo být dramatik. Pak nezápolíš s dřevcem a smíš být pragmatik. A nebo staň se písařem, měj pero za suspenzor. Nic neumíš, buď bachařem, jsi impotent, buď cenzor, anebo fízl. Bůh dal nám místa dosti všem podle určení. Však často, což je k zlosti, čert místa vymění. A pak jsou zlotrů právníci a z mordýřů jsou svědci, pak z umělců jsou horníci a z impotentů vědci k obrazu svému. Když domovník je knězem, kněz čistí ulice. Když lékař chodí s dřezem a pere spodnice. Pak blázen střeží reaktor a řezník básně píše, pak z cenzora je redaktor a švec je vládcem říše k obrazu světa. Já rukama jsem měřil o chleba starosti, své hlavě pak jsem svěřil bitbala moudrosti. Však hlavu jsem si roztřískal a octl jsem se dole, a tu mi rarach napískal, bych vyměnil jim role, prý třeba změny. Má hlava, tudíž dřela, pečujíc o chleba, a ruka podepřela, kde mravů potřeba. Však otřel jsem se o ševce a žehral na verpánek. Výsledek jizvy na lebce a rozražený spánek prašť jako uhoď. Já hledal cestu pravou a našel útěchu, že spojit ruce s hlavou povede k úspěchu. Však zapomněl jsem nebohý, ač ševce mohu zmlátit, že verpánek je třínohý a nesnadno jej zvrátit, zavládl hrobař. Šli ruce s hlavou k čertu, náš názor shodne se, že hrobař nezná žertu, je vážný z profese. Chce diskusy jen s mrtvými a nezná volných sobot. I nečekal jsem s jinými a prostě práskl do bot. A teď jsem tady. Poslání. Dnes profesor i žák ví, že končí legrace, když hrobař šoupe rakví a čeká ovace. A z vodorovné polohy, že nejsnáze lze vstáti tak, že se opřeš o nohy a ruka pomáhá ti, hlavou pak mysli.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Bartoňová Pálková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Bartoňová Pálková je odbornice na úklid. To bychom mohli říct na začátku. Mimochodem také jste podnikatelkou a jste bývalou viceprezidentkou Hospodářské komory České republiky a také zastupitelkou Středočeského kraje. A to není tak důležité teď. Vy jste absolventkou Britského institutu úklidových věd.
1: Ano.
0: V životě nevěděl, že něco takového existuje a že se takové caviky dělají kolem úklidu. Řekněte mi, co to znamená, že jste vystudovaná odbornice na úklid.
1: Víte, úklid se bere jako něco podřadného u nás v České republice. A já, když jsem přijela do té Anglie a myslela jsem si také, že prostě jako co mě tam budou učit, jak mám držet koště a hadr, nebo čím to bude, tak jsem byla velmi překvapena, protože ta věda toho úklidu je vlastně velmi logická a jednoduchá, ale složitá v tom, že máme spoustu typů úklidů v různých oblastech, protože jak si málo kdo uvědomuje, ještě než vyjdete z domova, tak se tam uklízí a uklízí se ten dům, v kterém bydlíte, musí se uklízet ta ulice nebo ta silnice, měl by se uklízet ta zastávka, ten autobus nebo tramvaj nebo letadlo nebo i vlak, to je jedno, nebo i to auto, do kterého si sedáte, tak se musí uklízet a musí se uklízet hlavně ty budovy, kam jedete. To je od nemocnice počínaje přes různé továrny a to začínáme mikročipama a končíme třeba zpracováním masa nebo různými potravinářskými provozy a nebo naopak zase těmi opravdu hodně zamaštěnými povrchy, jako jsou továrny na výrobu aut, pneumatik a tak dále. Ale také si povídáme o úklidu třeba LDNek nebo různých zdravotnických zařízení, krámů, obchodních center. Prostě uklízí se všude.
0: Takže ten úklid, když to řekneme, tak to obecně tak má tolik zákoutí všelijakých,
1: ano,
0: že to unese prostě obor vysoké školy.
1: Přesně tak.
0: No, vy jste ještě prezidentkou Asociace úklidových firem. Prosím vás, co to znamená, to asociace, která sdružuje firmy, které provádějí úklid, co si pod tím mám představit?
1: Představte si pod tím, že úklidu se právě týká mnoho zákonů. A těch mnoho zákonů se prolíná různými typy úklidů od zákona o ochraně zdraví lidu až po chemický zákon, odpady a tak dále a tak dále. Když uklízíme v nemocnicích, tak tam je takzvaný zákon, vyhláška o úklidu v těchto prostorech, to je vyhláška číslo 306/2012. Zároveň máme vyhlášky a zákony třeba na ty HACCPy, což jsou ty úklidy v těch potravinářství a tak dále. A ty firmy, které to dělají, tak jak je známo, neznalost zákona je neomluvitelná. A my jako asociace pomáháme těm firmám nejenom vejít do toho právního prostředí, ale zároveň je učíme ty technologie, ty novinky. Úklid se v současné době odebírá, protože máme velký nedostatek pracovníků, tak se hodně odebírá do těch nových technologií. My už máme autonomní stroje, máme umělou inteligenci už v našich přístrojích, máme speciální přípravky, které jsou chytré takzvaně. A to jsou věci, které když jste sám, tak to těžko zjistíte a najdete. Ale když jste právě v té naší České asociaci úklidu a čištění, tak tam dostáváte tyto informace odborné, pořádáme semináře různé a samozřejmě, že řešíme tu problematiku dopředu, protože úkolem asociace je zastávat zájmy jejich členů a pomáhat jim v tom podnikání.
0: No, já ještě slyším, paní prezidentko, často, že ty úklidové firmy jsou i důležité pro chod státu, protože všechny odposlechy do takzvaných nebytových prostor se dostávají skrz vás, tedy úklidové firmy, ale je to asi důležité.
1: To tam neřešíme.
0: To tam neřešíte, to je takový vedlejšek. Vy jste už zmínila zákon.
1: Ano.
0: A co ukládá vlastně zákon v této chvíli? Úklid je úklid. Jo? Mm-hmm. A asi ten úklid doma, tak ten zákon neřeší.
1: Neřeší.
0: Na ulici nevím, možná jo, ale...
1: Tam už něco řeší, protože ten zákon o ochraně zdraví lidu vám vymezuje hygienické standardy nějakým způsobem. A to je prostě o tom, jak ty povrchy mají vypadat čisté. A to není jenom ve smyslu toho, jestli bude ten stůl krásně lesklý, vyčištěný, bez prachu, bez nějakých ohmatů a tak dále, ale jestli tam budou nějaké mikroby, jestli tam budou nějaké viry. A pokud ano, tak jakým způsobem a jak často by se to mělo uklízet a jak by ty povrchy měly vypadat, když si se my dva zasedneme, aby jsme nebyli nemocní.
0: To upravuje zákon?
1: Zákon a různé vyhlášky k tomu.
0: Dobře, a tak zákon je nad vším. Tak se ptám, co říká zákon o našem studiu?
1: Říká, jakým způsobem, co se tady nemá nacházet. Jaké typy virů a bakterií, ku příkladu.
0: A kdo má právo to kontrolovat?
1: Hygiena. A potom ještě je do toho zapojen celý systém třeba inspektorátu bezpečnosti práce a tak dále.
0: Do jaké míry se týká ty úklidy těch veřejných prostor a tak? Teď to období, které žijeme, to znamená, že se k nám dostává mnoho lidí ze zahraničí a já slyším v médiích, že z bývalých zemí Sovětského svazu sem také přicházejí například všelijaké ty nemoci, černý kašel, já nevím co všechno. Je to ten obor, kterým vy se zabýváte?
1: Určitě. To nám patří celkově všude, na každém kroku. Víte, problém je v tom, a to nejsou jenom ti lidé z těch bývalých postruských zemí.
0: No tak těch ale je nejvíc teď.
1: Těch je jich nejvíc, ano, ale veškeré vlastně řešení imigrantů v tomhletom směru má ten problém, že oni nám sem přinášejí nemoci, které my už jsme dávno neměli. Oni jsou na to zvyklí, protože oni jsou promoření z těch svých zemí, mají k tomu už uspůsobenou svoji imunitu, ale my ne. Vy jste zmínil černý kašel, on to není jenom černý kašel.
0: Není, to je celá škála.
1: Celá škála, máme toho teď opravdu hodně. Navíc se začínají vyskytovat úplně nové typy virů a nové typy vlastně onemocnění, nebo spíš tedy než onemocnění, tak různých odnoží těch známých nemocí. A to je problém v tom, že právě nedochází k čistému úklidu na té veřejnosti, když to řeknu. Když si povídáme o školách, ku příkladu, kde ten problém teď opravdu vyvstává, protože navíc tam ty děti z těch cizích zemí chodí jsou v té komunitě normální, lépe řečeno těch našich dětí, které jsou již na to zvyklí, na nějaké naše viry, na nějaké bacily, ale nejsou zvyklí na ty nové typy. A velký problém začíná být třeba v mateřských školách, kde se nám ukazuje svrap, protože prostě ty děti mají velkou část svého dne trávit na podlahách, které nejsou studené, a to je v kobercích. A tam to musíme velmi radikálně řešit, aby se nám to neroznášelo, aby nebyla z toho takzvaně epidemie.
0: Dobře, a jak se to teda dá, paní prezidentko, řešit, když ty děti v mateřské školce, tam přijdou ty děti z těch bývalých zemí Sovětského svazu například, anebo pro dospělé, protože existuje několik cest, tak může jít dospělý Ukrajinec nebo Rus nebo někdo tady s těmi nemocemi někam na toaletu a tam jde někdo, kdo na ní není zvyklý. Tak co se s tím dá dělat?
1: Správně uklízet. A to je ten problém speciálně u těch veřejných budov, protože úklid neznamená, že tam nalijete dezinfekci typu Savo a v tu chvíli je to uklizeno. Víte, tak se
0: Recept, řekněte.
1: Recept? Napřed se ty povrchy musí pořádně vyčistit, aby tam na tom nebyly žádné nánosy, a poté by se měly zdezinfikovat. My dneska už máme nové typy chemických přípravků, které nám dělají ty věci najednou, protože profesionální úklid je trochu, víte, v tom je ta věda, trochu jiný, nežli je úklid v domácnosti. Trochu hodně jiný.
0: Ano, ano, a jak my se bavíme o té profesionální
1: bázi. A ta profesionální část dneska znamená, že my potřebujeme, protože máme nedostatek pracovníků, aby nám ty chemické přípravky nedělaly jenom to čištění, nebo jenom tu dezinfekci, ale aby nám dělali víc věcí najednou. Proto třeba teď my jsme řešili třeba v asociaci hodně právě problém toho, jaké přípravky používat i se správným nadávkováním, a našli jsme jeden příklad úplně nádherný, je to úplně nový výrobek, je to patent, který je, pokud vím, z Itálie. A tento patent je vlastně přípravek, kdy je v pytlíčku prášek a ten dělá tři věci v jednom.
0: Počkejte, v pytlíčku prášek?
1: Ano, a ten se veme a hodí se do lahve s vodou, kde se ta účinná látka, to, co čistí, dezinfikuje a zároveň nám to krásně i likviduje pachy. A má to ještě navíc tu účinnost ve smyslu toho, že mi to nedělá žádné alergenní záležitosti, protože máme hodně alergiků jakoby v naší populaci, tak v tu chvíli ta účinná látka se mi rozpustí v té sprejovací lahvi a vy tím můžete začít uklízet.
0: Ale to není to, čemu teda říkáme savo.
1: Ne, savo dnes. Víte, my jsme na to savo zvyklí, protože to bylo tady už za komunistů, když se to tak řekne. A všichni, kde nebylo cítit savo, tak měli pocit, že jako tam nebylo dezinfikováno a nebylo čisto. Ale dnes už víme, a to je dlouholetá zkušenost, že ono to savo není dobré, protože to savo je přípravek, který je velmi agresivní, naruší mě ty povrchy, na které to používáte, a tím pádem se do toho, jak ty nečistoty, tak ty mikroby a viry víc zažírají dovnitř a víc se tam usazují.
0: A rozumím, vy jste skončil ale pytlíkem do vody, tak to pojďme,
1: a to je,
0: říkala jste tři nějaké účinky.
1: Tři účinky, a to je právě to, že místo savá máte v jednom kroku možnost ten povrch vyčistit, vydezinfikovat a ještě zlikvidovat pachy, případně i provonět. Ten přípravek, jestli můžu říct tu značku tady u vás.
0: Už jsme řekli značku Savo, tak.
1: Tak můžu říct, můžeme říct jakoukoliv značku. Ten přípravek se jmenuje Maxidina a. Maxidina.
0: To si napíšu.
1: A ono to Maxi má svůj velký
0: jako
1: význam.
0: X, jo.
1: X, Maxi. Tak, Maxidina.
0: D
1: měkké I, N-A.
0: Maxidina.
1: Původem je z Itálie, je to patent. A právě v tom je ta absolutní výhra tohoto přípravku nad těmi všemi tradičními, že on likviduje takzvaně biofilm. To znamená, víte, když vy uklidíte ten povrch a pak byste to vzal tím savem, tak vám tam ale zůstane na tom povrchu ten biofilm, v kterém jsou ty mrtvý viry, mrtvý bakterie. To tam zůstává. A tento přípravek, aniž by byl tak agresivní a měl tak nebezpečné látky v sobě, on má úplně nové účinné látky, tak dokáže to, že on mi ten biofilm, ty zbytky té chemie a těch virů a mikrobů a těch nečist, tak on mi je zlikviduje. A to je to revoluční na tom.
0: Že revoluce? Mm-hmm. Revoluce.
1: To u nás v úklidu je teď spousta revoluce, ale tohle je jedna z nich.
0: No a jaká je tam ještě revoluce?
1: No to byste se divil. Dneska už je to o tom, že my používáme třeba místo utěrek klasických, tak používáme mikrovláknové. A to není taková revoluce, to si koupíte, ale my pro ten profesionální úklid máme třeba mikrovláknové utěrky, které mají v sobě stříbro. Stříbro je nejstarší dezinfektant na světě, už staří Římané si to házeli do pití, aby vydezinfikovali mikroby a nečistoty. A v tu chvíli to stříbro mi likviduje právě ty mikroby a bacily, které nabere ta utěrka mikrovláknová, která naoproti obyčejnému hadru vyčistí ten povrch dokonce i do pórů.
0: Vy jste mluvila o tom pitlíkovém přípravku Maxidina, jak je to, to mi nedá. Řekněte, jak je to s likvidací smradu z cigaret?
1: No to vám také pomůže. Velmi, protože tím, že to likviduje ty pachy.
0: A kam se to stříká?
1: Můžete to nastříkat na povrchy, to znamená na stěny. Pokud máte ku příkladu v té místnosti sedačky čalouněné nebo závěsy, záclony, tak to postříkáte a ono to ten pach zlikviduje. Toho cigaretového kouře.
0: A jak je to třeba, když někdo má domácí zvířata, která často také jsou velmi cítit?
1: Ano, tak toto je také přípravek, který to likviduje, protože mi zlikviduje právě ten pach třeba v těch pelíšcích nebo v těch vnitřních toaletách od kočiček ku příkladu. Tak to je přípravek, který když na to použijete zase stejným způsobem, buď nastříkáte, nebo nastříkáte a setřete utěrkou, můžete i nastříkat na utěrku a použít to s utěrkou. Ale v případě třeba těch toalet je lepší to tam prostříkat, aby se ten povrch celý vystříkal.
0: Postříkat a utřít?
1: Nemusíte. Jenom to můžete nechat.
0: Nechat. Prosím vás, když paní prezidentko, mluvíme o té, ještě o té asociaci úklidových firem, ty věci, které vy tady vyprávíte o SAVu, o zákonech, to oni všechno ví, protože úklidovou firmu si většinou představují tak, že přijdou nějaké starší dámy nebo z bývalých zemí Sovětského svazu a někde něco šurují. Jsou pro ty, ptám se na to, jestli ta asociace dává nějaká jasná pravidla a třeba i kodex.
1: Ano,
0: nějaký.
1: Ano, nejenom to. My samozřejmě, že každý, kdo k nám vstupuje, tak musí podepsat etický kodex, ale máme i standardy různé vzhledem k úklidu, k kvalitě úklidu a k procesům v úklidu. A navíc my jsme za tu dobu, protože my už jsme asociace stará víc jak 25 let, 25. výročí jsme oslavili v loňském roce, tak jsme vytvořili v Národní soustavě kvalifikací, což je systém kvalifikací každé školy, tak jsme vytvořili vzdělávání právě pro úklidy, kdy se to jmenuje úklidový pracovník a teď je to v těch různých oborech, v administrativních částech, nebo je to v nemocnicích, nebo v potravinářství. A tyhle hodnotící a kvalifikační systémy, které jsou tam napsané a které museli schválit Ministerstvo školství a Ministerstvo pro místní rozvoj, protože úklid je služba, tu patří pod Ministerstvo pro místní rozvoj, tak tam je celý systém toho, jak mají probíhat technologie, jakým způsobem se třeba právě stavíte k těm chemickým přípravkům. Víte, velmi stará přežitá metoda je, že si vezmete nějakou nádobu, do které nalijete vodu a do toho nalijete ten přípravek. Mýtus je, že napřed tam má být přípravek a potom voda, protože když to takhle uděláte, tak tam máte půlku pěny místo toho účinného přípravku. A pak v tom mácháte tu utěrku, kterou čistíte ty povrchy. Jenomže v té utěrce je ta špína. A ve chvíli, kdy mácháte v té vodě roztokem, tak je to špatně, protože
0: správně
1: je to právě tím, že máte ten roztok čistý v té sprejovací lahvi a vy si z té sprejovací lahve ten čistý roztok dáváte buď na ten povrch nebo na utěrku.
0: Existuje rozdíl mezi tím, když se dělá profesionální úklid, řekněme, kancelářských prostor anebo mateřské školy nebo nemocnice?
1: Ano, to existuje a to je velký rozdíl. Právě třeba z hlediska té hygieny, protože tam jsou trochu jiná pravidla, jsou tam třeba v nemocnicích jsou nastavené takzvané infekční oblasti a v těch mateřských školách tam zase nám jde o to, že právě se musí používat přípravky, které moc nevoní, když to řeknu zjednodušeně.
0: Smrdí.
1: Ne, nesmí smrdět, ale nesmí vonět moc, aby těm dětem nevyvolávaly alergenní reakce. Aby ty chemie nespůsobovaly, že ty děti budou mít alergii na to. A zároveň to nesmí být moc přípravky, které obsahují hodně silné účinné látky, jako jsou různé hydrogeny a podobně. A nebo třeba to, co máte v savu, kdy tam máte chlornanzodný. A to z toho důvodu, že to právě nejenom, že způsobuje tedy tu alergii, ale navíc to ty děti nejenom dráždí, ale likviduje jim to i imunitu. Mhm. A tím pádem potom ty děti jsou víc a víc náchylné k těm nemocem. A sám víte, jak to z těch školek bývá, kdy ty maminky pak často jsou doma, protože ty děti jsou pořád nemocné.
0: No, než přijdete příště, tak já musím vyzkoušet tu věc, co jste říkala,
1: že... Tu Maxidinu vyzkoušejte, vřele vám ji doporučuju.
0: Maxidinu, jestli to funguje i na ten cigaretový kouř, na oblečení a
1: tak. Určitě, nebojte se.
0: Jsem rád, že jste přišla, nashledanou.
1: Děkuji mnohokrát a nashledanou.
0: Naším hostem byla Irena Bartoňová-Pálková.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, no?
1: Proč? Jako Filip Turek to letí?
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct, teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme, tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka, ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: jsem.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády s ANO a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde o papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no.
1: No víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: My máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako?
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to... Už 33. zápis knize
2: Jo, Čichu. To je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte?
1: Nedá se nic dělat a píšu tady.
2: Ale aspoň je to ta 33, ne teda? Kristovský zápis.
1: No jasně, tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Asi 237, nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte si na Turka. No. Pane holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl poprvé a trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeři, jo, tak já na tom takovou povídku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Já nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole. Tam jsem se přiblížil jenom k dvoustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych nejel.
2: Ale když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle.
2: To...
1: Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: A tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak jezdit v klidu prostě?
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on prejel v Německu.
2: No ale teď už nějak na to se... netrvá úplně, no. Tak
1: aspoň v Sudetech to bylo.
2: Jo. A víte co, já mu totiž, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je Sudety. Napůl. To je
2: a ono
1: napůl.
2: To tam svádí a já, víte co, já nebudu, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: aha.
2: No jsem tam, ale...
1: Říkáte přede mnou, já to musím i teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeři jako natáčet se u toho a tak, asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Hiskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš jako platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte?
2: Vím.
1: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších jo. Několik let.
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Do kolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale já
1: do dvou, do tří let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Probudí je to možný,
1: se ty
2: no.
1: Nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme
2: jo, jasně, jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta ona pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to...
2: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče...
2: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. Ne. Ale tak je v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme, no. To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Medulince, aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce no mi nevím.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale míň chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, když přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
2: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne? Není to,
1: je to, není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
2: Ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko, jak si prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se s porodem. Se
2: to se, no to se prodává.
1: To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky,

0: vidím, že proti někomu jde šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
0: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni tam tričko občanský.
0: Já ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
0: Tak ty se vás tam sever jako občana.
1: Jako občan, Havel,
0: není
1: občan.
0: Čas postavit se na správnou stranu v radě České televize?
1: A správná je která?
0: No, když proti někomu, když se někoho odvolat, někdo jako šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
0: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
0: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
0: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
0: Medveděv.
1: Medveděv,
0: to je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
0: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
0: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
0: No to je jasný.
1: Tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
0: Jako občan se ptám občana.
1: Občan. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
0: Co tady?
1: A to je ex.
0: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
0: No.
1: No tak,
0: a paní Nora?
1: Paní, oni už tam nejsou právě.
0: No říkám, že jsou ex, jako.
1: Ex, jako že český, no.
0: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
0: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
0: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
0: No jasně.
1: Oh.
0: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
0: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňouk, Mňau je.
0: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak. Ale tak to by museli... takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
0: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, pane Hoče, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
0: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
0: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
0: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a já tady budu mňoukat 4 hodiny.
0: Mám hodit prachy na stůl.
1: Z prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil se a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítat.
0: No drahoty
1: to
0: nedělám,
1: když reaktorka za mňouká.
0: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně laciný člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
0: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
0: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
0: co?
1: Ne,
0: no, ne, prostředí, ne, co? Ne,
1: to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a tak.
0: Chci věřit, že tá mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
0: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaká pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
0: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Tam je na to erotický panel.
0: Jo, to možná, no.
1: No ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo, protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
0: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
0: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je.

0: Má diváckou radu. Přisahám.
1: Severe.
0: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
1: Severe, vy lžete jak Fiala. Ne, co?
0: Tak pozor, jak Fiala ne. Jak jsem to říkal?
1: To je pravda, to nelže nikdo jako
0: Fiala. Jak jsem říkal, že to jmenuje?
1: Divácká rada. To chci vědět, kdo tam sedí v tom.
0: Divácká rada.
1: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
0: jako
1: ne?
0: Rada, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptát jako občana. Divácká rada.
1: Co?
0: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
1: Ty vole.
0: Vy z členové divácké rady klikám, ty. Jo?
1: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
0: Ještě to vidím poprvé životě se stoupem. Tak hádejte, kdo tam je.
1: No mně to je jasný,
0: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
1: Je tam Bob Kartous a Elfové?
0: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, Skáču to jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
1: No jasně.
0: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
1: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
0: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
1: Ksavere, proč tam nejsem
0: čerpačka.
1: Já? Co?
0: No já se dívám, jestli nejste.
1: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
0: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
1: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
0: Výbor dobré vůle Petra Holce, je to napsané.
1: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
0: Já vím.
1: Vypněte to.
0: To jsou ty vaše rady, vypněte
1: to. Jsou ty moje rady.
0: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
1: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
0: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
1: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
0: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
1: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
0: No ne, už teď
1: letos
0: začne platit ten zákon.
1: No tak od příštího roku.
0: Ne, od května nebo od kdy?
1: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplněj teda. Když potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
0: no,
1: tak se zvýší rozpočet.
0: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná mediální dan.
1: Zlý slovíčka, co?
0: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
1: 9 miliard, Ksaver.
0: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět kam s tím?
1: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
0: Tady ty lidi potřebujete na to. Ty jejich platy.
1: 9 miliard.
0: No, a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
1: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
0: Kdo? Nebyla.
1: Nebyla.
0: No, já vím, kdo to byl.
1: Jo?
0: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní. Ale známa taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
1: No to chápu, Ksabere, to musí teď být pěkná fuška.
0: Teď si udělali... Večírek, to jsem vám říkal,
1: jo.
0: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
1: No, to je dobrý.
0: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
1: no.
0: 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
1: Dělají, co je třeba, ne?
0: Dělají,
1: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně... To není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočetl, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
0: A co to je melounek? Jako po tak pana Rychlíka, kdy ten je...
1: Prestižní
0: dokument. Prestižní, hlavně je to pravda láska.
1: No právě proto.
0: Tak
1: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
0: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
1: To je jasný.
0: No ne, tak teď... Pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
1: A nemůže to být ten Šarapatka? Nebo?
0: Takový čestný člověk?
1: To je pravda, to je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
0: Signatář?
1: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
0: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
1: Jaký?
0: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
1: Jo.
0: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
1: A ty jsi takový bezvědec, Ksavere.
0: Já jsem bezvědec.
1: Že to sledujete tak?
0: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. Ale jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
1: Jo.
0: Ty jsi kurie.
1: No,
0: parta celá.
1: Víme.
0: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
1: No jasně.
0: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
1: Zlatíčko, ne? Co?
0: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
1: No. No, ten...
0: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
1: Jasně.
0: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
1: No to si myslím. No,
0: tak je proč... to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
1: jo?
0: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
1: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
0: No jo, ale spíš takový symbolický.
1: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
0: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne, ne? My jsme takový...
1: A taky jsou tu. Všude takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
0: Bratr Marián, no. Jo?
1: No.
0: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
1: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. Máte no tak... bratr k bratrovi?
0: Bratr, a je jejich milion.
1: No.
0: A co bratr Čunek ještě?
1: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
0: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
1: Nějak... Tím morbidním tohle, ne?
0: Morbidní?
1: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
0: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pánbu lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. Mm. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
1: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
0: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
1: A budete mít mauzoleum, ne?
0: No to budu, co? To už se buduje.
1: Tak možná udělám výjimku, Ksavere.
0: Jo? Hmm. No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
1: Celá. No jasně.
0: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že je pravda?
1: To docela jo. Ale tak on je z reformava na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
0: No, to asi jo.
1: Žádná reforma.
0: No, no, no. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
1: Nejde?
0: Ne.
1: Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
0: Ne, ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za komára.
1: Ale ona nevodolá.
0: Myslím,
1: nevodolá, tam ještě nebyla, tam nebyla.
0: Ale ona není v kurii.
1: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Xavere.
0: Myslíte?
1: No tak, už je zase v další partaji.
0: Je v partaji, to nevím.
1: No tak kandiduje za další partaj.
0: No, no za
1: koliká to už, no.
0: To jsou
1: tak já vám říkám, ta se tam dostane.
0: Jo? No ale pane Holče.
1: Pak to celý převezme. No, to zprivatizuje.
0: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech?
1: Jak to?
0: No ne, no, protože tam není.
1: Protože tam není.
0: Pan Duka ani nevolí, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
1: pravidla.
0: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty.
1: Jo.
0: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík, nebo Graubner, nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat. A ono to není tak jednoduché asi.
1: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
0: Já nevím, co je jméno Růže.
1: Román od Maria Puca. A bylo to sfilmovaný, takový slavný film. To bylo tak temný jako Halík.
0: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
1: Mně se vybaví zlo vždycky.
0: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
0: Tak možná tam je.
1: Tam musí být.
0: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takový špičky a teď mluvil a tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský a nějak, to bylo večer v 6, byl press club. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
1: Já jste se začal bát.
0: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
1: To je zlo, je to stělesnění zla.
0: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
1: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
0: Pozdrav od Danteho.
1: Jo.
0: Pane Holče, abychom nezapomněli,
1: no
0: vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně.
1: Takže bez pompy dneska?
0: Cože?
1: Bez pompy?
0: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trdrdá?
1: To by bylo nejlepší, no, Xavre.
0: No, tak je.
1: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
0: Počkejte, co děláte?
1: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
0: Ty texty čtěte.
1: A to vydána, říkali jsme rychle.
0: Tak já přečtu.
1: Tak byste se díval na hodinky, jakože nemáme.
0: Ne, pane Olče.
1: Dejste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku, Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera, Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo, aby váš náš Přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová, které jsou stále v pohotovosti. No.
0: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
1: Tak přes optimismus tady jsme.
0: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
1: Xaver, já jsem vás prohlíd. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
0: Šorvku takovou.
1: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
0: Tak ty...
1: Tu minutu slávy, co?
0: No tak byla tam
1: trošku jako slávy. Jo, vy se učíte dobře.
0: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle restoru točit pane prezidente.
1: Tak.
0: Děkuji vám za dnešek a těším se na příště.
1: Tak.
0: Naschledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Paní Karol, nový díl Za stranu a za lidi. Máte radost?
2: Mám radost, máme to za sebou, probrali jsme žraloky, pána v černém klobouku.
1: No a také, přátelé, poslechněte si to, protože se dozvíte, že se paní Karol bude mazlit s 3metrovým sumcem. No a pokud chcete slyšet Za stranu a za lidi, tak na rádiu Xaver nebo na YouTubeovém kanále Xaver Live ve zvukové podobě. A pokud patříte mezi fajn šmekry a chcete nás i s obrazem, tak to je možné pro předplatitele na xtv.cz Za stranu a za lidi, díl 83. James, I don't know what you're talking about, man.

0: Radio Xaver.
1: Jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic. Do hotelu Ritz, kam jde lord na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic. Do hotelu Ritz.

0: Hits. Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavre.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavý sbor třeba, jo, nebo 30-hlavý sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání, nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá, jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neubarta, tím toho zdravím. Dělali jsme jako společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité a je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Mm. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom, a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový,
2: tak,
1: jo?
2: Tak, tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: jako
2: zpěváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám.
2: Ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Vypravy.
2: No. No nic, to je tak
1: souvisí to
2: nějak. Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgazmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
2: Je to tak.
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
1: Seš spíš srdcař než.
2: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart víš, že to tomu říkal jako. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: kdo má, v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo? No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž, jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře, a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchhle z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rodgers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rodgerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are the Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musíš zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama, prostě

0: písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
0: Ne.
1: To je jenom studiovka.
0: To je jenom studiovka. Ale zpívalý živě Roger, Paul Rogers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by živě dál?
0: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
0: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten, nevím přesně, jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
0: Je to takový ten, úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
0: července.
1: Včera
0: bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíst do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
0: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
2: Hraje vám Radio Ksaver.

0: hostem je Jiří Beran. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Profesor Jiří Beran je epidemiolog a vakcinolog, také vedoucí lékař Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Pane profesore, počet onemocnění černým kašlem v minulém týdnu se snížil. Znamená to, že jsme za vrcholem nemoci?
1: Dá se předpokládat, že to, co jsme viděli v minulém týdnu, byl vrchol té malé epidemie a teď už ty počty nemocných s největší pravděpodobností budou klesat.
0: A pomůže tomu i teplé počasí, které má přijít, nebo to nebude mít žádný vliv?
1: Tak určitě vždycky jarní nebo podzimní počasí s velkou vlhkostí, s nižšími teplotami je dobré pro přenos jak bakterií, tak samozřejmě virů.
0: Spoustu lidí nicméně vyděsila přítomnost černého kašle, protože černý kašel byl považován za nemoc minulosti. Nicméně teď se šíří nejrychleji od 60. let. Nakažených od začátku roku je přes 9 000 lidí. Tak co nebo kdo je na vině?
1: Tak já si myslím, že jsou tady na vině v podstatě tři faktory. Jednak tím prvním faktorem je seniorní populace, která nikdy nebyla očkovaná a která prodělala onemocnění a to onemocnění zanechala celoživotní trvalou imunitu. Tyto osoby tvoří dneska v populaci přibližně 25% lidí. Jsou to osoby starší přibližně 70 let. A druhým faktorem je to, že se začala používat subjednotková vakcína, to znamená, že z té bakterie byly použity jenom některé součásti a některé toxiny, které produkuje, a ty byly použity do očkovací látky. Tato očkovací látka podle výzkumu, který byl proveden v Kanadě, zanechává imunitu po jednom roce u 80% lidí a po 8 letech u přibližně 50% lidí. To znamená, že ve chvíli, kdy očkujeme naposledy v 10 letech, tak mezi maturanty je přibližně polovina chráněných a druhá polovina nechráněných. A třetím faktorem, který je to, že přibližně před 10 nebo 12 lety se posunulo očkování proti pertusi z 12. na 8. týden, po narození. Samozřejmě v imunitním systému je velmi důležité zahájit ta očkování ve správný čas, načasovat je, ale posouvání víc a víc k narození znamená, že ta finální ochrana nebude tak dobrá.
0: Takže říkáte, teď se očkujou novorozenci ve druhém měsíci a pokud by se očkovali ve třetím měsíci, tak jsou lépe chráněni?
1: S největší pravděpodobností budou lépe chráněni, protože ve vývoji imunitního systému kojence každý týden hraje podstatnou roli a jeho vývoj se dá zobrazit na nějaké exponenciále, to znamená, ta kvalita imunitního systému je týden od týdne výrazně lepší.
0: A neměla by vzniknout nějaká diskuze, debata nad tím, jestli právě neposunout to očkování do toho třetího měsíce, když říkáte, že dítě bude lépe chráněno?
1: Tak já si myslím, že v tuhletu chvíli, kdy tady běží epidemie, tak tomu nebude svolný nikdo. Nicméně já se přimlouvám k tomu, aby tohleto odvážné, řekněme, rozhodnutí, aby se diskutovalo, aby jsme se vrátili k tomu, co bylo dříve, k 12. týdnu a ještě k tomu, když tak posunuli to očkování mezi první a druhou dávkou na třeba, já nevím, místo 8 na 10 týdnů. To bych považoval jakoby za velmi, velmi důležité, kdyby se to udělalo.
0: Vy jste také zmiňoval, že jedním z těch důvodů, proč se tu šíří černý kašel, je i to, že se neočkuje tou celobuněčnou vakcínou. Proč se očkuje něčím, co nefunguje a nezůstalo se u toho, co fungovalo, co chránilo potom ty očkované?
1: No tak to souvisí s tím, že jak se vyvíjí lidská populace, tak samozřejmě je daleko méně rezistentní vůči všemu, vůči bolesti, vůči utrpení a podobně. A ta celobuněčná očkovací látka u těch dětí vyvolávala velké bolesti v místě aplikace, vyvolávala velké zarudnutí u některých těch kojenců, dokonce křeče, a vysoké teploty, a to byl jeden z důvodů, proč se začala vyvíjet vakcína, která je jenom která obsahuje jenom komponenty této původní očkovací látky, protože ta nemá tyto nežádoucí účinky.
0: Nemá tyto nežádoucí účinky, ale méně chrání.
1: A méně očkování. Chrání, tak.
0: Čili vy jste říkal, že po prvním roce je tam ochrana 80%
1: očkování. 80% a po 8 letech 50%.
0: Čili kdybyste doporučoval přeočkování?
1: Tak já si myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby se občas s tou očkovací látkou ještě v dospělosti očkovalo minimálně jednou. Já bych to viděl optimálně někde mezi 30. a 40. rokem věku, nejpozději tedy v těch 50 letech, kdy ještě funguje imunitní systém. Po 60. roce zase dochází k poklesu kvality imunitního systému, čili jednou dávkou minimálně. A na druhou stranu bych si myslel, že by se lidé neměli toho onemocnění obávat tak, že by ho nechtěli prodělat. Myslím si, že každý, kdo prodělá onemocnění a byl předtím očkován, tak to onemocnění nebude mít těžký průběh a jeho prodělání zase zanechá celoživotní imunitu a navíc jim může vyvolat ještě imunitu na sliznicích, kterou samozřejmě aplikací očkovací látky do těla nemáte.
0: Čili to je vlastně to nejlepší, prodělat tu nemoc a vytvořit si. Ještě to, jak jste říkal, že je potřeba přeočkovat, to mluvíme ale o té vakcíně, která není celobuněčná. Jinými slovy se chci zeptat, jestli my, třeba můj ročník, který dostal tu vakcínu celobuněčnou, tak jestli je chráněn celoživotně, nebo jestli i ta původní první vakcína, jestli je tam potřeba také přeočkovat během života.
1: Tak já si myslím, že určitě je potřeba přeočkovat, protože jsem to viděl sám na sobě. Já jsem patřil mezi ročníky, které byly jako jedny z prvních očkovány tou celobuněčnou očkovací látkou a ve svých 50 letech, čili po 48 letech od toho očkování, jsem to onemocnění prodělal. Čili to bylo v té přibližně minulé epidemii, která tady byla před necelými 14 lety.
0: Mm-hmm, takže i tak byste doporučil přeočkování, ano. Ale je lepší před tím přeočkováním si nechat zjistit protilátky, které máme v těle. Je to žádoucí?
1: Myslím si, že to není to potřeba, protože jednak jako je velmi těžké stanovit nějaký titr protilátek, kterého můžeme říct, že je dostatečnou ochranou a určitě to vyšetření musí být komplexní. My bychom potřebovali zjistit protilátky nejenom vůči té bakterii, která to onemocnění iniciuje, zahajuje, ale také proti toxínům, které ona produkuje. A jedny z těch nejdůležitějších toxínů jsou toxíny, které vám zničí výstelku na dýchacích cestách a proto máte začátek toho velmi těžkého kašle. Čili zjišťování imunitní odpovědi je velmi komplikované a téměř nikomu nic neřekne. Osobně si myslím, že kdo nechce onemocnění prodělat, bude se muset nechat očkovat.
0: Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, kromě nízké proočkovanosti, stojí za nárůstem případů černého kašle i slabší sociální kontakty, které máme z doby covidu. Ano. Je to také jeden z těch důvodů? Vy jste ho nejmenoval, nebyl mezi těmi třemi,
1: určitě,
0: které jste zmiňoval?
1: Určitě. Já bych řekl, že k tomu, že se vlastně rušily ty dětské kolektivy na středních školách, tak to vedlo k tomu, že se postupně nepromořovaly ty ročníky. To znamená, že pokud bychom kumulativně vzali to, co se běžně vidělo jako černý kašel v předcházejících letech a sečetli bychom, tak bychom došli k tomu číslu, které je dnes. Čili to tam hraje také velkou roli. Ano, to má pan ministr pravdu.
0: Hodně se mluví o černém kašli, ale právě o covidu, jakoby covid jakoby nebyl, tak je mezi lidmi covid, nebo není, nebo
1: je, co je s ním? Covid je a je dneska v mnoha státech světa považován za běžnou respirační nákazu, která se objevuje v časných podzimních měsících. A většinou to bývá konec října, začátek listopadu. Průběh toho onemocnění i v populaci seniorní je relativně mírný. A to onemocnění se potom ještě objevuje na konci sezóny, většinou v dubnu, v květnu a někdy bývá i letní epizoda covidu. Ale skutečně to onemocnění probíhá mírně už.
0: Je nebo je zájem o očkování proti covidu ještě?
1: Myslím si, že v současnosti ten zájem už není tak velký. My máme ve sledování přibližně 150 seniorů starších 75 let, ze kterých se nechalo na podzim, ačkoliv se všichni nechali očkovat proti chřipce, tak očkovat proti covidu přibližně 10 nebo 15%.
0: A je to proto, že chřipka je méně nebo hůře pro seniory, je víc ohrožuje nebo ohrozí na životě než právě covid, který už není tak, řekněme, jeho průběh tak těžký.
1: Já bych řekl, že chřipka pořád může vyvolat velmi závažné onemocnění a navíc velmi často po chřipce vzniká zápal plic. A to je velká komplikace, která toho seniora může ohrozit na životě. Takže to je asi hlavní důvod, proč se lidé nechávají očkovat proti chřipce. My jsme v jednom z minulých výzkumů, který jsme prováděli už asi před 15 lety, zjistili, že vlastně očkování seniorů proti chřipce nevede k tomu, že by u nich ta chřipka nevznikla. Ona vznikne, je mírná, ale dramaticky snižuje počty hospitalizací a snižuje počty úmrtí až o 80%.
0: Jak moc náročné je očkování pro imunitní systém člověka?
1: Tak určitě je velkou zátěží, ale to je jeden z důvodů, proč je dobré vždycky o očkování přemýšlet o tom, zda jsem skutečně zdrav a zda mohu podstoupit očkování. Také je potřeba vzít v potaz to, že dneska se preferuje to, aby se lidé očkovali víceméně do nedominantní paže, takže se dneska aplikují všechny vakcíny u praváku do levé ruky, aniž by se bralo v potaz to, že primární imunitní odpověď se nám vytváří v podpažních uzlinách a že je dobré využívat pravou i levou stranu a že pro stejnou vakcínu je dobré používat pořád stejné místo, aby bylo co nejblíž k těm buňkám, které nám vytváří kvalitní imunitní odpověď. Čili střídat paže, určitě jít v době, kdy jsem velmi zdráv a samozřejmě nejlepší očkování je od března do září, že jo, kdy nejsou žádné respirační nákazy, které mohou ten průběh jakoby zhoršovat.
0: Ale vakcíny se dělí také na vakcíny, kdy jsou živé, kdy vlastně nám aplikují do těla živou, oslabenou asi bakterii nebo ten vir. A potom jsou ty, které, a to mi řekněte vy, ty druhé.
1: No, ty další jsou buď jsou inaktivované, anebo jsou to vakcíny, které jsou připraveny geneticky. Jakoby nejčastější. Ty živé vakcíny, živé oslabené vakcíny, jako je vakcína proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím, nebo z cestovatelských vakcín, vakcína proti žluté zimnici, jsou vakcíny, které přinášejí relativně dlouhodobou imunitní odpověď, například ta proti žluté zimnici celoživotní ochranu. A ty vakcíny, které jsou inaktivované, nebo jsou to jejich části, tak to jsou vakcíny, které přinášejí jenom imunitní odpověď v řádu několika let, od 5 do 10, možná do 15 let. Stejně tak ty vakcíny, které jsou připraveny geneticky, například vakcína proti žloutence typu B, vakcína proti karcinomu děložního čípku, to jsou vakcíny, které jsou připravovány geneticky a jejich ochrana je svým způsobem relativně delší, ale to jenom díky tomu, že se k ním přidávají takzvané přídatné látky adjuvancia, které prodlužují vlastně tu imunitní odpověď.
0: A bez ohledu na to, jestli je to živá vakcína, genetická, jak jste říkal, nebo inaktivovaná. Tak by vždycky měl dostat absolutně zdravý člověk?
1: Ano,
0: nebo se to liší u těch vakcín?
1: Určitě by měl vždycky dostat zdravý člověk. Samozřejmě, že dnes, pokud se spěchá a je potřeba aplikovat vakcínu, tak vakcínu můžete aplikovat i člověku, který má příznaky mírného onemocnění, ale samozřejmě já se snažím každému v ordinaci vysvětlit to, že ve chvíli, kdy prodělává sebemenší infekci, tak jeho imunitní systém část svých prostředků vydává na to, aby pracoval s touto infekcí a nemůže pracovat s antigenem té očkovací látky. Proto je lepší, aby člověk přišel zdráv a aby mezi vakcínami byl dostatečný interval, aby ten imunitní systém si mohl vytvořit všechny své komponenty, včetně imunitní paměti.
0: Jak je to u těhotných žen? Ty se často obávají očkování, ale teď třeba právě v době epidemie černého kašle je vhodné, aby se těhotné ženy očkovaly?
1: Tak takový konsenzus odborných společností a výrobce očkovací látky je ten, aby se nechali očkovat. Já osobně jsem znám tím, že jsem proti jakémukoliv očkování v těhotenství, byl jsem proti covidu, byl jsem před covidem, ne proto, že by ty očkovací látky přímo byly schopné poškodit ten plod, ale především proto, že vlastně dneska minimálně polovina všech těhotenství v České republice je označována jako rizikových těhotenství a ve chvíli, kdy se cokoliv stane, no tak by se to vztáhlo k té očkovací látce a mně se to zdálo být zbytečné. Prostě si myslím, že pokud žena plánuje těhotenství, může se předtím nechat očkovat a ta ochrana je relativně dlouhá a mohla by ji ochránit taky. Stejně tak má možnost se nechat očkovat těsně po porodu.
0: Tak a pokud by se neočkovala během těhotenství, tak třeba proti tomu černému kašli, o kterém jsme mluvili, tak je chráněn i plod?
1: Tak je chráněn i ten plod. Tam se to považuje za velkou výhodu v tom, že ten plod je chráněn. Já, jak jsem říkal, si myslím, že je daleko lepší, když ty ženy využijí všechny možnosti k tomu, aby ten plod ochránili, aby novorozence ochránili, to znamená po narození, aby se minimalizovaly kontakty, aby se dodržovalo 6 nedělí, aby všichni, kteří chtějí přijít se podívat na právě narozeného potomka a chtějí si ho pochovat, aby si vzali roušku. Určitě je potřeba tyto opatření dodržovat. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že například pertuse není až tak jednoduše přenositelnou chorobou, to znamená, že pokud maminka jede s kočárkem po ulici a vedle projde pán, který zakašle, tak s největší pravděpodobností nedojde k přenosu a k tomu přenosu nedojde ani třeba v nějakém supermarketu nebo tak. Ale je lepší se vyhýbat těm velkým shromážděním. Dneska první ochrana je na 9. týdnu, čili po skončeném 8. týdnu, tak vydržet tuto dobu není zas tak komplikované. I když já jsem to viděl v zahraničí, dnes matky cestují s novorozenci v letadle ve 2 týdnech a podobně.
0: Ale označil byste to jako nebezpečné nebo rizikové pro toho kojence?
1: No, já bych řekl, že je to rizikové. Že to je rizikové, protože samozřejmě to onemocnění černým kašlem může vyvolat velmi závažný stav, zvlášť u predisponovaných dětí, které jejichž rodiče už trpěli nějakým chronickým onemocněním a je velmi těžké rozeznat, kdy vlastně to onemocnění už začíná. To je, a kdy jít už co nejdřív do nemocnice.
0: Jinými slovy, hned nevíme, že se jedná o černý kašel, chvíli to trvá.
1: Ano.
0: A jak rozezná maminka třeba kojence nebo kdokoliv, že se jedná o černý kašel, co je takovým prvním?
1: No, tak já bych řekl, že to není u toho kojence ani kašel, jako spíš takové to lapavé dýchání, že to miminko se začíná tak jakoby takto lapavě nadechovat, tak to je možná příznak. A já si myslím, že většina rodičů by měla zpozornět ve chvíli, kdy se objeví onemocnění v jejich okolí. To znamená, pokud se v rodině objeví onemocnění dětí, třeba u sestry nebo u nějakého příbuzného, no tak bych to dítě pozoroval daleko víc, ale k běžné infekci na ulici prostě nedojde.
0: Pane profesore, za nemoc minulosti byla považována také tuberkulóza, nicméně počet onemocnění narostl meziročně o 17%, téměř polovinu ze 447 případů mají cizinci, většinou tedy z Ukrajiny. Máme my se nějak obávat, my se nějak chránit, protože očkování, povinné očkování proti tuberkulóze novorozenců skončilo v roce 2010, tak mělo by se zvažovat nějaká obnova ochrany?
1: Tak já si myslím, že asi ne. Ono se pracuje na nové očkovací látce proti tuberkulóze. Tam je potřeba si uvědomit to, že ta očkovací látka, která se aplikovala novorozencům do toho roku 2010, byla očkovací látka, která spolehlivě chránila jenom proti nejzávažnějším formám onemocnění a bylo nutné ji aplikovat do vlastně co nejdřív po narození, dokud ten imunitní systém nebyl vystaven ptačí tuberkulóze, která se běžně vyskytuje a která by znemožnila vlastně uplatnění té očkovací látky. Čili očkování v pozdějším věku touto očkovací látkou není tak efektivní, jako když se dá hned po narození. A já si myslím, že tady byla obrovská škoda, že se nepodařilo legislativně ošetřit to, že vlastně lidé, kteří přicházejí z ciziny na delší dobu do České republiky, mohli podstoupit velmi jednoduše screeningový kožní test, se provádí na ruce, to je test, kožní test podle doktorky Mantuové, a který odhalí, jestli ten člověk má tuberkulózu nebo ne. Není to drahý test, nicméně z legislativních důvodů údajně toto nebylo možné.
0: Čili tam asi vidíte ten důvod, proč je tolik cizinců, kteří to přijdou důvod, s tuberkulózou nebo mají tuberkulózu.
1: Ale já osobně si myslím, že by se rodiče, děti a lidé by se tuberkulózy neměli obávat. Přeci jenom znovu je to několik stovek případů a nás je 10 milionů v populaci, čili je to opravdu velmi nízké číslo a zatím bych se tím neobával. Naděje určitě bude v budoucí očkovací látce proti tuberkulóze, kterou bude možné aplikovat kdykoliv během života s velmi solidní ochranou.
0: A víme časově, kdyby ta látka měla být?
1: Ty společnosti, které na tom pracují dokonce s podporou Evropské komise, tak hovoří o tom, že by to mělo být během 5 až 10 let.
0: Pane profesore, často se ještě tu střetávají dva názory. Jeden říká, povinné očkování je pozůstatek komunismu. Někdo zase říká, příliš demokracie škodí. Jaký je váš názor?
1: Tak já jsem přesvědčen o tom, že by bylo špatné každého perzekuovat za to, že se rozhodne, že své dítě nebude očkovat a že to odloží. Já se setkávám v ordinaci s mnoha maminkami, které nechtějí své děti očkovat, ale oni ve své podstatě mají výhradu k tomu časovému schématu, čili by byli raději, kdyby se to očkování o nějakou dobu odložilo. A já si myslím, že by bylo dobré, kdyby se začalo diskutovat o tom, že by se udělalo něco na půl cesty, to znamená, že by se řeklo, dobře, my budeme akceptovat, že si vaše dítě chcete očkovat, jak chcete, ale termín je, že do 4 let nebo do 5 let musí být přeočkováno a přeočkováno proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské přenosné chorobě, a než půjde do školy, musí být očkováno proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, například skončícím 6. rokem věku. Čili dát tomu takový rámec časový a nechat na těch rodičích, aby si ten rámec vyplnili.
0: Jinými slovy, byste pustil neoočkované dítě do školky? Mezi ty očkované děti?
1: Určitě.
0: A je to fér vůči těm očkovaným?
1: No, nevím, jestli je to fér, ale na druhou stranu prostě to neočkované dítě jim žádným způsobem neuškodí. A pokud to dítě začne tu nemoc prodělávat, no tak pro ty očkované děti to ve své podstatě znamená přirozené přeočkování. Takže já bych určitě nejsem proto, aby se ty děti vylučovali z kolektivů, aby do těch kolektivů nemohli. Jsem spíš proto, aby se vždycky našla nějaká střední cesta. A hlavně je potřeba s těmi rodiči mluvit. Mně se nikdy nestalo za moji kariéru, že když jsem hovořil s rodiči o očkování, že by nakonec svoje dítě nenechali očkovat. Je potřeba jim to vysvětlovat, vysvětlovat a vysvětlovat a nedávat jim pokuty.
0: Pane profesore, já děkuju, že jste dnes hovořil tady se mnou.
1: Děkuju za pozvání, bylo to velmi milé. Děkuju.
0: Profesor Jiří Beran byl naším hostem.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás XTV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: stačí se podívat, teď my jsme motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v prásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
2: V Praze je nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme,
2: že
1: se tady
2: iniciativa.
1: Staví tramvaj.
2: To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, co to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodu a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD? Dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
2: uvolní
1: je to
2: tak
1: vaším
2: místo.
1: Cílem.
2: A uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního
1: řidiče. Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud moc nejezdí.
1: No, ale
2: asi
1: o to usilujete díky těm
2: různým. Já usiluji o zkvalitnění MHD. Milujeme úplně neuvěřitelné miliardy do MHD každý
1: rok. Čemu jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
2: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali
2: ne,
1: před
2: ještě jednou, vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v úzkých ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí a já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudík. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda protože
1: jako
2: já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, to je problém vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jiné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Údajně jsem tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže,
1: proaktivně,
2: já
1: ale jsem si žádný, asi 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To je, no, jako, je to jo. Složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni vládnout.
2: Ne, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat.
1: A no a jestli se vám to asi moc nedaří, přišla bitcoinová kauza a tak?
2: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen Pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli...
2: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy Piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovole by bylo jako pár měsíců, ale
1: stejně by mělo skončit. No a nevypadá to, že bude dokončit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to, je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by
1: Pirátu.
2: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hodspali do té rady.
1: Pan rady Stanjura není zatím trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou v, jako v tom nějakým vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak byste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve teďka, na Národní třídu, myslím, neděle
2: zvázva. Dneska, no, ale aha, to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když

0: i více než 10 000 korun ročně, jo? Což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru udělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, stresné činnosti.
0: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
0: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
0: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
0: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby, no tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani Stanu, která byla placená tady z těch peněz z Dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
0: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a málo odpovědí.
1: No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
0: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak Stan má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cenu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze Stanu, který říká, že když vidí tuhletu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
0: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba Stan konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou staví teda město, ale je to
1: pod radním zestanem. My se i k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako občan, tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
0: si neodpáře. No počkejte, ale asi to oddělme, jo, tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
0: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte,
0: divné.
1: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No, asi tak, si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to
0: ale
1: byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že

0: že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam
0: Jo.
1: se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam,
1: Dobře,
0: který tam
1: vy máte
0: teďka jsou,
1: také
0: že jo.
1: svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále. Tak nedoručuje vlastně
0: No
1: to,
0: tak,
1: co voličům slíbil a proč si ho mimo
0: no,
1: jiné zvolili.
0: ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život, jo, takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levný energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: A to máte
0: tohle to
1: podložené,
0: je,
1: nebo to jsou
0: ale
1: jenom
0: to je známá
1: nějaké...
0: věc
1: Aha.
0: na Maďarsku tohle to, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to tam
1: Ono
0: mají, ale...
1: známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
0: Tak
1: teď
0: já jsem v
1: ještě...
0: kontaktu s jako lidmi z Maďarska, i ze Slovenska, i třeba z Polska. Jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4. Takže že jo, my jsme ji zakládali s primátory Varšavy,
1: A byli
0: Budapeště
1: jste proto, byla
0: a
1: by vaše
0: Bratislavy, ten
1: zahraniční
0: pakt svobodných
1: politika,
0: měst.
1: pardon, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovala
0: Teď
1: byste o
0: seš,
1: spolupráci V4, jak by to
0: co
1: vypadalo?
0: konkrétně máte na mysli? No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo? My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší. Tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci, jen doplním, jste zmiňoval Ameriku. Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: No, já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: To se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílené, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím. Asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme, ale
0: my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán. Na pana Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět? Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Vládnul,
0: s komunisty, no jasně. A teď konon...
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan
0: zítra,
1: Bartoš. Víte kam
0: mířím? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5 000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako Ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřizilo se už 100 000.
1: Který sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení
0: za digitalizaci? Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
0: i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou pokutou...
1: Tak a ten zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten úvod. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. To je celé.
0: Já jsem říkal, napsal
1: omlouvám
0: zákon
1: se,
0: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano.
0: Tam my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom...
1: Ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste... Ne,
0: ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se stvoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021, když jsem byl primátor.
1: Dobře, to otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda, běžný mělo občan by se pořídil, stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

kročil čas. Váš poslední drink pomalu dopít, barman už zhas. Vrát nejzývá, pár minut zbývá, na pozdrav odpoví, přijďte zas.

hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

Už mýho talentu a tam se slíká trochu necudně, štíhle jako dám, je to chytrej pán. I když se tváří občas záludně, boty už nohou skop a říká, že jsem s

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono, ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. a vyvážně tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním a tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu, no vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchody, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houšť, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím, že jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás táhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 tisíc hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti, byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového, za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí, tyhle ty poměry. A teď, proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
2: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáhli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě ona je možná ekonomka vzděláním formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme, a ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
2: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty dvě třetiny mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
2: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že bude

0: sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, v televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít ne to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci a tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu náš, polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
0: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o více jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným jiným zkreslením a vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo,

0: a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
0: Je to pravda. A nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít, na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: No je to nemožné v podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
0: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
0: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, jestli tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
0: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
0: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
0: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí. Za 4 roky to praskne.
0: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Tomáš Břicháček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Tomáš Břicháček je právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé, je také publicistou a zejména autorem knihy Green Deal – Zelený úděl. Tak to ta kniha vypadá, vydává Institut Václava Klause a já bych řekl, pane Břicháčku, že to je kniha, kde celý ten slavný Green Deal takzvaně, jak se říká hezky česky, rozměňujete na drobné, neboli na prvočinitele. Je to ten Green Deal, je to nebezpečná věc podle vás?
1: Myslím si, že je to nebezpečný projekt, který má potenciál změnit život nás všech generací, které jdou po nás. Bojím se velkých dopadů na naše hospodářství, na naši prosperitu, ale i svobodu, lidskou důstojnost, naše veřejné finance a také na demokracii a svébytnost členských států. Takže myslím si, že to projekt nebezpečný a že je to do extrému dovedená zelená politika, tak jak jsme ji znali dříve.
0: Omezení svobody, to je věc, kterou já slyším v souvislosti s touto knihou a už jsem ji tak trošku prolistoval, nečetl jsem ji úplně celou. Řekněte, jak může Green Deal omezit naši svobodu anebo naše svobody?
1: Tak ono je pravda, že většinou lidé dohlédnou jenom na ty ekonomické dopady, to je velice zajímá, ale musíme si uvědomit, když právě rozložíme ten Green Deal na ty prvočinitele, tak vidíme, že vlastně to především o příkazech, zákazech, o omezeních, o administrativní zátěži a zároveň ohrožení mobility a tím pádem svobody pohybu. Takže na tu svobodu se dostaneme z mnoha úhlů. A Václav Klaus už před mnoha lety, už na začátku 90. let, varoval před tím, že zelená politika může být novou verzí direktivního systému a že ohrožená je především svoboda.
0: Směřuje to k tomu, z toho, co víme teď, v této chvíli o Green Dealu?
1: Tak rozhodně Green Deal je obrovskou soustavou příkazů, zákazů, omezení, které už byly z velké většiny schváleny a které tedy zatím se ještě z většiny neuplatní, ale čekají nás, pokud s tím něco neuděláme. Takže.
0: No a co je podle vás, jako člověka, který se tím zabývá i profesně, vlastně jako co by publicista také, co je takový úplně nejbizarnější z těch zákazů, z toho omezování svobod? Jsou to ta plastová brčka nebo?
1: Tak plastová brčka to ani bezprostředně nesouvisí teda s Green Dealem.
0: No to teda souvisí.
1: A to už bylo v plánu, ale i dřív. Nejbizarnější. Já vidím spíš bizarní prvky mimo tu oblast příkazů a zákazů v těch věcech, jako jsou jako je agitační platforma Evropský klimatický pakt například, která tam není o příkazech a zákazech, ale o tom, jak mají angažovaní občané působit na svoje spoluobčany, aby se zapojili více do té klimatické politiky. Nebo další velice zajímavý projekt je nový evropský Bauhaus, který je zase snahou přivést ten zelený úděl do kultury, protože Ursula von der Leyenová prohlásila, že to není jenom politický projekt, ale v podstatné míře kulturní, že se musí přeměnit nějakou hmatatelnou zkušenost pro lidi, s kterou se mohou v každodenním životě stotožnit. A že jestli Green Deal má duši, tak je to nový evropský Bauhaus, čili hnutí, které má zapojit architekty, designéry, umělce do služeb zelené politiky.
0: No a teď pojďme na ty ekonomické aspekty, protože to asi bude bolestivé, co budete říkat. My to už ostatně vidíme v našich běžných životech i v médiích. Čteme, že tu brněnský Zetor propouští polovinu zaměstnanců, tu skončila nějaká fabrika a tak. Třeba díky cenám energie, což je všechno v jednom klubku. Tak co jsou podle vás ty nejvážnější ekonomické věci?
1: Tak tady je třeba říct vlastně, že ty nynější dopady, co cítíme, jak říkáte, tak ty vlastně ještě ani nejsou ještě z toho zeleného údělu, ale v podstatě jsou důsledkem předchozí zelené politiky. Jejíž je Green Deal pokračováním a zostřením a také vnějších krizí, jako je válka na Ukrajině a podobně. Ale je to taková předzvěst toho, co nás čeká, protože to samozřejmě bude v dalších letech čím dál výraznější. No, všechna ta opatření směřují především k zvyšování cen, protože cílem je zdražit vše, co jak souvisí s uhlíkem, takzvaným, který spíš obecně, to je přesně řečeno, se skleníkovými plyny. A Ursula von der Leyenová, když připomínaná, říkala v samém počátku, že emise musí stát tolik, aby to změnilo naše chování. Takže cílem je zdražit všechno, co nějak souvisí s produkcí skleníkových plynů, což je, dá se říct, skoro všechno. A pokud nejsme schopni nějakým jiným způsobem zajistit levně a efektivně výrobu energií, jako z těch takzvaných obnovitelných zdrojů energie, které ovšem, myslím, že jejich potenciál se hodně přeceňuje, tak výsledkem bude především zvyšování cen všude přítomné.
0: Vy tady v té vaší knize Green Deal Zelený úděl ve třetí části té knihy rozebíráte ty jednotlivé oblasti. Energetika, stavebnictví, doprava, průmysl, zemědělství, ostatní odvětví a financování. A mám tomu rozumět tak, podle toho pořadí, že nejvíc to zasáhne energetiku, potom stavebnictví, pak dopravu, pak průmysl?
1: Tak není to vysloveně podle pořadí důležitosti. Nejprve jsem vzal ty nejzřejmější, nejsamozřejmější oblasti, co všichni cítíme, že to zasáhne a kterých se většina opatření týká. Například ta energetika, stavebnictví, doprava. Ale dále jsou zařazena mnoha další odvětví, protože to zasahuje v podstatě do všech. Bylo by nesnadné říci, co stojí naprosto mimo. Hovoříme tam dál například právě o kultuře, o vzdělávání, o právě obchodních společností, o ochraně spotřebitele a tak dále. Takže a ani armáda nezůstává stranou, ale to jsem tam nějak zvlášť nerozbíral, protože tam zatím spíš o takové obecné úvahy, málo konkrétní. Takže v podstatě cílem je, aby ten zelený úděl zasáhl do všech oblastí a tak je to přímo řečeno i v základních dokumentech, že cílem je, aby všechny unijní politiky a veškerý právní řád směřoval k naplňování těch základních cílů.
0: Pane Přicháčku, jak je ten Green Deal, ten zelený úděl, sám o sobě silný i s těmi lidmi v zádech, kteří ho tedy zuby nechty prosazují? Ptám se na to proto, že já těch teď v posledních dnech už třeba sleduji v některých médiích, že například automobilka Mercedes prohlásila, že zastavuje vývoj těch elektroaut, že dokud bude zájem o spalovací motory, tak je bude dělat a tak. Jakoby věděli něco víc než běžní občané, ani bych se nedivil. A krom toho se třeba mluví o tom, že to bude posunuto, ten zákaz výroby. Tak řekněte, není už to náhodou tak, že síla toho Green Dealu slábne?
1: Tak ono od začátku, když se ptáte na tu sílu, tak ta byla překvapující, jak byl to prostě triumfální pochod od toho roku 2019 téměř do dneška bez nějakého zaškobrtnutí, jak tam už byl odepisován ten projekt, když přišel covid a potom, když začala válka na Ukrajině, ale vždycky to dopadlo naopak. Naopak ten projekt se spíš urychlil, spíš to prosazování bylo snažší a ještě někdy byl utužen jako ty cíle, takže on už byl odepisován mnohokrát, ale zatím k tomu nedošlo teď, ale samozřejmě už slyšíme víc z těch hlasů ve společnosti i v našich volbách, vidíme, že je to velké téma a tak samozřejmě teoreticky je možné, že do budoucna hlasy směřující proti výrazně zesílí a vynutí si to změnu té politiky. Já ostatně v knize argumentuji poměrně rozsáhle, proč si myslím, že je ta politika odsouzena k nezdaru a každopádně v nějakém střednědobém horizontu skončí neúspěchem.
0: Jde o ve skutečnosti, pane Břicháčku, v tom Green Dealu o dobro planety nebo o peníze?
1: Tak ono od takovýchhle politik vždycky nechci podceňovat to, nebo odmítat, že jsou tam lidé, co jsou zapálení pro věc, co jsou ty jakobíni, takový novodobí, a to určitě v zelené oblasti vidíme i sami z každodenních zpráv v médiích o tom, co se všechno děje, o útocích na umělecká díla, o útocích na dopravu a podobně. Takže ten zápal tam určitě hraje významnou roli, i když poslední dobou by se mohlo zdát, že mírně oslabilo proti té úrovni těch let 2018-2019. A dál si potom myslím, že u některých politiků, co to prosazují, taky může i to populismus v právě slova smyslu, že se chtějí zavděčit svým voličům, protože si myslí, že to od nich očekávají a chtějí se ukázat, že pečují o dobro planety. A pak tam samozřejmě budou takoví, co nemají sílu se jenom tomu vzepřít, tomu proudu ve stylu našeho pana premiéra a tak dále, co si jenom jdou s tím proudem. A samozřejmě bude i spoustu aktérů, co má na tom svůj finanční zájem, ale tak se dá říct, že je to asi vždycky tady to spektrum těch motivací je velice pestré.
0: Je takže tedy možné, že za kulisami celého toho příběhu existuje nějaká armáda lobbystů, šmelinářů, kšeftmonů, kteří něco?
1: Tak já zase takhle nechci spekulovat, není to přímo můj obor, ale rozhodně pravda, že si myslím, že někomu v minulosti ta zelená politika prospět mohla, že mluví se o tom, že Číně i Rusku přišla velice vhod v nějakou dobu a samozřejmě některým podnikatelům, některým subjektům z neziskového sektoru, to je poměrně samozřejmé.
0: Kde a v které oblasti zásahy nebo to chapadlo Green Dealu ucítí obyčejný občan?
1: Tak já si myslím, že to dopadá na v podstatě život jako takový naprosto ve všem, protože se občana se to dotkne ve zvýšení cen všeho možného, jiných občanů se to dotkne v tom, že jim zkrachuje jejich zaměstnavatel, jiných se to dotkne v tom, že se jim zdraží bydlení, zdraží se jim energie. Na další to dopadne tak, že si nebudou moci pořídit svůj vlastní automobil a prostě je to naprosto v celé šíři života právě to dáno už tou ambicí zasáhnout společnost a ekonomiku jako celek, frontálně.
0: Neboli je jisté, že Green Deal sníží kvalitu života?
1: To bych řekl, že je.
0: Ale v tom dlouhodobém horizontu?
1: Já si myslím, že to cesta, navzdory tomu, že se mluví o tom, že to strategie růstu pro to, aby, jak se tomu Brusel říká, pro to, aby náš život byl kvalitnější, naše životní prostředí čistší, abychom všichni prosperovali, tak ve skutečnosti myslím, že je to, když se podíváme na tu definici, která je uvedena hned v úvodu, že je to receptem přesně k pravému opaku všeho, o čem se tam píše, že to strategie směřující k nerůstu, ke zhoršení kvality života, k neefektivnímu využívání zdrojů a tak dále.
0: Je Green Deal ohrožením demokracie?
1: Já ho vidím jako ohrožení demokracie ve dvou směrech. Jednak protože je s ním spojena mohutná expanze Evropské unie, tedy přesun moci na úroveň, kde demokracie plnohodnotná fungovat nemůže, tak to samozřejmě expanduje unijní regulace, unijní právo pokrývá další a další oblasti, vznikají nové struktury, kolem toho například také tím, že jsme se mimořádně zadlužili v podobě takzvaného nástroje Next Generation EU, který na celé generace dopředu uvalil těžký 100 miliardový dluh, který se bude splácet, nebo jaká byla ideální představa až do konce 50. let tohoto století, tak prostě tento dluh bude dále působit jako katalyzátor pro centralizaci moci Bruselu. Takže jeden ten aspekt je to posilování Bruselu na úkor členských států a ten druhý vidím v tom, že se z toho stává do určité míry státní ideologie, které má být podřízen celý právní řád v Unii, na kterou jde podstatná část unijního rozpočtu a která má být, jak ukazují třeba iniciativy v oblasti vzdělávání nebo toho agitační platformy Evropský klimatický pakt, ta, která má být vštěpována lidem, které mají být vychovávání, která je má totálně obklopovat a její zpochybňování má být vyloučeno. V podstatě, když se podíváme na materiály Evropského klimatického paktu, jak mají ti občané angažovaní působit na své spoluobčany, tak jde o to, ne o nějaký dialog o možnostech řešení, ale jde o to, jak oslovit ty, co se, jak se tam říká, ještě zapojili méně, co jsou váhaví nebo co popírají tu situaci. Jde v podstatě o to šířit tu ideologii tak, jak je nastavená, ne nějakým způsobem diskutovat a snažit se naopak o nějakou zpětnou vazbu, o nějakou reflexi. To ne, tohle má být tam jednosměrný proud.
0: Rozumím. Řekněte, pane Břicháčku, existuje někde nějaké místo, nějaký soubor, nějaká něco, kde by všechny ty věci kolem toho Green Dealu byly sepsány dohromady, kde by to mělo nějaký centrální mozek lidstva? Já totiž jsem nikdy nic takového nenašel.
1: Tak je pravda, že já jsem taky nic takového nenašel. I to byl důvod, proč jsem psal tady tu knihu, že snaha byla zmapovat celou tu oblast a zájemcům dát nějaký návod, kde začít, kam sahnout. Samozřejmě existují ze stránky unijních orgánů, především na stránkách komise najdeme takový velice najdeme obecné pojednání o Green Dealu a odkaz na nějaké iniciativy, ale rozhodně to není nějak vyčerpávající, takže z toho asi můžeme získat nějakou rámcovou představu, ale to, co říkáte vy, to jsem nikde sám nezaznamenal. Mm-hmm. A právě i to byla jedna z motivací, proč se do takové práce pustit, že u nás to, se o to nikdo dřív ani zatím nesnažil.
0: Tomu rozumím. Když vezmeme v úvahu, že většina světa k tomu má takový postoj, že žádný Green Deal nezajímá, ani možná nevědí, co to je, je relativně malá Evropa, relativně malý kontinent, relativně malá Evropská unie schopná vyřešit tímto způsobem všechny problémy všeho lidstva?
1: No, myslím si, že tohle je jeden z hlavních problémů Green Dealu, na který poukazují dokonce i příznivci té klimatické politiky. Protože Evropská unie tak v současné době se uvádí, že vypouští asi 7% skleníkových plynů z lidské činnosti v rámci světa, což je opravdu hodně málo. A navíc část podniků se přestěhovala do zemí s méně ambiciozní klimatickou politikou, takže už ani tím Unie zase tak dalece nepomáhá světu. Ale i kdyby dokázala snížit emise na nulu do toho roku 2050, tak to samo o sobě nemůže mít nějaký zvláštní efekt. Takže myslím si, že to je jeden z aspektů nezdaru, ke kterému je tato politika předurčena. A oni ostatní státy, neřekl bych, že všichni se k tomu tváří otevřeně odmítavě, oni se snaží tvářit konstruktivně a na těch všech summitech samozřejmě přijímají deklarace a poplácávají představitele Unie po zádech a všechno vypadá jako v nejlepší shodě, ale myslím si, že oni sami zdaleka na nic, co by se podobalo Green Dealu ve své většině nepřistoupili, že většinou je to politika typu slibem nezarmoutíš a oni asi sami čekají, jak za pár let tato politika sama o sobě skončí, takže...
0: No, řekněte, je na snadě, nebo existuje nějaký mechanismus, nějaký způsob, jak kromě deklarací nějak donutit, řekněme Indii, řekněme Čínu k tomu, aby se jednoho dne k tomu přidali, myslím nějakou restrikcí, že třeba se zakáže dovoz zboží z Číny nebo z Indie úplně, jo? Nebo se na ně uvalí extrémní cla. A domníváte se, že by toto mohlo fungovat? Že je zkrátka k tomu někdo časem donutí?
1: Tak to uhlíkové clo, takzvané, to už bylo schváleno, to se opravdu zavede. už teď je taková startovací fáze, kdy se zatím zkoumá, kdy zatím podnikatelé, co dovážejí z takovýchto zemí některý typ zboží, tak alespoň o tom vedou výkazy, a aby unijní orgány se na to připravili, do budoucna se tedy počítá, že se to clo zavede. Nicméně tak jediný efekt toho bude, že se pro nás to zboží zdraží. Vidíme to, ochráníme trochu místní průmysl, který je nyní chráněn tím, že jsou distribuovány bezplatné emisní povolenky v těchto sektorech, tak teď se to má změnit na to uhlíkové clo. Ale nemyslím si, že Unie by dokázala nějakým způsobem se svojí vahou, jakou má ve světě, tyto významné protějšky jako Indie nebo Čína k něčemu donutit. Takže.
0: No, pojďme říci na závěr, že kniha Green Deal, Zelený úděl Tomáše Břicháčka je k dostání. Teď tomu dělám bohapustou reklamu, protože si mám takový pocit, že by to notabene před evropskými volbami měl každý číst povinně. Jo. Je k dostání na webu Institutu Václava Klause, IVK, anebo v knihkupectví Kosmas, jste říkal.
1: Tak prostě na internetu je možno ji zakoupit v různých knihkupectvích.
0: No, chtělo by se mi říct, že by to mělo být povinné čtení, ale protože nebudeme nikomu nic přikazovat, abychom nebyli jako oni, tak to jenom doporučím. Ta kniha je výborná, vím to z několika stran a jsem rád, že jste přišel, pane Břicháčku.
1: Tak já moc děkuji za pozvání i za vaše slova.
0: Mějte se pěkně a těším se na příště. Naschledanou. Naším hostem byl Tomáš Břicháček.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. No, a hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. Pardon, blav, blav. To dělá.
1: Jo, takhle, jako od zvuku. Ten
2: blav, blav.
1: Jo.
2: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
2: No. Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Right, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkný. Jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená, v České republice to 18. Května to bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu Dobře. Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky?
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale
1: se divím,
2: co to, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že co vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a
2: oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešejí. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident, mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuji, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. a byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanilá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí. To bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce. Že jo? Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Taky

0: říká, ježiš, to jsou zase nějaký magoři, že jo, který se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
0: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
0: No. To dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
0: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říká, že jede v čele pelotonu.
0: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. Já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
0: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
0: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Hmm. Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
0: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
0: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám, tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
0: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
0: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, které se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli a vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, to bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden a v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám takový papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle, nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle, nebo takhle. Nebo jestli
1: na tom
0: už
1: záleží, jo?
0: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti. Prostatický.
1: No,
0: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo?
1: Ne, já

0: totiž mířím tam,
1: ano.
0: že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
1: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
0: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
1: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra. Jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
0: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kodíku, nezlobte se, ale šílený.
1: No šílený, no tak já vybíhám v 5:30.
0: Jo.
1: Takže potom v těch 6 je to už dobrý. No, já to samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
0: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
1: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistruje, to je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne. Je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit. No a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
0: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
1: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná, vesměs jednoduchá věc, takže Já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
0: Tam je nápověda.
1: No nápověda,
0: když
1: ne, tam
0: to
1: je...
0: otočím takhle.
1: No, ale musíte ještě otočit stránku. Aby to,
0: takhle.
1: Aby to nebylo tak jednoduchý.
0: Aha, jasně.
1: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
0: Takže když už vlastně nevím a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
1: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? No. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
0: Nejsem žádný tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho, ale taky užiješ ten správný zvuk. Najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
1: No.
0: To je kovotěs, ne?
1: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
0: Dám ještě pár vteřin, protože no, se někdo dívá, aby se tím
1: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
0: Ale to jsem si zrovna vybral
1: no,
0: blbě.
1: Co to je?
0: Je molitán.
1: Je to molitán?
0: Tak na to bych nepřišel, pane Honíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
1: Děkuju vám za pozvání a těším se.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: To je fenomén posledních let, já to vždycky slyším, že je taková taková teplota venku, ale pocitově taková taková. Jo. Že je taková taková vlhkost, ale pocitově.
3: Jo.
2: A my když dostáváme výplatu,
3: tak, tak pocitově je to slabší, ne?
2: Pocitově je to slabší, ale je nám řečeno, že by bylo dobrý.
3: Jako... Já myslím, že tohle totiž, máte pravdu, že je z toho velký fenomén z pocitový teploty. No. Ale že by se to mělo zavést a aplikovat na veškeré vyjádření premiéra Fialy, ne? Pan premiér Fiala dneska oznámil toto, ale pocitově je to naopak.
4: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniku z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak uvidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitele, například mimo jiné ředitele fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit z justiční stráží způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběry, ty tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si, jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako
1: zabráníte,
2: my dneska nemáme...
1: nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby, jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo. A měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, prosím se, neviny základní hodnota právního státu?
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce
2: no,
1: půl miliardy, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
2: Vyšší. Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání. Jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání.
1: Hmm.
2: A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině...
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Hmm. Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit, dokonce zákon s tím počítá, ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
2: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marie Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale byla to 60 stránek teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, prostě jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
2: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem, paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc. Ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce. Možná na přednáškách právnické fakultě může rozevírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Tak společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
2: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: No moment, já bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
2: Teď jsem za vámi šel,
1: na takový post.
2: Dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčově a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být vy.
2: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
2: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí být taky na základě něčeho,
2: někdo má
1: obavy.
2: Strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její zpříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
2: A tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest. Ona si vybírá.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
2: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkal, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
2: No, tak když to vezmeme obecně a šíře, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně tzv. Justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a jeden referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde

0: ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci.
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství. Jakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom
0: Tak,
1: nějaký výkřik,
0: já nechci
1: snaha?
0: být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se jí asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství, a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupci je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
0: To všechno možné? Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru, no a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

porcení dešem smáčí stále hloub, až kránu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť mají děravou.

0: Michal Fischer je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Michal Fischer je místostarostou Prahy 15 za Občanskou demokratickou stranu.
1: Jsem nezávislý na kandidátce Občanské demokratické strany.
0: Ano. A budete tak kandidovat, k tomu se dostaneme. Neboli vy jste, pane Fischere, komunální politik jako vyšitý?
1: Tak to asi úplně není, ale už vlastně druhé období.
0: No, ne, a teď mi řekněte, když sledujete, co se děje v komunální politice, v té pražské, tak nemáte obavu, že jste v nějakém odposlechu nebo něco?
1: Nemám obavu. Nebo s tím asi člověk musí nějak žít, že samozřejmě je více možná sledován, je víc na očích, ale když vlastně nemáte důvod se bát, tak se nedá nic dělat.
0: Co si o celé té kauze Hlubuček a spol myslíte?
1: Víte, že za ty leta, a začínal jsem někdy v roce 2005 se motat kolem komunální politiky, tak těch kauz proběhlo už desítky a desítky různých, s různými dopady. Nechávám to plynout. Lidé v politice se objevují různí, stejně jako v celém životě. A nějak to dopadne. Nemám k tomu prostě někoho někde možná s něčím chytli, možná ne. Je to smutný pro každého z těch lidí, ale nějak si to prostě vymysleli a chtěli.
0: No a ono se prý tak šeptalo různě po Praze mezi komunálními politiky, že to je doutnající věc už dávno, tak si jenom říkám, jestli jste někdy něco nezaslechl.
1: V tomto ohledu ne. Já jsem se s panem Hlubučkem potkal jednou v životě, v podstatě oficiálně na nějakém plese, kde jsme si chviličku povídali a asi jsme nebyli naladěni na úplně stejnou notu.
0: Vlastníte kódovaný telefon?
1: Ne. A přiznám se, že jsem o tom asi nikdy neuvažoval.
0: Pojďme na Prahu 15. Mě by některé věci... Ptáme se teď hodně komunálních politiků, zejména těch, co se ucházejí o naše hlasy, co od nich čekat. Vy jste, tím začneme, protože vy tady máte takovou krásnou ceduličku a řekněte na férovku, je to něco, čím se chcete pochlubit?
1: Ano.
0: Tak jsem s tím.
1: Je to něco, co bych hrozně rád představil a pochlubil se tím, protože je to záležitost v Praze nová, neznámá úplně a je to jedno z prvních věcí, která se tak funguje. A je to kombinace mateřské školy a kombinace denního stacionáře pro seniory. Já říkám, že to je mateřská škola pro děti a zároveň pro naše seniory. Protože ráno si tam přivezete svého seniora, odpoledne si ho vyzvednete zpátky, stejně jako
0: jo,
1: své
0: takhle.
1: Dítě ráno. To je denní.
0: Stacionář, ano. Takže vlastně...
1: Ano, na denní uložení seniora nebo člověka, aby to ulehčilo život jak těm blízkým, tak tomu člověku, který tam bude mít možnost si odpočinout, setkat se se svými blízkými, mít tam o sebe celodenní péči. A zároveň, jak je to celé to centrum propojené, tak ta kombinace mezigenerační, ta vazba mezi těmi generacemi je úžasná záležitost. A jak ti seniori, tak ty děti fungují úplně jinak, protože víte, že není dneska úplně snadné, babičky, dědečkové, jsou zaměstnání, tohleto, tak i ta vazba mezi dětmi a těmi staříky je vždycky úžasná a nám se to daří trošičku už na jiných zařízeních, jako je naše DPS, dům s pečovatelskou službou, kam za seniory chodí na návštěvy děti ze mateřských škol a zároveň seniori chodí do škol, kde dělají pravidelné čtení pro ty děti, pohádek a podobně.
0: No a to, co vidíme na tom, to je vizualizace.
1: To je vizualizace. Nám se podařilo teďko získat tenhle ten areál od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví městské části s tím, že máme podmínku, že do 5 let tam musíme vybudovat tohleto zařízení. V tuto chvíli máme připraveno stavební povolení, které nám bylo vydáno a čekáme na jeho pravomocné rozhodnutí, takže to už by mělo být také hotovo. A v tuto chvíli na to budeme zajišťovat finanční prostředky. Je to trošičku složitý v tom, že je to kombinace i na dotace, na tohle to je kombinace sociálna a školství. Když se obracíme na obě dvě strany, ale doufáme, že magistrát nám v tomhle tom vyjde vstříc. Bylo to projednáváno s příslušnými radními, jak na školství, tak s paní Jónovou na sociálnu v současné době a doufáme, že tu podporu to mít bude. To samozřejmě asi nedokážeme finančně dát dohromady.
0: Takže to je věc, kterou plánujete, ano. S tím, jako vlastně jdete do těch voleb, by se dalo říct.
1: Jo? Jedna z těch věcí, kterou společně s paní místostarostkou Kolářovou, která má na starosti školství, jsme připravovali dávat dohromady.
0: Ta péče o seniory obecně, to je velké téma v poslední době, protože kde kdo se k tomu vyjadřuje, někdo říká, že je na to dostatek peněz, někdo říká, že se seniorům v tomto nějakým způsobem křivdí. Máte na to pro seniory dost peněz?
1: Ne.
0: Teď nemáte, jo?
1: Nemáme na to pro seniory dost peněz. Aha. Není to jenom v tom, že je to otázka nějakých celkových nákladů, ale je to i změna nákladů, které jsou dneska. To znamená energie, které nás tíží, nám se zvedly náklady trojnásobně na elektrickou energii, teď jenom na zálohách, co vstupujeme. A ty objekty, které spravujeme, což je dům s pečovatelskou službou a dům zvláštního režimu, kde už jsou vlastně lidé, kteří nejsou úplně pohybliví nebo ve složitější zdravotní a životní situaci, tak nám to tam samozřejmě narůstá. Ale nám se i v loňském a předloňském roce podařilo dobudovat další místa právě v tom domě zvláštního režimu, který jsme dostavili. Přistavili jsme k tomu část s dalšími 30 lůžky za pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí a magistrátu hlavního města Prahy, kteří nám na to přispěli. Dali jsme dohromady projekt a podařilo se nám a příští týden, 27. června, nevím, jestli to datum je takhle tady správně, 27. června otevíráme tu druhou zrekonstruovanou část, protože jsme napřed postavili nové křídlo, tam jsme přestěhovali klienty a do toho starého teď budeme nastěhovat dalších 30 lidí.
0: Jak toto, pane místostarosto, funguje? Protože ten dům s pečovatelskou službou je vlastně byt, ano, jestli tomu dobře rozumím. Tak zajímá mě, jak to vlastně chodí, jestli když tam přijdu, tak nic nepoznám, nebo je to nějaké tam třeba nějaká recepce?
1: Poznáte. Je tam recepce, je tam vstup bezbariérový, poznáte, je tam recepce, na kterou se hlásíte. Je to celé připraveno tak, aby tam ty seniori měli co možná nejjednodušší život přístup.
0: Platí si to každý ten senior sám, nebo
1: ano,
0: jak to chodí?
1: Mají v podstatě nájemní smlouvu, může o to požádat senior, který je v nějakém věkovém limitu od nás 65 let, na to jsou pravidla, od 65 let dál si může požádat, dá si žádost, my pokud se nám uvolní nějaké byty, tak pravidelně se schází komise, která tyto byty přiděluje na základě potřebnosti a na základě těch pravidel, která tam
0: kolik
1: jsou.
0: Kolik toho je těch bytů třeba?
1: Těch bytů je tam 98 celkově, ale vždycky přidělujeme, tak počítáme. Je to možná smutný to takhle říkat, protože to je samozřejmě, se po někom ten byt musí uvolnit, aby ho mohl dostat někdo
0: tady
1: další.
0: Někdo zesne.
1: Ano, někdo zesne, ale život. Takový je život. Takže po nich většinou přidělujeme tak mezi 3-4 bytama v rámci toho jednou za 2-3 měsíce.
0: A znamená to, že to ty potřeby Prahy 15 jako pokryje?
1: Potřeby Prahy 15 tento dům s pečovatelskou službou v současné době pokrývá. Myslíme si, že to stačíme nějakým způsobem dávat dohromady. I se nám stává teď, že hodně z těch seniorů si podá žádost, počítá s tím a vlastně v okamžiku, kdy už má dojít k tomu, že se mají přestěhovat, že dostanou to přidělení tou komisí, tak druhý den se nám stává, že to odmítnou, protože když to děláme třeba před Vánoci nebo na podzim, tak jedna paní, a to je takový příklad vášní, byl asi 92 let, a řekla, no ale já si chci ještě doma napéct to pečivo a já prostě z toho bytu ještě úplně nechci, protože prostě jsem tady zvyklá. A to přemístění těch seniorů není úplně jednoduchá záležitost. Oni to prostě těžce nesou.
0: Co se děje, když se uchází o byt v tomto pečovatelském domě senior, řekněme, z Prahy 8?
1: Je tam podmínka, že by měl mít někoho z příbuzných nebo z blízkých příbuzných hlášeného na Praze 15. To znamená, aby měl třeba důvod, aby ho měli blízko u sebe, aby se o něj mohli starat a pečovat o něj.
0: No a teď jste ještě nezmínil, když jsme u toho, protože to je velmi důležitá věc a každého z nás se dřív nebo později dotkne, tak jak je v takovém, buď to tom denním stacionáři, anebo v tom domě s pečovatelskou službou zajištěná zdravotní péče?
1: To nemá vysloveně zdravotní péči, ale jsou tam pečovatelky, které se starají. V domě s pečovatelskou službou jsou ordinace, je tam ordinace lékařů ORL, je tam ordinace obvodní dneska.
0: Praktické.
1: Praktické, děkuju, vždycky zapomenu to správné slovo, jsem zvyklý na obvodní lékařku ještě. Takže je tam ordinace obvodní lékařky, která, ke které mohou docházet a která v případě nouze nebo pomoci se tam o ně stará. Jsou tam napojeni na centrální recepci, to znamená v případě nějakého nebezpečí, ty lidi mají tlačítko nouzové, aby se spojili s recepcí, hned se volá nějaká další služba záchrana a tak dále. To je případ toho domu s pečovatelskou službou. U toho domu zvláštního režimu, tam je stálá služba, tam je stálá ošetřovatelská služba se zdravotním personálem, kromě lékařů, a tam je 24 hodin, jsou tam služby, protože tam jsou lidé, kteří opravdu potřebují pravidelně.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Hrozba ruského terorismu v Česku? Nikdo nebyl zatčen, odmítá spekulace vojenské zpravodajství. Tak byl nebo nebyl?
2: No, tak to je fascinující zpráva. Jako přinesl to na nějaký server, že to teda tady hrozilo, že ten člověk je ve vazbě dokonce. Byl tam odkaz na vojenské zpravodajství, je to tak, nemýlím se. A vojenské zpravodajství následně uvedlo, že nic se nic takového nestalo a že nikdo ve vazbě není. Jo, já jako nechci kritizovat práci žádných kolegů, ale musím říct, že tady v tomhle případě jako bych byl velmi obezřetný. Třeba se to stalo a opravdu to ty služby jako děsně tutla, jo? Možný to je. Nezpochybnuju to, nevím o tom, ale mám takový pocit, že tato vláda a orgány, které jsou jí podřízený, i když třeba některý ze zákona ne, ale jako fakticky, co si budeme povídat, tak kdyby tady byla hrozba ruského terorismu v Česku, tak podle mě má premiér Fiala tiskovou konferenci s Vítem Rakušanem, se zbytkem vlády, vyjadřuje se k tomu Danuše Nerudová a prostě pan Koudelka by možná jako povstal a vysvětlil by, že prostě se tady zase rozprášili ty zlí Putinovi puhunci, který nám tady jako dělají, chtějí dělat státní rozvrat a ohrozit volby. Vzhledem k tomu, že se nic takového neděje a že jsem jako od nikoho takovýhle výrok nezaznamenal, že jsem nezaznamenal takovouhle obavu, tak mám dost velký tendence o tom pochybovat. No. Tak vzpomeňte si, jak nedávno Petr Fiala, on měl ty své debaty. Ty byly fantastický, s paní Pazderkovou, to bylo skvělý. Já jsem se byl na jedný podívat, prostě skvělý.
1: Jako
2: to
1: osobně?
2: No jasně. Bylo to fascinující, bylo to skvělý. Prostě byli tam lidi, jako který milovali premiéra Fialu. Ten sál nebyl jako moc velký a teď tam jako chodili ty lidi. Já jsem tehdy napsal do nějaký reportáže, že většinou těch lidí tvořili příznivci hnutí Spolu a tak. A že tam někteří mluvili, že tam jdou dělat stafáž. Oni pak mě ODS, celá slovutná ODS, u mě točila nějaký video, kde teda to začalo probleskujícíma obrazovkama. Já jsem se cítil jak rumburak. Jo? A tam jsem říkal, že tam chodí tyhle ty jejich sympatizanti a příznivci, že proto on nedostává moc kritických dotazů, vlastně téměř žádnej, já mu jako víceméně říkal, jak je skvělej. No tak to natočili a prostříhali tam jako lidi s otázkou, a vy jste tady jako placený nebo ne, tam nějaké dvě dámy řekly, že přijeli až z Friedlandu, v Liberci to bylo, a že jsou celé mokré, tak to jsem jako ocenil. Pan premiér Fiala to určitě taky ocenil, musela být strašná pecka. No a takhle natočili to video, načež měl debatu v Moravskoslezském kraji, kde se mi nějakou shodou okolností dostal do ruky na mail jejich okresního manažera, který tam psal, přijďte všichni, budeme tady mít premiéra Fialu a máme indicie, že tam budou i jeho odpůrci. Tak přijďte, ať se nedostanou do sálu a ať ve premiérově vytvoříme příjemnou a útulnou atmosféru. Tak jsem říkal, tak super, dobrý, bezva. No a pak, jestli si to pamatujete, viděli jste ty záběry z té Ostravy, že jo, tak tam byli nejenom jejich příznivci Petra Fialy, kteří vytvářeli příjemnou a útulnou atmosféru, ale taky spousta těžkouděnců, kteří se starali o to, aby ta atmosféra nebyla ničím narušena, což pak se opakovalo ve větší míře v Plzni. Je zajímavý, že od té doby Fiala vždycky jako, že dřív točili ty videa, kde bylo jenom je skvělý, je bezvadný, mluví pravdu, je rozvážný a není to jako zlo, jako někdo. A teď už teda jako občas dávají na videa jako kritický dotaz, kdy pan premiér jako přijde a odpovídá kritický dotaz, tak tomu se směju. No ale pointa toho je, že na jedné té debatě, na které jsem byl, on říkal, že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku, že samozřejmě po nás jdou Rusové, to je jasný, ale že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku jiné mocnosti a to se brzy dozvíte. A asi za 3 dny prostě Čína. Šla po nás Čína, že jo, tak to byl velký útok. Takže já nepochybuju, že kdyby nám ruský terorismus jako opravdu hrozil a kdyby tady někoho zatkli a měli na to důkazy, takže by se s tím rádi pochlubili, protože čerta Rus nikdy nespí.
1: No a jak hodnotíte výkon té paní herečky s panem Fialou?
2: Já myslím, že byla fantastická.
1: Fantastická, jo.
2: No, fantastická, to byla skoro tak fantastická jako pan Fiala, no, tak ale jako takhle nutno říct, jo, objektivně, že ona tam neexibovala, že to jako opravdu pojala a na ní bylo vidět, že má toho Fialu opravdu ráda, ona na něj tak jako láskyplně koukala, ale velmi se jako držela, jako přestože možná někteří lidé se šli podívat, co tam ta komička bude vyprávět. Ona to moc nevyprávěla, ona opravdu jako moderovala, dávala prostor, občas někomu vysvětlila, že už stačí, že už se ptal dost a odkázala do patřičných mezí, ale myslím si, že její výkon byl jako naprosto standardní moderátorský.
1: Počkejte, a ona tam jako nedělá legraci?
2: Nedělá tam legraci, legraci tam dělá pan Fiala. Právě. Akorát, že si nemyslí, že dělá legraci. No.
3: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
2: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděná a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. 1 milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španělí, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne, klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. A Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Já jsem derzolát jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicióznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy, případně když se dostanete do sněmovny, zákonodárci, s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme. Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy. A k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let, aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to spočítané.
1: Jedna, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že, jak už jsem řekl, podle mého názoru, já to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle je.
2: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě.
1: Myslíte?
2: No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ti Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a vědí, ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde teda to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. No to... A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky se škrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka. Šaška. Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní de Croa Šaškyně?
2: Paní de Croa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní de Croa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, to vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost.
1: Mm-hmm. Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID.

0: No a
1: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
0: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
1: Ano.
0: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
1: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
0: Právně zákonem, ne?
1: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
0: Tak ve světě to je.
1: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
0: Vaše řešení
1: je, to by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
0: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
1: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
0: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

ve zdejší čtvrti pod plynárnou, očekávání rychle stárnou. A tomu, kdo nic nečeká, je líp se vyhnout zdaleka. Já se však, věř mi, nevím.

0: stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
0: No já vám poslední dny tak jsem o tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
1: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
0: A 9.
1: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
0: No. A vy nejezdíte tramvají?
1: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
0: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
1: Já jsem dobrý, já tak 10.
0: Vyjedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
1: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
0: Ptačího?
1: Ptačího zpěvu.
0: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
1: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
0: Jo, takže zase za rok.
1: No.
0: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
1: Že se ptáci těší na volby.
0: No ne, říkám si,
1: kolik ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
0: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je od bisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
1: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
0: Hanopisy?
1: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
0: A co psali?
1: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
0: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
1: Souček na odstřel klouček.
0: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
1: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
0: I ta odvolávací?
1: No prejo.
0: Tak to víte víc než já. Popravdě.
1: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
0: Ano.
1: Tak si počkáme do úterý. No,
0: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
1: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi.
0: Jo.
1: Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
0: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik
1: věcí.
0: Já
1: se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
0: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
1: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
0: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
1: Takže jste hovořil s Respektem.
0: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? to je jako, když vám položí takovou otázku paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
1: To jde Respekt stranou.
0: No. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
1: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
0: No.
1: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono si napíše, co potřebuje bez vás.
0: No opravdu? Hmm? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
1: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
0: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
1: Jo,
0: jako
1: takhle.
0: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Hmm. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
1: Takhle po stěně.
0: Po stěně.
1: Jo, no, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
0: Ještě ničemu ní.
1: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky, no, a že budou propírat někoho jiného.
0: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
1: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
0: No.
1: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
0: No.
1: Projekt?
0: Tak na papežku nemůžete.
1: To ne, no.
0: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
1: Ne, to je už nás to ještě dlouho nebude.
0: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
1: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
0: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
1: Co?
0: No kolik teda?
1: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
0: Jo, takhle?
1: Takhle, no.
0: To je 42?
1: No.
0: Ježiš, ale
1: a letos v říjnu to bude 8 let.
0: A tak...
1: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
0: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
1: Můžete si zažádat o ošetřovné.
0: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
1: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
0: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba
1: vypral
0: a vyžehlil kamizolku.
1: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
0: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
1: Jo, jo.
0: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
1: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho
0: to
1: taky dospěju.
0: Lepší než u kolen, paní Karol. Jako.
1: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívá, říká, pokecala jsem si bystu.
0: Bystu?
1: Bystu.
0: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji.
1: Mm-hmm.
0: Jo. A ona mluví.
1: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
0: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je Newrekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
1: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
0: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu na 40. Na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějaké jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
1: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
0: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
1: Jo, jo.
0: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
1: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
0: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
1: Co jezdí,
0: ale i vytírá.
1: Yeah.
0: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
1: Máte byt nabitý umělou inteligenci.
0: No.
1: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
0: Jak to?
1: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
0: O praní špinavých
1: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
0: Víte, co je? Mám novou zkušenost s pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
1: Jo. Bude tabák umytý dočista.
0: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
1: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
0: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
1: Dýško.
0: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
1: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
0: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
1: Jo, jo, jo.
0: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
1: To bude fialová ponožková inflace.
0: Jakože na ceně. Jo. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To nejinak není možný.
1: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
0: No.
1: No, na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
0: na
1: že...
0: Na to téma bych nežartoval vůbec.
1: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
0: Paní Karole,
1: se chlapec snaží.
0: Se bojím, že je to na spadnutí.
1: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépě jich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
0: jediná
1: ano.
0: Cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
1: Kriste.
0: Tak dopadne. Bože. Oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
1: No. Já bych o některých scénářích nežertovala. Ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou. Nebo tatínkem.
0: Ministr spravedlnosti?
1: No, pan Pospíšil.
0: A to je hezký.
1: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku. A když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
0: A paní Karol, to je něco jiného.
1: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo tak morčátko, nevím. Křečka.
0: Mně to milé není. Mně sympatické mi to není. Nedělal bych to. Ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
1: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
0: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
1: no jo,
0: bude mít jiné. Jako.
1: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
0: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
1: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
0: jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
1: Jo, to je pravda.
0: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
1: Ne, místo školy budeme mít kurzy well-beingu.
0: Čeho?
1: Well-beingu.
0: Co to je?
1: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
0: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já vůbec nevím, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
1: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum, bum, bum, bum, bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
0: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
1: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
0: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se říkal dědek důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli, a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka, moje, ale výborná, jo. Tak já, když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě.
1: Hmm.
0: Ale s takovým gustem si to vzala. Takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. To se sekla, co? Štenkra.
1: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
0: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Hmm. Jako.
1: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
0: Jo? Hm? Co by napsali o mně?
1: Hm? Že vás to žvanění neuživí.
0: No, asi jo.
1: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že.
0: Mm-hmm.
1: A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
0: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
1: To je pravda.
0: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
1: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhl a říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
0: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden. Neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to. Hmm. A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí.
1: Mm-hmm.
0: A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
1: matematikum děje.
0: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
1: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
0: Dneska je 2. května.
1: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
0: Americká.
1: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
0: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne? No
1: ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
0: Je to šlágr pořád.
1: Mě to baví, no.
0: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí s toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč se mi to nikdo neřekli, já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl, ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
1: Nebo jako třeba Petr Fiala.
0: Jak to?
1: No Petr Fiala, ten je taky velkorysý. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
0: Velkorysí k panu Křetinskému, co vím já. No.
1: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
0: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
1: To je blbá blondýna.
0: Paní Karol,
1: no opravdu,
0: jak to mluvíte
1: ona se
0: o
1: tak,
0: ženách?
1: No ona se tak označuje sama.
0: Ona se tak označuje sama
1: a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
0: Jako ona je politička, to je nějaká?
1: Nevím. Ne, to je moderátorka.
0: Moderátorka? No. Co pro boha moderuje?
1: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
0: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. Co pro boha moderuje?
1: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
0: A ona je humorná?
1: Dokonce velmi.
0: Jo.
1: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
0: Takhle.
1: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
0: To bych věděl, Matěj Gregor.
1: Vy jste vošklivej.
0: No tak,
1: ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
0: Jo, takhle.
1: Já nemůžu třeba vyrazit s Mariánem.
0: Mariánem?
1: S Mariánem.
0: S Alfou? Nebo který?
1: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
0: Marián?
1: No Jurečka.
0: Jurečka.
1: S Jurečkou.
0: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
1: No ne, tak koho jinýho?
0: Halidovec. Ne, to musí, tak, když už tak Čunek, to musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
1: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
0: Jo. Tak já nevím, já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
1: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
0: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi, a já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. Já s tím mám hluboké. No, to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
1: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
0: Tak to já ne.
1: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
0: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo, ještě budete jezdit.
1: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
0: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
1: No, tak na to lidi nechodějí.
0: Nechodějí.
1: Na to lidi nechodějí.
0: No, když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
1: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to bude takový ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy, tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
0: To nevím. Jako.
1: No.
0: Tak uvidíme, uvidíme. Tak, politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Hmm. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
1: S hořčicí.
0: S hořčicí.
1: Stali bychom kelímek, do něj limonádu, no, modrou.
0: A jak by nám bylo?
1: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
0: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
1: Počkejte, to už penězích na kompars není.
0: No bojím se, že když sníte ten párek, tak budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží jak...
1: No. Teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
0: No ne, náš čas vypršel.
1: Jo, náš čas, dobře. Náš čas.
0: A navíc jako se těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
1: Mm-hmm, takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
0: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
1: To bychom mohli.
0: Já to mám vymýšlený.
1: No.
0: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Mm-hmm. Tam by nám dali kávovar. Mm. Ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den. A teď by to docházelo...
1: Jo, už by byl ten tlak, že musíme zvolit. Tlak. No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
0: No teď
1: bude
0: méně jako.
1: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
0: Vidíte, že by hulíte tady?
1: No, teď jste se ovládl.
0: No, vidíte to.
1: Nechte si to na konkláve.
0: Paní Karol, těším se na příště, za stranu a za lidi.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase FXTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude ukormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard.
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení, ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2.
1: Tak
2: na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když převezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože někdy
2: pokud
1: ty
2: vím,
1: malé
2: tak
1: strany...
2: Ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ANO bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím, jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme je výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říct si, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní,

0: předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, snížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
0: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení, bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal, tolik, co jsem říkal, těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
0: bude
1: právě
0: třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které, ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů, ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
0: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5%, myslíte? Dobře, pojďme.
0: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho, možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
0: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020. My to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
0: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje ji mimochodem německá vláda. Vydali její další renomované instituce podobného střihu.

0: například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, okolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, okolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a okolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky, v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce CraneShares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím směřme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal, a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržák Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně. Ti
1: se propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
0: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250
1: Některé euro. Strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
0: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
0: Pokud, bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100, tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
0: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS2 mají zavedené, tak lze to?
0: No už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
2: Hraje vám Rádio Xaver.
3: Nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal, upřímně jak kuň. Juj. Mám 16 roku dceru, tam má jahodové gatě, šminky od Diora a v hlavě kuličky od malého fazola kličila ve vatě. Za pravdu mi datě, že to nejde bez tyčky, stačila by prosta suková, aby děvčaně balancovalo. Mě přišla by na hul vychova a nemuselo se stať, co se stalo. Cary, já nebyl bych se nechal vykývat tak hlupě, kdybych se měl větší slovo v chalupě. Aby mělo děvča tež co si zdovolené, měl jsem vymyšlené vytáhnout ju na hřiby. První její bylo, co si kdo na sebe veme, a tu jsem se dopustil školácké chyby. Břuch mám jak narazník z vagonu a oblík jsem se jak na diskotéku. Podobně choděl vy salonu, chlap nad chlapem dal by se do breku. Cary, já kvůli pitomému děcku jsem pozbyl dobrou pověst všecku, takovou jsem měl šílenou.

0: S tu moju fazolu, která všecko ví, stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už počuchu, ucítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu. Borák z flintu letěl zjistit, co se děje, cariast chořem pri se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drubež v kurníku prosil o azyl. Tak debilní parádě se těžko vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnému do děvčaťa duje, že by ju tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kerry Inny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel piskem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už počuchu rozeznat satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se sakra vedle. Cary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Radio Xaver.
1: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16, cítím skepsy. Cítím obří skepsy a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Hmm. Ale pojďme se o jednotlivých věcech.
2: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
1: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, ne, co, vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
2: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že je nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože jak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Uh-huh.
1: a že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko.
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, i prezident Klaus je velmi, velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No tak mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
2: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí, u nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
2: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
2: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
2: Ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl.

0: ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
0: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni

0: oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže já, ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusku nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dějí se věci.
1: No, velký. Čím dál tím větší.
0: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, všeho druhu.
1: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
0: Ty si jako tam nějakou si, že... souvislost? Ne,
1: ne, nechci vůbec naznačovat, nerozvažuju se.
0: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
1: Já
0: jak to chápeš?
1: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu, a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
0: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
1: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
0: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
1: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Ferry, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Bohužel.
0: o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
1: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
0: Myslíš, jak... že se umí usmát?
1: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
0: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
1: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
0: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
1: To je co? To je bomba, ten člověk.
0: To jsem si tady musela napsat, protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
1: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní a to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral, jako ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
0: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
1: Já si je vydávám sám.
0: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
1: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
0: No.
1: A bude to potom, co už 6x odcházel.
0: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
1: No, viděl bych jí v léčebně psychiatrický, docela vážně.
0: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
1: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše. Co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
0: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
1: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
0: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
1: Plně vidím chvilkaře, jak pokřbívají demokracii a tak dále.
0: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
1: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
0: o peníze nás obou.
1: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
0: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
1: Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
0: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
1: No já myslím, že se...
0: Kde bude parkovat?
1: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
0: Máme přehlídku, já přijdu.
1: Jo,
0: já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
1: Měla by, já teda jenom koukám.
0: Prázdná peněženka.
1: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože, jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzlí v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
0: Prostě... Ještě jsem víš, to bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
1: jasně,
0: bydlení.
1: Jasně.
0: Jako vůbec.
1: Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
0: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
1: No,
0: a utichnou zbraně. A co potom?
1: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
0: Protože co když Putin skončí?
1: No, jasně.
0: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
1: Kdo nás napadne?
0: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
1: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita. Hmm.
0: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
1: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělec, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
0: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
1: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
0: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
1: Jo.
0: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
1: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský, hele, Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
0: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
1: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, ještě, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
0: A možná ani to ne.
1: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
0: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
1: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
0: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
1: Když... A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
0: Hodila nám nějak do toho vidle.
1: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
0: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zdeněk Hamplová, říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
1: No, to
0: tak
1: jsem chtěl,
0: je asi více věcí, že?
1: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pěti letce. Teď si vem.
0: To jsou ještě 4 roky.
1: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
0: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
1: No já se ovám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
0: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
1: Díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.
4: Pan Holče, je tady čtvrtek, náš den.
1: Ale jaký čtvrtek, Xavere?
4: Prvního.
1: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
4: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
1: Lásky?
4: No.
1: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
4: Jak to?
1: A zvlášť kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s váma milsej vůbec.
4: Jak to myslíš?
1: Vy jste nepřítel demokracie teď.
4: Už zase.
1: Jo, jo, jo.
4: No a počkejte, prvně teda ten první květen, je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak, a na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
1: Jo.
4: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
1: To je hezký od vás.
4: Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
1: To já věnu svojí manželce, jak se
4: vrhnete. Jo? No. Tak to neříkejte.
1: Co? To no, ona to ví.
4: Dívá se
1: že,
4: na pozornku.
1: To víte, že jo, a že je 1. máj.
4: Jo, no, jo, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
1: No to jsou bylinky nenávisti.
4: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
1: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
4: Ještě?
1: Ani láskou, ani nenávistí.
4: Já v tom cítím Foltýna.
1: Ukažte.
4: Trošku tam je.
1: Jo. No, jo, jo, jo, tady. Máte pravdu.
4: No, musíme to... Ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo?
1: Jo. A tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
4: To je jako... Asi nějaký plevel. No, vysely jsme 4 různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
1: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
4: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? A je, jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane Holče,
1: nicméně
4: jako zahradníci my jsme se si neuživili.
1: No a pošlem to plukovníkovi?
4: No asi jo. Asi jo.
1: A taky užije, ne?
4: No tak jo, tak je tady... myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to je rostlinka nenávistí,
1: jo, a je to
4: může dát do erbu.
1: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
4: No, vy s tím plukovníkem, no a co teda říkáte, pane Holče, mám několik věcí, teď ten první máj komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
1: No není, když zhnul v Americe. Chicago, Xavere.
4: No, no, no. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
1: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
4: Jak to?
1: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte? Tak já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
4: No já jsem slyšel.
1: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
4: Jak to myslíte?
1: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
4: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
1: straně. No ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
4: Myslíte na tenkým ledě?
1: Tak by se to dalo říct taky.

Společnost Seven Red uvádí Luboš Veselý, Marie Formáčková, Xaver na vlastní žádost opuštěný. Vypráví Robert Jaškov. Zvuk Krištof Knop, režie Václav Knop, natočeno ve studiu Incendium 2019.

0: Před mnoha lety jsem často poslouchala v autě album country písniček, které jsem měla v oblibě. Zejména jednu. Zpíval ji Luboš Veselý, kterého jsem ještě neznala, ale jeho hlas se mi líbil. Písničku jsem si pouštěla pořád dokola a pak jsem jednou ten svůj oblíbený hlas slyšela v rádiu. Nespíval, ale koho si zpovídal. A zase se mi líbil. Tehdy jsem i pochopila proč. Jako kdysi věděl, o čem zpívá, tak teď zase věděl, o čem mluví a kam chce v rozhovoru doveslovat. A není mnoho moderátorů, kteří pobaví a zaujmou posluchače či diváky, zpovídané, ale také i sebe. A tak jsem si onu stanici naladila a hlas poslouchala pravidelně. Tehdy k hlasu přibylo i nové jméno Xaver a já si začala podle jeho vysílacích časů plánovat i své jízdy autem. Ani noční frekvence mě neodradila. A zřejmě za tu věrnost oné rádiové stanici a hlavně tomu nenapodobitelnému hlasu mě osud odměnil. A tou odměnou je právě tato knížka, díky které jsem si Xaverův hlas opravdu užila. Marie Formáčková.
1: Až jsem se lekl, když jsem zjistil, že mě vzpomínání na vlastní život začalo bavit. Buď jsem opravdu velký samožer, nebo jsem fakt žil a žiju zajímavý život. Xaver. Xaver se narodil někdy o letních prázdninách v roce 2002. Tehdy jsem večer odlétal na Krétu. V příletové hale na letišti v Heraklionu jsem nastartoval mobil a otevřel SMSku. Na F1 začínáte 2.9. v 10 hodin, smlouva je připravena u mě. BT. Myslím, že je dobrý začátek dovolené. Kdybych mohl, sedl bych na to samé letadlo a vrátil bych se do Prahy. Celou dobu na Krétě jsem vlastně přemýšlel, co a jak budu na frekvenci 1 vysílat. Taky jsem tam definitivně pochopil, jak to mají ty pověstné prvničky s nervozitou. Pořád dokola jsem si kladl otázku, zda mě zkušenosti z regionálního rádia budou stačit na celoplošce. Nestačily. Ale o tom až později. V Brně v rádiu jsem byl specialistou na rozhovory a tušil jsem, že úkol od frekvence 1 bude podobný. Byl a onoho 2. září 2002, kdy jsem nastoupil, jsme v 10 hodin spustili první křížový výslech. To bude malér, říkal jsem si ještě v autě po cestě do rádia. Do rána jsem nespal a navíc nějak do poslední chvíle nebylo jasné, jestli můj první host, Petra Busková, tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, vůbec dorazí. Etídu, která se posléze odehrála mezi 10. a 11. hodinou na frekvencích tenkrát, 2. nejposlouchanějšího rádia v zemi, později i 1., ponechám stranou. Jisté je, že jsem vylezl ze studia, šel se Báře Tachecí omluvit a rozmluvit jí moje angažmá na frekvenci 1. Dělala, že neslyší. Podívejte se, ode dneška v časopisech vycházejí celostránkové reklamy na váš pořad. Otevřela nějaký časopis, kde byla moje obrovská fotka a pod ní nápis Luboš Xaver Veselý a jeho křížový výslech. Zůstal jsem v němém úžasu. Jak Xaver? Řekl jsem si v duchu a možná i nahlas. Jo, to jsem vám zapomněla říct, že jsme vám dali třetí jméno, Xaver. Jen tak mimo děk poznamenala paní ředitelka a zavrtala se zpátky do jogurtu. Vypotácel jsem se v mdlobách z její kanceláře. Tak já jsem Xaver. Sedl jsem do auta a jel k první benzínce na kafe a snídani. Prodavačka se usmála. Dobrý den, pane Xavere. S paní Buskovou to bylo boží. Jak vám tam odpověděla? Vůbec netuším, co povídala a už vůbec netuším, co jsem jí na to říkal já. Tak já jsem Xaver. Říkal jsem si polohlasem a míchal benzínkové kafe. Ovšem do té samé benzinky právě vešel Petr Novotný, který v té době vysílal na frekvenci 1 svoji show Dobrý kafe. Můžu si rád s váma kafe, Xavere? Tak tady jsem poprvé vzal na vědomí, že jsem Xaver. Ta konkrétní čerpací stanice je od té doby s tímto jménem spojená, jako by tam visela pomyslná mramorová deska s nápisem Tady se Luboš stal Xaverem. Přemýšlím nad tím, kdyby se naši o Vánocích 1968 rozhodli, že dají zrovna narozenému synkovi jméno Xaver, jak by to asi dopadlo. Babička by plakala a možná by se od nás odstěhovala, Naše drahé tety, které byly po čertech podobné těm z populárního filmu Drahé tety a já, by k tomu museli vymyslet tolik legend a jít to vyprávět tolika kamarádkám, že by si nohy ušoupaly. Myslím, že jenom moje kmotřička Mařenka by pro mě měla pochopení. Ta totiž, na rozdíl od jiných, ví, že pro každého člověka je na světě místo a že apoštolů není nikdy víc než 12 a po kohoutím kokrhání přichází už jen ta hubená holka s kosou. Jak pravil kolega Hrabě. Seděl jsem tam tenkrát a sbíral odvahu, abych se několikanásobného baviče roku, až se vrátí k mému stolu s kávou v ruce, zeptal: Pane Novotný, slyšel jste to moje dnešní extempore s Buzkovou? Ale nezeptal jsem se, Novotný byl jako vždycky rychlejší. Hele, Xavere, výborný, překvapil jste mě, dobrý. Vezmu vás do mojí agentury a budeme vás zastupovat. Pak jsme rozebrali Xavera a Petr mi vysvětlil, že to Bára vymyslela dobře a ať jsem za to rád. A ještě u té samé benzínky jsme si plácli na spolupráci, která mě pak přivedla na novu do České televize a leckams jinam. Ale trvalo mi to ještě asi měsíc, než jsem začal mít Xavera rád. Ale došlo k tomu, protože nikdo se nad mým rozšířeným jménem nepozastavoval, nikomu to nepřipadalo divné. Jen tehdejší ministr kultury Pavel Dostál, se kterým jsme se znali celkem dobře, mi vyprávěl, že kdysi byl na státním rádiu na stanici Hvězda hlasatel, pokaždé řekl: pozor, pozor, hlásí se Xaver, a pak pohovořil o nějakém lidském selhání. Vše uzavřel konstatováním, že toto by socialistický člověk nikdy neudělal. Nicméně Xaver byl na světě. Nevím, jestli se to dá nazvat obchodní značkou, ale každopádně jsem si zvykl. I na různé podoby toho jména. Byť možností, jak je ohýbat, moc není. Jedna kamarádka, když si dá griotku, mi říká Xaverku. Pan ředitel frekvence 1 mě vlídně oslovuje Xavírku. Když mi řekne Xavere, vím, že je průšvih. Jeden ze slavných soutěžících ze Superstar mi říká Xáve, kamarád jezdící s námi do Ameriky zase Xavi a pro Jana Soutka jsem Xaverius. A víc podob se snad nenabízí. Nicméně maminka mi stále říká Lubo, paní Koudelková z Tišnova už od dětství Lubku, režisérka Milena a teta Jana Luby, paní manažerka hotelu Stratosféry v Las Vegas vždy hlásí: wow, Xav is here! A jeden bývalý brněnský radní mi říká Lubine. Jinak si okolí už uvyklo na Xaver. Že se zpovídám, je zřejmě důsledkem mé 13. komnaty. V tomto dokumentárním cyklu České televize o osudových křižovatkách známých osobností jsem mluvil o svém celoživotním boji s nadváhou, v rámci kterého jsem podstoupil i operační zákroky. Česká televize mi účast v tomto pořadu nabídla už před lety. Já to tehdy odmítl, protože jsem si bláhově myslel, že žádnou 13. komnatu nemám. Že není nic, co bych v sobě měl uzavřené a trápilo by mě to. Často mi ale chodily dopisy a e-maily, v nichž lidé chtěli vědět něco víc právě o mně samotném. Sice jsem přesvědčený, že moderátor se má hlavně ptát a naslouchat, nikoliv vyprávět o sobě, ale i tak jsem na natočení 13. komnaty kývil. Dodnes přemýšlím, jestli to nebyla chyba, navíc nejsem přesvědčený, že právě já patřím mezi osobnosti, o nichž by se měly točit dokumenty a psát knihy. Faktem ale je, že po odvysílání mé 13. komnaty v televizi mi za večer přišlo kolem 1000 zpráv. A tak jsem si řekl, že jsem asi udělal dobrý krok. Když jsem o tom přemýšlel, uvědomil jsem si, že je-li člověk tím, kdo zprostředkovává informace a snaží se z druhých něco dostat, musí také takzvaně platit daň. V této roli jsem několik let a na několika židlích. Chápu tedy, že ke zvýšení důvěryhodnosti takového člověka má divák nebo posluchač právo o něm něco vědět. Co je zač, jaký je, co ho zajímá. Je to potom rovná hra moderátora a jeho posluchače. Řekl jsem si, že přece když něco nechci prozradit, tak už vím, jak to udělat, abych se odpovědi nevyhnul, ale přitom si uchoval svou duši a její pomocný personál. Natáčení 13. komnaty mě donutilo udělat si jakousi osobní inventuru a říct si, kolik vlastně mám věcí, o nichž nechci mluvit. Není jich moc, ale některé jsou. Jak říká Václav Hrabě, ještě jednou to spočítám, aspoň jednou ještě, procenta ztrát, procenta smutků, procenta štěstí, to, co jsem dostal, to, co jsem vyhrál, to, co jsem ztratil po cestě, to, co jsem získal poctivě.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jiřina Anna Jandová je naším hostem. Ahoj Jiřinko.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Jak se máš? Všechno?
2: Dobře se mám.
1: No, já bych na úvod chtěl říct, že ty máš, aby ses neměla dobře, máš nový klip, novou píseň.
2: Ano.
1: Která se jmenuje Vitráže. A já bych netradičně začal tím, že si pustíme tu písničku.
2: Rozhodně.
1: Můžeme si pustit ten klip, že?
2: Ano.
1: A potom budeme diskutovat o tom.
2: Jo.
1: Tak Jiřina Anna Jandová a Vitráže.

0: Právě jsme slyšeli píseň Vitráže a viděli klip Jiřiny Anny Jandové. Proč jako Vitráže?
1: Proč jako Vitráže? Já musím říct, že ta písnička vznikala poměrně dlouho, asi 3 roky. Já jsem se tomu dost dlouho odhodlávala, protože já to tak mám. Já jsem taková zpomalená. Vždycky, než něco vznikne, tak to trvá. A proč písnička Vitráže? My jsme se nějakým způsobem potkali s Xindlem X na nějakém koncertě, pak vznikla taková spolupráce mezi ním a tátou. Přišel k nám, my jsme si popovídali. A já jsem ho poprosila, jestli by mi neotextoval písničku, že jsem prostě jeho fanoušek a vážím si ho jako člověka. Myslím si, že jako tady není moc nadaných interpretů, kteří jsou autoři a kteří prostě i umějí skládat pro jiný. Ksin do toho má hodně, takže byl takovej jakože uvidí. Každopádně písničku si poslechl a vznikly z toho Vitráže.
0: Takže to znamená, že ty jsi měla už muziku hotovou?
1: Ano, jako... ano, přesně tak. My jsme měli vlastně, je to tátová písnička, já jsem potom dodělávala na ní ještě nějaké věci, takže my jsme spoluautoři hudby. A takhle vlastně to bylo, ten postup. Každopádně mě ten název strašně zaujal. Já musím říct upřímně, že jsem se bála toho, že Xindl pošle text a teď já jsem si říkala, ty bláho, teď se mi to třeba nebude líbit, teď mu to budu říkat. A bála jsem se toho procesu, že jo. No ale ono se to kupodivu povedlo na první dobrou a změnili jsme pár slovíček a bylo hotovo, takže k mýmu úplně úžasu se trefil do takového mýho naturelu. Mně se objevilo asi 14 dní předtím, když to textoval v tom období, že asi v 3:30 ráno mi bliklo na mobilu, že Xindl mě sleduje na Instagramu a na Facebooku. Takže jsem pochopila, že si tak asi jako trošku jako načetl nebo podíval se, jako, jak se prezentuju a tak, protože samozřejmě se z toho snažil asi něco načerpat. No a vzniklo z toho první věta z té písničky, kde v pondělí chcem se brát, v úterý chci ti s Bohem dát. No a tak to já občas mám, takže mám pocit, že se mi docela trefil do...
0: Životu nebezpečná věc, ale Jiří, většinou to je tak, že když vyjde klip k nějaké nové písni a třeba single, tak to je předzvěst velké desky, tak platí toto pravidlo tady?
1: No, já nevím zatím. Zatím to nevím, jestli to tak bude. Ale každopádně před 2 lety jsem dělala jednu písničku, že jo, která byla taky po singlu, takže už teďka to mám jako, že to můžu poskládat, takže možná, že na to dojde. Já jsem vlastně tady ten single chtěla udělat trošku jinak, protože když bych dělala celou desku, tak by to bylo hodně, hodně práce. A to jsem moc jako nechtěla. Já jsem chtěla vytipovat 2 dobré písničky, za kterými asi fakt budu stát se vším všudy. A vlastně novinka tady je ta, že jsem každou z těch 2 písniček točila úplně někde jinde, v jiném studiu, s jinýma lidma, s jinýma aranžérama.
0: To mě teda řekně, na tom to opravdu záleží. Já vždycky slyším v tom studiu, dokonce pan Žbírka jezdil ještě natáčet někam do Anglie. Jo, a přece mikrofon je všude stejný a ty čudlíky jsou
1: mikrofon,
0: taky všude...
1: Mikrofon je všude stejný, ale ty lidi dneska pracují různě. Ty producenti, ty aranžéři, to bylo pro mě úplně jako úžas. Já jsem tady tuhle ty Vitráže vznikly u Tomáše Baldera, takový velmi zajímavý člověk, který má takový studio, kde takovým podzemí a tam si tak jako reje a mám pocit, že vůbec tak jako letmo vnímá, jestli je den nebo noc. Jsou to takový zvláštní lidi. Pro mě to byla novinka. A vlastně jsem se dívala, jak pracuje. A to pro mě bylo úplně jako úžas. Fakt jako je to zvláštní, že oni nasávají takový ty nový techniky a ty studia už vlastně nevypadají skoro jako studia, Xavere, to je zajímavý. Já. Oni vypadají tak, že tam mají takový obří počítač jenom.
0: Jo.
1: A ta druhá právě u Jirky Buriana, tak to je taky takový odborník.
0: Ale záleží na tom teda, jo?
1: Nevím, jestli na tom záleží, ale mě to bavilo pozorovat. A třeba u Jirky říkám, tam to je prostě taková laboratoř těch zvuků a věcí. A
0: ale to už se bavíme o té druhé písni.
1: Ano.
0: Čekáš na svůj den.
1: Tak.
0: A to je pan Burián,
1: ano.
0: Kapitán Demo,
1: no.
0: A syn Jana Buriana, písničkáře.
1: Je to tak.
0: Je to tak. No a tam vás ty cesty svedly jako jak dohromady?
1: Tam nás ty cesty svedly tak, že jako kdo ví, tak ví, že vznikla písnička společná s Daliborem jeho, s kapitánem, teda Demem. A takže jsem byla u natáčení a stejně takovým podobným způsobem jsem Jirku poprosila, zda by si neposlech jeden můj demosnímek, což byla čistě moje písnička Čekáš na svůj den, taková moje melodie, kterou jsem dlouho měla složenou. A on jako říkal taky, že uvidí a tak, a že má hodně té práce a oni dělají, že točí se spoustu interprety moderními. Takže to trošku trvalo, bylo to trošku na dlouhý lokty, ale nakonec to dopadlo. Tak všechno dopadlo, jak jsem chtěla. Jako jo, to je taky důležitý u toho singlu říct vlastně.
0: No já vždycky, když slyším, že něco má být moderní,
1: no.
0: Tak já tomu moc nerozumím.
1: To jsme dva, no.
0: Moderní znamená, že je něco dobrý nebo lepší. A já nikdy nevím, co je moderní. Mně je úplně jedno, co je moderní.
1: No, já myslím, že už to dneska neví vůbec nikdo. Akorát jdou někteří těma proudama, že spolupracují s těma lidma, co jsou v takové jako špičce současný, tady naší český. A myslím, že od toho se to dost odvíjí. Ale já jsem právě v těch studiích jako pochopila, že oni mají ohromný světový jako rozhled. Že opravdu vnímají každou novinku, která prostě přijde z Ameriky, z Anglie. Jsou tím hodně pohlcený. A teď už je to na posluchači, jestli řeknou, že to zní všechno moc podobně, moc světově, anebo jestli je to tak správně. Ale já jsem chtěla, aby to udělali podle sebe.
0: Zpěváci, muzikanti teď často hovoří o tom, jak přežili nebo nepřežili covid. Tak už je cítit, že je pro muzikanty?
1: No, já myslím, že z těch koncertů zatím, co jsme absolvovali, tak je cítit, že to ještě úplně ono není. A vůbec nevím, jestli to bude ještě ono. To jako upřímně říkám, že mám pocit, teď že lidi jsou... Lidi chodí, určitě ne v takovém počtu, si myslím.
0: Chodí míň?
1: Myslím, že chodí míň.
0: Bych řekl, že jsou vyhladovělí.
1: No, já myslím, že jsou hodně opatrní, že jsou opatrný. Takový, že si zvykli na to, že si plno věcí pustí doma. A nevím, jako zatím z toho mám tenhle pocit, že ano, že přijdou, že plno lidí vám ještě říká, že je to poprvé, co se šli někam třeba podívat, to dost jako slyším. Mm-hmm. Ale...
0: No ale teda proti tomu zase stojí moje zkušenost. Byl jsem v Lucerně na vystoupení, kde vystupoval Dalibor, tatínek, ty a řada dalších. Lucerna byla plná.
1: To je pravda. No tak
0: na co si
1: táta má takový velký dar, že ty lidi chodí v každém období. Takže to je úžasný. A jako najdou si ho vždycky a všude a je to prostě bomba, no. Mm-hmm. To každopádně.
0: Je pravda, Jiřinko, že každý z českých interpretů a autorů, což ty seš, autorka, interpretka, že někde vzadu v hlavě má skovanou myšlenku, že by to natočil všechno v angličtině a že by se to ujalo třeba v tom velkém světě. Jak je to u tebe?
1: No, já už moc tou myšlenkou nekoketuju, protože tomu moc nevěřím, že by se to mohlo povést, protože ty cesty jsou dost složitý a moje angličtina je ještě složitější. Takže
0: no počkej, myslím, ale to právě radši. Může být ta marka dobrá. Víš, jak tady byl takový ten člověk, který zpíval Hastermanet a Trmát a nám to bylo milé.
1: Ano, pokud tak, mám dobré informace, tak je to tak z Honzy Krůty, to vím.
0: Fakt?
1: No. Ale nevím, Hastermane, doufám, že teď neříknu nějaká blbost.
0: Melou.
1: No, já to moc neznám, ale...
0: Nebo Hellou.
1: Znám
0: nebo
1: to z vyprávění, že vím, že Honza snad...
0: A on se, myslím, jmenoval Ronnie Martin. Mám pocit, ten...
1: Jo.
0: A možná si to platu teď s nějakým jiným Ronnym, ale to je jedno.

0: dělá Rusko... chybu Robert Fico, že nedělá. Jedná s Putinem, že jedná se tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
1: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medveděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
0: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
1: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
0: A stále je to ruské?
1: Jak
0: to, co kupujeme?
1: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver.
1: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
2: Ne, já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že čtu americké noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapení. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky asi potom už komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarád na ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil, jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi, to znamená, vzdáte se, nebo vás zabijem, my nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
1: Jak kteří?
2: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícima, jak říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále, ale my je vyhrajeme díky Zelenskému, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama, dvě sil, to je důležitý říct, že jo.

Jak se otevíraly dveře, by možná na úvod další kapitoly napsal Ota Pavel. Když pominu lidi, s nimiž jsme opravdu kamarádi, což jsou třeba Helena Vondráčková, Petr Janda, Dalibor Janda, Ivan Vyskočil, Robert Vano, Jan Saudek a další, některá setkání mě nasměrovala dál, než bych si myslel. Třeba Radek Jón, k němuž jsem měl velký obdiv jako k autorovi Mementa a také k duchovnímu otci pořadu Na vlastní oči v televizi Nova. Byl pro mne etalonem spravedlnosti a měl jsem pocit, že všichni novináři chtějí být jako on. Tehdy vyhrál nějakou novinářskou cenu, byl mým hostem na Frekvenci 1 a nabídl mi spolupráci na obnoveném pořadu Prásk, který bych měl moderovat spolu s Kateřinou Hrachovcovou a dalšími. Neodmítl jsem, to by asi neudělal nikdo. A díky tomu jsem poznal další velmi zajímavé a inspirativní lidi. Nejen ty, co se objevují před kamerou, ale i ty z její druhé strany, jako jsou například Rudolf Kudrnáček či Tibor Silváši. Dostal jsem se na televizní obrazovku, což nebylo to hlavní. Podstatné pro mne bylo, že redakci publicistiky vedl Radek. Pro mne záruka korektnosti a navíc jsem tušil, že to bude velká škola. A byla. Jednou mě poslal do Valdické věznice natočit pro Prásk reportáž s Ivanem Jonákem, kdysi populárním podnikatelem odsouzeným na 18 let za nájemnou vraždu své manželky. Byli jsme tam tehdy s Radkem Jónem společně a dodnes si přesně pamatuji okamžik, kdy jsme spolu s pracovníky vězeňské služby šli po chodbě, já pozorně poslouchal, co mi Radek povídá, a on najednou řekl, že za každými železnými dveřmi je příběh na knížku. To je stejné, jako když vás zavezou do lesa a řeknou, ať sbíráte houby. Ne, že je máte hledat, ale jen je všechny naházet do košíku. A to mě zaujalo. Byli jsme v pavilonu E, kde mimo jiné byli doživotně odsouzení a Radek některé z nich jmenoval. Manželé Stodolovi, Ivan Roubal, Zdeněk Vocásek, Miloslav Sláma, Ludvík Černý. Vrtalo mi to hlavou a hned druhý den jsem se Radka zeptal, jestli by mu nevadilo, kdybych se pokusil některé ty příběhy zpracovat tím způsobem, který mi byl nejbližší. Udělat s nimi rozhovor a pak z nich dát dohromady knížku. Radek mi na to řekl, že je složité a pracné se vůbec k těm lidem dostat, že on to dělat rozhodně nebude nikdy, tak ať to klidně zkusím. Tak jsem na tom začal pracovat a byla to obrovská anabáze. Nejdřív jsem oslovil dopisem odsouzené. Každému jsem napsal dopis, přidal tam obálku se známkou a najednou jsem vedl korespondenci s 30 vězni. Každému z nich jsem vysvětlil, že důvodem, proč by měla knížka vzniknout, je poučení pro ty, co to budou číst, aby věděli, jak také mohou skončit selhání, přešlap, nezvládnutí vlastních emocí. Kdyby se jenom jeden jediný díky tomu poučil a rozmyslel si jednání, které by ho přivedlo za mříže, bude náš úkol splněný. Tohle jsem vězňům psal jako svou pohnutku a zdálo se, že proti tomu nic nemají. Pozval jsem si do rádia na rozhovor tehdejšího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a o svém záměru mu řekl. Jemu to připadalo jako dobrý nápad a nasměroval mě na šéfa vězeňské služby Luďka Kulu. Vyšel mi maximálně vstříc, kdyby jeho přízně nebylo, kniha by nikdy nevznikla. Ale ani tehdy nebylo ještě vyhráno. Vězeňská služba je řízená vojenským způsobem. Musel jsem tedy mít souhlasy i ředitelů všech věznic, v nichž odsouzení sedí. A to byla další anabáze. Tehdy mi velmi pomohl také Mirek Graclík, šéfredaktor AHA, který mi přidělil fotografa Dalibora Puchtu, aby se mnou věznice objížděl a vše dokumentoval. Takže knížka začala zvolna vznikat. Vyšla v roce 2007, po dvou letech někdy dost lopotné práce, protože s některými odsouzenými jsem se musel sejít několikrát. Proseděl jsem s nimi ve věznicích hodiny a hodiny. Například za Ivanem Roubalem jsem byl třikrát úplně zbytečně, ani jednou mi nedovolil vytáhnout diktafon. Vyprávěl mi o vlacích, o dědečkovi, který byl nádražák. Já tam seděl, poslouchal a v duchu si říkal, že to prostě musím vydržet, protože on jen zkoušel moji trpělivost. Při čtvrté návštěvě konečně svolil, že mohu diktafon vyndat a ptát se. Kolikrát se mi stalo, že jsem se z některé věznice vrátil domů, vlezl si do vany, zapálil si cigaretu a rozbrečel se. Bez důvodu, ale nešlo to ovládnout.
Ptal jsem se na to psychiatra Jana Cimického, který mě uklidnil, protože prý se jedná o nejlepší reakci organismu, jež se tímto způsobem zbaví tíživých emocí. Některé rozhovory jsem do knihy nakonec nedal, protože mi odsouzení lhali víc, než jsem byl schopen unést. Naopak s jinými si dodnes píšu. Nemám je za hrdiny, neskákal jsem štěstím, když propustili na svobodu Jiřího Kájinka. Byl bych pro obnovu procesu, ale ven bych ho rozhodně nepouštěl. Někteří mají kromě schopnosti lhát ještě i obrovský talent druhými manipulovat. Dovedou člověka ve vteřině zavést do svého světa a na to je třeba si dávat veliký pozor, aby se do toho nenechal vtáhnout. Jejich svět už je totiž dávno jindy. Knížka Doživotí vyšla v nakladatelství XYZ. Jehož ředitel Petr Tichtl byl od začátku pro a tím mě velmi povzbudil. Dostal jsem za ní cenu Egona Ervína Kiše, z čehož jsem měl radost. Lukáš Janota natočil její audiovizi, najal několik herců, každého odsouzeného mluví někdo jiný a výsledek je podle mne výborný. Na počátku knihy tedy stál bulvární prásk na Nově, který byl sice poté zrušen, nicméně já na Nově ještě nějakou dobu zůstal. A čekala mě tam další obrovská škola, kterou bych absolvoval klidně znovu. Ivan Ressler, který byl tehdy šéfem zábavy, mě vyzval, abych napsal scénář k cyklu Na mušce, což byl pořad o celebritách. Psalo se mi to dobře, byl jsem i u natáčení, například za prázdniny jsme natočili najednou 12 dílů. Byl jsem spoluscénárista pořadu Tenkrát na východě, který uváděl Patrik Hezucký, podle mě mimořádně šikovný člověk, a produkovala ho Lenka Hornová. Byla to velmi milá zkušenost. Asi 3 nebo 4 roky jsem psal scénáře k slavnostnímu předávání Zlaté hokejky. Velké sobotní večerní show, při níž se udělovali a udělují stále ceny nejlepším hokejistům. Dělal jsem to s Honzou Dobijášem a akce se konala v karlovarském termálu. Honza Dobijáš je bývalý šéfredaktor Mladého světa a moderátor Porty, kamarád, s nímž se už léta znám. V Brně mi kdysi pomáhal dramaturgovat moje divadelní talk show, dobře jsme se tedy znali. Přímé přenosy režíroval Jiří Adamec, moderátoři se střídali a já pozoroval, jaké to je, když vládne pan režisér. Jiří Adamec opravdu vládl a vše držel pevně v rukou. Nikdy nestrácel čas, okamžitě řekl, co je blbé a co máme vyhodit. Z porad s ním jsme chodili jak spráskaní psi. Na rozdíl od nás, on přesně věděl, jak to má být. Když jsme se s ním snažili diskutovat, jasně řekl, jak si to představuje a že to máme napsat znova. Na řeči neměl čas. Pořád nám scénáře vracel, až to nakonec bylo fakt dobrý. Museli jsme mnohokrát uznat, že měl pravdu, ale cesta k tomuto poznání byla velmi trpká. Když jsme šli s Honzou z porady s tím, že k tomu zase musíme sednout, všechno předělat a to ještě máme oba další pracovní povinnosti, já samozřejmě každodenní vysílání ve frekvenci 1, bylo to občas na oběšení. Proč jsem sem vůbec lezl? Proč nečepuji v Tišnově pivo? Vždyť nic neumím. Říkal jsem si pokaždé, když jsem od Jiřího Adamce odcházel. A vždy jsem si vzpomněl na Báru Tachecí, která mi mnohokrát opakovala. Ano, je to těžký, ale kdyby to bylo lehký, tak si na to najmeme nějakého blbce a zamíň peněz. Myšlenka, že nic neumím, mě dodnes přepadává dost často. Možná to je taková moje malá 13. komnatička. Zejména když se mi něco nepovede, říkám si, že kdybych nebyl hloupej, věnoval se škole, šel na gympl, pak na famu, tak jsem si mohl být v mnoha věcech jistější. Když třeba píšu knížku a nejde mi to, tak to je také okamžik, kdy těmto myšlenkám propadám. Pravdou ale je, že se to na druhé straně vyrovnává tím, že si vážím lidí, kteří aspoň něco umí nebo se o něco snaží. Nedávno jsem říkal v nějakém rozhovoru, že si umím představit, jak je těžké natočit film, byť špatný. Dát dohromady scénář, herce, dramaturgii, štáb, střižnu, spousta práce, ze které nakonec vyleze blbost, i když jsou v tom snaha, spousta času a třeba i kus talentu. Když potkávám lidi, a není jich naštěstí mnoho, o kterých si myslím, že zhola nic neumí, tak je nechávám stát vedle trati. Když je tam nemohu nechat stát, tak je prostě odhazuji za letu.
Jiří Adamec patří k těm, kteří své řemeslo dokonale ovládají a profesionální práci vyžadují i od spolupracovníků. Proto nám hodil na hlavu scénář, který nepovažoval za výborný. Možná byl dobrý, ale to pro něho bylo málo. Pamatuji si, jak jsem seděl v hospodě v Praze 8, kde můj kamarád Miloš Pína dělá provozního a já tehdy nedaleko bydlel. V 8 večer jsem seděl u stolu, Miloš ke mně přišel a chtěl vědět, co se mi stalo, že jsem tak zborcený. Tak jsem se mu svěřil, že mi Adamec po páté vrátil scénář a já už s ním neumím hnout. Že se na to vykašlu, dám si ledvinky a limonádu a zůstanu v hospodě až do rána. Miloš byl na ten scénář zvědavý, tak jsem mu ho dal, protože jsem ho měl sebou. On se začetl, hodně se u toho smál. Hlavně ho pobavila scéna, kdy se moderátor ptá Jaromíra Jágra, jak se zbaví modelky, která u něho aktuálně bydlí. On mu odpoví, že zavolá mamince, ať přijede. Milošovi se to opravdu líbilo. Povzbudil mě tím a když mě pobídl, abych se zvedl, šel domů a rychle to dopsal, neprotestoval jsem. Opravdu jsem domů šel, začal psát, za hodinu někdo zvonil, Miloš mi poslal tiramisu. Za další 2 hodiny opět zvonek, Miloš mi poslal obloženou mísu, v níž velkou část tvořil můj oblíbený uzený hovězí jazyk. Napsal jsem mu SMSku, co blbne, a on mi odpověděl, že jen chce, abych to dopsal. Kvůli Milošovi jsem nad scénářem seděl do rána, pak to poslal Honzovi Dobijášovi a když jsme to předložili druhý den Jiřímu Adamcovi, tak jen lakonicky pronesl, tak vidíte, že když se chce, tak to jde. Jeli jsme do Karlových Varů, celou dobu jsem měl euforickou náladu, všechno dopadlo dobře, diváci v sále se bavili, přenos dopadl výborně, ostatně jako vždy, bylo to fajn. Druhý den jsme seděli na zahrádce v nějaké restauraci v Karlových Varech, scénář nám tam pochválil i Ivan Ressler, ale mě přepadla najednou taková divná a nevysvětlitelná smutná nálada. Nezbavil jsem se jí ani cestou domů a nechápal jsem, co se to se mnou děje. Pak jsem si pustil rádio, kde hlásili, že se právě v autě zabil Ivan Hlinka. Večer předtím jsem se s ním seznámil a úplně mě fascinoval. Honzovi Dobijášovi jsem pak říkal, že koučuje vlastně jen tím, jak se dívá. Vyzařovala z něho autorita i beze slov. Za jeho pohledem byla léta bruslení, spousta zkušeností, znalostí a také velká energie. A najednou to bylo pryč. Když na střídačce stojí Hlinka, tak to musí vyhrát. Říkal jsem tehdy Honzovi a měl jsem k Ivanovi Hlinkovi bezbřehý obdiv. A najednou byl konec. Po nějaké době byla pryč i spolupráce s Jiřím Adamcem, skončilo i naše psaní scénářů s Honzou Dobijášem, ale naštěstí naše kamarádství pokračuje. Ostatně přišly další výzvy.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Michal Hašek je naším hostem. Ahoj Michale.
2: Ahoj Luboši a díky za pozvání.
1: Tak já na úvod řeknu, jako vždycky při našich rozhovorech, že my se týkáme proto, že pocházíme oba ze stejného
2: hnízda, ze
1: stejného města téměř a známe se už od dob pionýrských táborů a jiných, takže...
2: Ještě z minulého století
1: a nechceme na naše diváky nic hrát, tak si prostě budeme týkat i tady. Co tě to popadlo, že se vracíš do politiky? Čekal jsem, že to bude nějakou třeba delší dobu a proč zrovna pro Jindřicha Reichla?
2: Ono je to, Luboši, poměrně jednoduché. Ty víš i z našich přátelských debat, že já jsem prostě homopolitikus, člověk politický, a i když jsem pár let měl teď pauzu, tak jsem politiku alespoň komentoval. Komentoval jako občan a vlastně vyšel jsem z té komfortní advokátské zóny, protože jsem nikdy nevěřil, že by mohlo nastat to, co teď Česká republika zažívá. Co mám na mysli? To, co předvádí vláda Petra Fialy za 2,5 roku v úřadě, to jsem si neuměl představit ani jako nejhorší sen, a jakože jsem toho zažil v té české politice. Že jo? Zažil jsem pana Topolánka, jeho vládnutí, podivné získávání důvěry, zažil jsem pana Nečase, pana Kalouska a jejich tupé účetní škrty, ale pořád ta fantazie byla ještě příliš malá na to, abych si představil, že přijde teď pan profesor Fiala, jeho chlapci a děvčata z pěti koalice a to, co předvedou z naší zemí, mě donutí vážně uvažovat o návratu do politiky. S Jindřichem Reichlem jsem se potkal nejdřív jako advokát, jsme profesně kolegové, oba právníci, no a samozřejmě po řešení těch právních věcí

0: Poznal jsem zapálené lidi, poznal jsem lidi, kteří sice nemají ještě tolik zkušeností v politice. Ty evropské volby mimochodem jsou teď první celonárodní volby, kterými to bude procházet. Ale na druhou stranu jsou to srdcaři. A já jsem rád, že můžu být u toho, že jim můžu dát z mého pohledu rady, které se týkají jak toho, co se dělat má, tak třeba upozornit, aby neudělali zbytečné chyby, kterými jsem si v historii prošel já. Já jsem zažil to být nahoře i dole. A dokonce jsem dneska zažil při cestě sem za tebou do Prahy, že jsem zůstal i vyset ve výtahu. Takže to je něco mezi tím nahoře a dole, ale i to se zvládlo. A já jsem rád, že můžeme teď spolu diskutovat.
1: Pojďme k jedné takové konkrétnosti. Já sleduju pozorně tvůj Facebook. A před pár dny jsem tam zaznamenal tvůj vlastně částečně právní rozbor, protože ty jsi doktorem práv, advokátem, v kauze hledání ministra pro vědu, výzkum a rozvoj, nebo tak nějak se to jmenuje. To, co tam píšeš ty, to nikdo jiný neví? Že to vlastně je věc, která už je dávno vyřešená, daná zákonem?
0: Víš, Luboši, já jsem přesvědčen, že pětikoalici a Petrovi Fialovi je to vlastně úplně jedno. I kdyby mu to napsalo právní oddělení jeho úřadu vlády, tak on se na to vykašle. A pro diváky je potřeba velmi jednoduše popsat, o co jde. Tak byla odejita paní Langšádlová, mimochodem jedna podle mě z těch zbytečných ministryň ve vládě České republiky. Je jich tam několik bez portfeje, to je ona. To je dál ministr Dvořák, takzvaný ministr pro evropské záležitosti, a potom pan Šalamoun, ministr pro legislativu. To jsou ministři, kteří nemají vlastní ministerstva, ale sedí na úřadě vlády, mají celý ten aparát, náměstky a tak dále a tak dále. Paní Langšádlová takzvaně řídila vědu, výzkum a inovace, ale ve skutečnosti podle zákona nic neřídila. V České republice mají ministerstva svoje kompetence určený zákonem. Je to zákon 2 z roku 1969 sbírky, takzvaný kompetenční zákon. A v tom zákoně se jasně říká, že mimochodem věda, výzkum a tak dále přísluší ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Čili tím, kdo podle zákona odpovídá za tyto oblasti, je ministr Mikuláš Bek ze STANu. Mimochodem teda jeho výkony mě také úplně nepřesvědčují, jakkoliv znám ho i pana premiéra jako bývalé rektory Masarykovy univerzity, to teda musím říct na rovinu, že to rektorování v Brně jim šlo mnohem líp než jejich vládní angažmá. Ale teď dosazovat zbytečného ministra pro vědu, výzkum a inovace znamená, že se vlastně jenom obsadí ten pašalík, který si vyhádala TOP 09 v rámci vzniku pětikoalice. Ty věci by měl po správnu zvládat pan ministr Bek. A jestli tam teda dají nebo nedají pana Ženíška, o kterém teď uvažuje vedení TOP 09, je vlastně úplně jedno. Ta vláda mrhá prostředky, vytváří úplně zbytečné ministerské místo, které nemá z hlediska zákona tu vlastní odpovědnost, a v podstatě ukazuje lidem, že na ně jaksi uplatňuje přísný metr, utahuje pásek, říká se, musí se všude šetřit, že ano, šetří se na důchodcích, šetří se na policistech, na hasičích, šetří se úplně na všech. Na druhou stranu vláda už po vzoru té pohádky, kde ti rádcové vybírali daně úplně ze všeho, tak já už jenom čekám po zvýšení daně z nemovitosti, kdy tahle vláda přijde z daní z půdy, z daní ze vzduchu, z daní z písničky, a to ber prosím velmi ironicky v uvozovkách, a Bůh ví, co ještě dalšího nám pan Stanjura a jeho parta připraví.
1: Ještě k tomuto, dá se říci tedy pohledem právníka, advokáta, že se pohybují mimo zákon v okamžiku, kdy...
0: To má dvě roviny. Ta první je striktně právní, ústavní, ta druhá je politická. Ústava neomezuje počet ministrů. Kdyby pan Fiala přišel a navrhnul prezidentu republiky, že chce mít 50 členů vládu, přičemž většina těch ministrů nebude mít vlastní ministerstvo, pouze kamerlík ve Strakovce na úřadě vlády, a pokud mu to jakýkoliv prezident na hradě podepíše, tak budeme mít hold v té chvíli 50 členů vládu. To je věc politické dohody a takzvané koaliční smlouvy. A ta koaliční smlouva je politická deklarace. To není něco, co může nahradit zákon. A striktně pohledem kompetenčního zákona vědu a výzkum v České republice řídí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ten vzkaz lidem je, my kašlem na to, že má nějaký ústřední správní orgán tuhle kompetenci stanovenou, a my si ještě vymyslíme dalšího ministra, který sice k tomu nemá zákonné zmocnění, ale prostě potřebujeme ten pašalík, tak ho obsadíme. Tak to je teď ten pětikoaliční vzkaz občanům.
1: Dobře, ale je to teoreticky třeba žalovatelné?
0: Ne, není.
1: Není. To znamená, že oni, i když poruší zákon?
0: Oni se pohybují mimo zákon, ale ten ministr ve skutečnosti nemůže pak podepsat nic, co by kompetenčně odpovídalo vědě, výzkumu a inovacím. Vždycky k tomu bude potřeba ten souhlas formální ministra Beka. Tak proto je to zbytečné.
1: Takzvaný migrační pakt. předpokládám alespoň

0: když sleduju tvůj Facebook, že to sleduješ nejen jako politika, tak jako právník. Tak tam, kam se to dostalo a jak to nakonec vyvrcholilo, tak to vidíš, jak je tato dohoda, nebo ten pakt života schopný?
1: Luboši, obrovská tragédie a dovol mě k tomu říct nějaký stručný úvod. Já jsem totiž na rozdíl od všech teoretiků, kteří teď chodí do televizních, rozhlasových a jiných pořadů, zažil první pokus o migrační vlnu do České republiky v exekutivní funkci hejtmana. V roce 2015 existovala vážná hrozba, že z Maďarska přes Rakousko a Slovensko projde skrze Českou republiku několik desítek tisíc nelegálních migrantů. A samozřejmě my jsme měli vážné obavy, byť by to byl jenom průchod, nebyli jsme cílová destinace, to bylo Německo, kde paní Merkelová řekla, wir schaffen das, všechno zvládneme, pojďte, přijďte, máme vás rádi, postaráme se o vás. Takže by to tady znamenalo samozřejmě jako problémy a komplikace. Tehdy to vyslyšela vláda, tohle volání, a skutečně došlo k velmi přísnému režimu na jižní hranici České republiky, tedy konkrétně na jižní Moravě u mě a také v jižních Čechách u tehdejšího hejtmana Zimoly. Zelená hranice byla obsazená, hlídala se, pravidelně se dělaly kontroly autobusů, vlaků a tak dále a tak dále. Já jsem osobně několikrát v noci byl v Břeclavi, když ve vlaku policie kontrolovala každého, kdo k nám přijížděl. Tehdy se podařilo té vlně zabránit. A já jsem rád, že se ukázalo, že když nechybí odvaha, tak jdou dělat i takováto řešení. Potom jsem zažil jednání o migračním paktu krátce na ministerstvu vnitra, když jsem fungoval jako náměstek Jana Hamáčka, ministra vnitra, a tehdy Česká republika tvrdě odmítala to, že by tady vlastně existovalo něco jako migrační kvóty, byť se teď jmenují jinak a říká se jim povinná solidarita, že bychom museli něco platit a podobně. Říkali jsme jasně, nechceme nelegální migraci. Pak přišlo předsednictví Evropské unie, tahle vláda se tvářila, že řídí Evropu, že řídí svět a všechno bude podle nás. Ne, ukázalo se, že to byl hluboký omyl. A to, co tady říkal ministr Rakušan, jak je všechno perfektně vyjednáno, je to výhodné pro Českou republiku, tak to byla blamáž a lež. A já hned řeknu na jednotkých faktech proč. Za prvé, ten migrační pakt, i když se formálně Česká republika zdržela, to nemělo už vůbec na nic vliv v téhle chvíli, spíš to ukazuje to farizejství české vlády, tak za prvé říká, že bude potřeba v případě, že přijdou nelegální migranti do Evropské unie, tak se o ně postarat tím způsobem, že buď dojde k té takzvané povinné solidaritě, to znamená, bude předepsána nějaká kvota a Česká republika bude muset takovéto množství lidí přijmout. Když to neudělá, tak Česká republika, stejně tak jako další státy, bude muset za každého takto nepřijatého migranta zaplatit, a to až částku 20 000 euro ročně. To znamená 500 000 korun z tvých, mých a peněz všech ostatních daňových poplatníků budeme muset odvést Bruselu jako takzvaně pokutu za nepřijetí takovéhoto migranta. No a pak nám ještě pan Rakušan říkal, že vlastně ale to je v pohodě, protože my tady máme těch jednou 300, po druhé 600 tisíc, já vlastně nevím kolik set tisíc těch ukrajinských uprchlíků před válkou, a že vlastně to vezme Evropa v potaz a na základě toho, že budeme v pohodě. Ne, nic takového v migračním paktu není. Tam je ustanovení, že pokud nějaký stát přijímá nějaké migranty, v tomto případě tedy jde o ty Ukrajince a válku, tomu všichni rozumíme, takže může požádat slovo Evropskou komisi a ta se rozhodne, jestli v tom daném roce tomu státu uleví nebo ne. Čili není na to automatický nárok, musí to být na žádost a bude záležet na rozhodnutí Evropské komise, jestli České republice uleví nebo ne. Čili spackali to. Podle mého názoru by se Česká republika, a nemyslím si to jen já, ale i strana PRO, za kterou kandiduje do Evropského parlamentu, měli bychom jasně říct, stejně jako Slováci nebo Maďaři, že ten migrační pakt prostě dodržovat nebudeme, že bude platit naše národní právo, a kdybych to měl říct velmi jednoduše, tak prostě musí platit heslo naše země, naše pravidla.
0: Jak to funguje v praxi? Protože takový uprchlík, který přijde do Evropy, tak asi u nás podle zkušeností nechce být do této chvíle. Protože to, no, co víš, slyšíme, promiň, já to jenom položím, ano. To bude rychle. Slyším, že v Paříži a v různých městech už se vůbec nedá chodit po ulicích, protože tam řádí ty uprchlické gengy. Nepředpokládám, že by toto byly staré pověsti evropské, ale i když nám ty uprchlíky sem tedy dají na základě tohoto, tak máme tady volný pohyb osob a tak takový uprchlík může být druhý den zpátky v Německu, ne?
1: No, za prvé, teoreticky ano, ale co stihne zvládnout tady už při tom, když se tady bude třeba dostávat z nějakého zařízení a podobně, To je otázka číslo jedna. Otázka číslo dva, ano, máš pravdu, že bohužel jsou to tito nelegální migranti, kteří až se dostanou do Evropy, tak víceméně v těch státech západní Evropy vidíme obrovské vlny růstu kriminality, pouličního násilí a jsou to velká města i menší městečka. A já v té souvislosti musím zmínit jednu věc. V tomto týdnu Fialova vláda přijala takzvanou zprávu o extremismu za rok 2023. Já jsem si ji prostudoval, konec konců dříve jsem na ministerstvu vnitra působil, tak jsem chtěl vidět, jak tam teď kolegové pokračují ve své práci. No a našel jsem tam velmi zvláštní tabulku. Tabulku, u které je vlastně napsáno, že je to přehled takových typických kremelských narrativů, rozuměj proruských narrativů. A jeden z nich byl, a teď to bude parafráze, nemám tu tabulku teď před sebou, že vlastně některá média straší tím, že migranti v podstatě jako nedodržují zákon, páchají nějakou trestnou činnost. A já jsem se velmi podivil, protože samozřejmě i titulky standardních médií, chceš-li takzvaných mainstreamových, to znamená ti, kteří kamarádí s vládou, aby jsme to přeložili pro diváky, tak v podstatě včera jsem našel článek, kdy Právo, rozuměj novinky, sdělují, že malé západoněmecké městečko je teďka terorizováno gengem mladistvých migrantů, kteří tam prostě páchají od přestupku až po trestnou činnost. No tak z tohohle pohledu teda asi už i takové novinky se začínají dostávat k tomu prokremelskému narrativu a něco je špatně, ale asi na ministerstvu vnitra. Nikoli v těch novinkách, které už získali taky odvahu informovat konečně o tom, co se děje na západě. Co s tím? Základ je dobře ochránit evropskou hranici. Existovala tady jakási agentura Frontex, která byla právě zřízena pro tyhle věci, ale Frontex příliš účinný v těch minulých letech nebyl. Postupně se to zlepšuje. Evropská unie zvedá platby pro Frontex z hlediska nákupu vybavení, techniky, řekněme, akvizice dalších lidí. Taky jednotlivé členské státy pomáhaly. Já připomenu, že česká policie byla například v Makedonii a hlídala evropské hranice, ale podle mě základ je pomoc těm lidem vlastně v těch státech, odkud oni chtějí utíkat. Najít takový prostor, který bude vně, nikoli uvnitř Evropské unie, kde třeba vybudujeme určité záchytné tábory, uděláme tam základní infrastrukturu, logistiku, zdravotnictví, řekněme školy pro děti a podobně. A budeme se snažit, aby vůbec ti migranti do Evropy nepřišli. Bude to stát peníze, ale pořád je lepší vynaložit ty peníze takto, než řešit to, že někdo potom nelegálně vstoupí na území Evropské unie. Migrační pakt počítá s tím, že se má zrychlit v úvozovkách ta hraniční procedura. Znáte, lidé přijdou, oznámí, že mají tady zájem o ochranu, o azyl a tak dále. A v podstatě v té chvíli s nimi začne nějaké řízení. Ta nová pravidla je zkracují, čili vlastně mnohem rychleji zlegalizují ty lidi tady v Evropě. A pak právě nastane to lámání chleba, jak se říká. A pak se bude rozhodovat vlastně, v kterém členském státě by měli být, kdo by se o ně měl postarat, případně kdo by to měl zaplatit. Čili když se mě ptáš, co s tím, tak podle mě nejlepší řešení je, aby ti lidé vůbec do Evropy nechodili, ale to znamená, že Evropa bude muset investovat v těch částech světa, odkud právě se do Evropy chystají.
0: Sledovali jsme v médiích a na sociálních sítích před pár dny setkání představitelů strany PRO s Robertem Ficem. Jak tomuto spojení máme rozumět?
1: No zase, stručný úvod. Před nějakou dobou česká vláda přerušila československý vládní dialog. Nějak to komentovala. Druhý den samozřejmě nezapomněl pan Fiala přijmout v Praze současného šéfa slovenské opozice, ten, který prohrál volby a nesestavil vládu, dostal přijetí na červeném koberci v Kramářově vile, jako by on byl premiér a podobně. A my jsme s Jindřichem Reichlem sepsali otevřený dopis, ve kterém jsme se vyjádřili jednak této věci, jednak obecně k československým vztahům, k jejich unikátnosti a podobně. A k tomuto podpisu jsme získali téměř 19 000 podpisů občanů z celé České republiky. My jsme tenhle ten otevřený dopis zavezli Robertu Ficovi, společně jsme mu jej předali. Nakonec, řekněme, z krátkého přijetí byla schůzka, která trvala téměř hodinu a půl. A musím říct, že součástí té schůzky a té debaty byla i možnost, řekněme, navázání spolupráce mezi Smerem jako etablovanou slovenskou politickou stranou, mezi stranou PRO jako novou stranou, která se teprve etabluje v České republice. No a já doufám, že samozřejmě na to navážem. Navážem na to spoluprací jak po evropských volbách, případě, že se nám podaří získat víc než 5% a někdo z kandidátky pro se stane poslancem Evropského parlamentu, tak tam nejde proto, aby dostával bruselské chlebíčky a bruselský důchod, ale jde tam jasně prosazovat národní zájmy České republiky, čili určitě budeme chtít spolupracovat se Slováky, budeme chtít spolupracovat s Maďary, budeme chtít spolupracovat s Rakušany, nikoli s Vítkem Rakušanem, ale mluvím teď o rakouských politicích v Evropském parlamentu. No a vlastně co je smyslem? Tak smyslem je příprava na situaci, kdy může dojít k velkým vnitřním problémům v Evropské unii. Podle mě právě námi diskutovaný migrační pakt je ve skutečnosti začátkem konce Evropské unie, tak jak ji známe dnes. My nedáváme na stůl otázku, jestli nějaké referendum o vystoupení nebo ne. Dokonce si myslím, že kdyby se dneska konalo, tak tady progresivistická média, pětikoalice udělá úplně všechno pro to, možná schválí i korespondenční hlasování krajů o téhle věci, aby nakonec ten výsledek byl, že zůstaneme v Evropské unii. A pak je vymalováno. Je vymalováno na 10 let, žádné další referendum nebude. Ale i Viktor Orbán naznačil to, že je možné, že Evropská unie sama v téhle podobě do několika málo let zanikne anebo se významně změní. No a my nechceme čekat, až se to stane, my se chceme připravovat. A součástí té přípravy je právě velmi velká, řekněme, diplomatická ofenziva, ta mezistranická diplomatická ofenziva. Navazujeme úzké kontakty na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, v Srbsku, v Rumunsku a chceme, aby střední Evropa byla případně na takovou situaci připravena.
0: Požádám teď o stručnou odpověď. Tvoje slova, Michale. Válek by měl říct, kde se v České republice nákaza černým kašlem vzala. No. Tak to je ta citace. No, správně patří, kde se vzala nákaza černým kašlem. A řekni mi, kam míří tady ta tvoje otázka?
1: Ta otázka míří k tomu, že se nám tady v posledních letech objevila řada nemocí, které tady prostě dřív nebyly. Že jo? Vymítilo je dřívější socialistické, posléze kapitalistické zdravotnictví, pravidelné očkování. No a najednou tady máme letos obrovskou expozi černého kašle. Může souviset s tím, že tady máme lidi z jiného prostředí. Já to nespojuji pouze s nějakou jednou národností, to v žádném případě. Ale prostě jsou tady dneska součástí školských kolektivů, jsou tady součástí pracovních kolektivů, jsou tady prostě mezi námi. A otázkou tedy je, jestli to je jedna z těch příčin nebo hlavní příčina takového prudkého nárůstu počtu černého kašle. Co je zase základ? Ministr Válek a hygiena to podcenili. Mně je jedno v zásadě, kde se to vzalo, byť to možná může pro někoho být zajímavý údaj. Pro mě je důležité, aby s tím české zdravotnictví dokázalo velmi rychle, aby si s tím dokázalo poradit. To znamená, aby byl dostatek vakcín, aby jsme naočkovali všechny občany České republiky, případně další lidi, kteří tady s námi žijí. Stejně tak pan Válek by se měl postarat o to, aby byl penicilin, aby tady byly antibiotika. Stejně tak by se měl postarat o to, aby byl Endiaron a stejně tak by měl přestat říkat, že je normální sedět na chodbě a čekat na vyšetření 4, 5, 6 hodin. Lidi si řádně platí zdravotní pojištění. Pan Válek teď přišel s jakousi super koncepcí a jak jsem pochopil, tak součástí toho má být dokonce rušení nebo omezování péče v regionálních nemocnicích. Tak jako bývalý hejtman říkám, já jsem tvrdě proti. Lidé si řádně platí zdravotní pojištění. Tyhle ty věci by měly naspouvat v České republice zdravotní pojišťovny směrem k poskytovatelům zdravotní péče. A to veřejné zdravotnictví dneska stojí právě na regionálních nemocnicích a jejich nadstavbou jsou už pod ty fakultky nebo specializovaná centra, jako je IKEM v Praze, Masarykův onkologický ústav v Brně a podobně. O toto by se měl starat ministr Válek.
0: Jak je to pro tebe pocit, když seš teď ve volební kampani a SocDem nebo bývalá sociální demokracie je tvým konkurentem?
1: Luboši, plakal jsem v úvozovkách z toho, že jsem nakonec po 25 letech ze sociální demokracie odcházel. Odcházel jsem proto, že ta strana se už totálně zpronevěřila svému původnímu programu, svým původním voličům. Ti už všichni odešli a žádné nemá. Dnes, když vidím, jak amatérsky postupuje Michal Šmarda a vedení Lidového domu, například v otázce ochrany té původní značky ČSSD, jestli už ani toto si nebyli schopni ochránit, tak pro boha, jak chce přesvědčit Luboš Zaorálek a další voliče, že mají volit sociální demokracii a opět jí svěřit věci veřejné, v tomto případě v evropských volbách mandát v Evropském parlamentu. Čili sociální demokracie je mi líto, ale je to pro mě uzavřená kapitola. A já teď to, co jsem prosazoval sociální demokracii za konzervativně levicový pohled na svět, třeba to, že rodina je tatínek, maminka a děti, že manželství je svazek muže a ženy, a tak bych mohl pokračovat, že máme mít solidární daně a tak dále a tak dále, tak tohle dneska já prosazuji ve straně pro Jindřicha Reichla.
0: Držím palce, Michale, a jsem rád, že jsi přišel, těším se na příště, ahoj.
1: Luboši, já děkuju tobě i divákům a těším se.
0: Naším hostem byl Michal Hašek.

0: že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám, ale budete vymítat parazity. Kolik jich tam je?
1: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byli paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
0: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
1: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
0: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
1: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
0: No to říkáte ale... vy.
1: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver. Radio Xaver.
1: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
2: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a v přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupujou. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
1: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
2: dokonce
1: to nevede.
2: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
1: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
2: myslím, velká docela.
1: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Coino, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
2: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

Petr se uměl vždy rychle nadchnout pro cokoliv, co mělo hlavu a patu. Produkovali jsme spolu například několik ročníků soutěže o nejlepší pizzu. Probíhalo to v jedné pražské pizzerii, některé ročníky jsem moderoval, jindy jsem byl pro změnu v porotě. Bylo to milé a příjemné, jen mě mrzí, že právě tato soutěž nepřežila. Nedávno jsem si kladl otázku, čím vším je pro mne Petr důležitý. Sám nevím, kde se vyučil v tom, jak se má moderátor chovat na jevišti, jak upoutat pozornost, jak lidi rozesmát, jak je udržet v napětí, jak je prostě nenudit. Například mi kladl na srdce, že moderátor si nikdy nesmí říct o potlesk, ani pro sebe, ani pro nikoho jiného. Kdo to udělá, tomu by prý angažmá ve své agentuře nedal. Vysvětloval mi, že je spousta jiných prostředků, jak potlesku docílit, a to slova, barva hlasů, jeho intenzita. Ostatně Petr mi ochotně v průběhu let odkryl spoustu tajemství moderátorské profese. Upozorňoval mě na slepé uličky. Skoro bych řekl, že mě na jevišti učil jíst vidličkou a nožem. Často si vzpomenu na moc hezký příklad, který Petr vyprávěl, když vzpomínal na jednoho velmi slavného českého režiséra komedií, s nímž se znal. Ten prý vždy říkal: pánové, musíte vědět, jak na to. Například existuje 5 způsobů, jak nastoupit do tramvaje a jenom jeden je vtipný. A já vím, který. Ameriku bych neobjevil, kdyby nebylo Petra Novotného. A to navzdory tomu, že se letadel hrozně bojím. Petr začal někdy v roce 2009 organizovat ve své agentuře zájezdy a pro nějakou firmu připravoval jeden speciální do Las Vegas a do Los Angeles. Na programu byl také výlet do údolí smrti a Velkého kaňonu. Jen jsem si povzdechl, když mi o tom Petr vyprávěl, on ale dodal, že poletím také. Lekl jsem se a vysvětlil mu, že pro mne je maximum doletět na Krétu. Na delší let bych si netroufl. Petrovi ale moje argumenty připadaly k smíchu, jelikož měl číslo mého pasu, vyřídil pro mne vízum, na frekvenci 1 mi dojednal dovolenou a odvlekl mě v Praze do letadla. Když jsme přistáli v Curychu, ulevilo se mi a říkal jsem si, že zřejmě zase jde o nějakou Petrovu taškařici. Jenomže nešlo, protože v zápětí jsme s Petrem nastupovali do obrovského letadla. Takové jsem v životě neviděl, natož abych v něm letěl. Nedovedl jsem si představit, že se takový kolos dokáže vznést do nebes. Letěli jsme asi 13 hodin, pak další hodinu a půl kroužili nad Los Angeles, protože v ten den se tam předávaly ceny Filmové akademie a vzduch byl přeplněn letadly. Ale nakonec jsme přistáli a bylo to tak hezké, že jsem tam s Petrem byl ještě asi 10krát a dnes tam létám i bez něj. Lhal bych, kdybych tvrdil, že dnes sednu do letadla naprosto suverénně, ale letět přes oceán je zajímavá zkušenost. Snad je to tím, že tam má člověk opravdu blízko k smrti a tak si s lidmi, s nimiž cestu sdílí, řekne věci, které by asi za jiných okolností neřekl. S Petrem Novotným jsme si povídali o hodně vážných věcech, troufám si tvrdit, že mi otevřel několik svých 13. komnat. Já jemu ty své pochopitelně také. Díky jemu jsem se jednoho dne ocitl v Americe spolu s 20 lidmi z jakési firmy. Uviděl jsem Las Vegas, do něhož jsem se okamžitě zamiloval. A jelikož s láskou se člověk těžko loučí, pořád se tam vracím. Už jsem ho viděl zleva, zprava, znám ho ve dne, v noci, při východu i západu slunce. Znám jeho historii, obyvatele, architekturu, zákoutí, vím, jak voní. A stále jsem se ho nenasytil. Viděl jsem tam překrásná, dokonalá show, slyšel jsem zpívat takové hvězdy jako Celine Dion či Eltona Johna. V country klubu jsem poslouchal Dona Williamse a měl tak vlastně jednu z posledních možností ho naživo slyšet, protože brzy na to zemřel. A při jednom z posledních koncertů americké skupiny Eagles jsem dokonce seděl v první řadě. Petrova agentura tam organizovala zájezdy pravidelně, přivezla tam spoustu lidí, z nichž někteří tomuto místu propadli podobně jako já a vracejí se tam i poté, kdy Petr už s touto aktivitou přestal. Ať už je to znalec a popularizátor brněnského Hantecu Honza Žanek Hlaváček, Martin Vašíček, který by tam už dnes mohl dělat průvodce, Miloš Pína či Aleš Aldo Koláček, který u nás zastupuje rakouskou firmu Manner.
Ostatně ten je pro mne zatím nevysvětlitelnou záhadou, protože ať jsme se při svých cestách ocitli kdekoliv, vytáhl ze svého zavazadla oplatky značky, kterou zastupuje, a nabídl nám. Dělal to den co den zcela pravidelně a přitom měl pouze jedno zavazadlo. Skoro začínám věřit na bezedný kufr, protože jinak si ten neustálý přísun nedovedu vysvětlit. Jezdí tam ale řada dalších lidí, například Jakub Černý, kolega z televize XTV, několikrát s námi byl Vlastimil Tlustý, někdejší ministr financí v Topolánkově vládě. Kolikrát jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby český parlament přijal zákon, že každý obyvatel České republiky má právo vidět Las Vegas. Je to jedno z mála míst na světě, kde bych asi dokázal žít. Třeba bych změnil po čase názor. Možná by si mě přitáhla zpátky řeka Svratka, u níž jsem se narodil a na jejímž břehu kvete rozrazil. Možná by mě povolala zpět Vltava. Nevím, nikdy jsem dlouhodobě v cizině nežil, ale každopádně v Las Vegas jako by mi narostla křídla a mám tam pocit, že se klidně mohu vznášet, když se mi bude chtít. Možná je to kýč, protože tam všechno září, svítí, bliká a osilňuje, ale mně se hlavně líbí, jak tam všechno funguje. Že město je dobře promazaný stroj, nejen na peníze, ale hlavně na zábavu. Jdeš po ulici a je ti fajn, protože se pořád něco děje a stále máš před očima něco hezkého. Jsi v hotelu a zase je to dobře uvnitř i při pohledu z okna. Sedneš si v hotelu na záchod a můžeš si zahrát na obrazovce na dveřích nějakou hru. Jen tak, nezávazně, pro radost. Je to jediné místo na světě, kde se koncentrují hvězdy všeho druhu. Každý večer si můžete vybrat, jestli chcete jít na Eltona Johna, Roda Stewarta, Celine Dion či Davida Copperfielda. Můžete poslouchat hity Elvise Presleyho, Beatles nebo být při zápase NHL. Co je možné tam, není možné nikde jinde. Jsem šťastný i v okamžiku, kdy nemusím nikam jít. Sedím v hotelovém pokoji, míchám kafe a mám Las Vegas za oknem. Stačí mi ten pocit, že můžu skočit do auta a za chvíli vidět Grand Canyon nebo Hooverovu přehradu. A kdo je gurmán, ten bude mít v Las Vegas pocit, že se ocitl v gastronomickém ráji. Za Las Vegas jsem vděčný Petru Novotnému. Myslím na něj, kdykoliv tam přijedu, vyprávím ostatním historky, které jsme tam s Petrem zažili. Už se mi stalo, že mi někdo řekl, tak tohle už jsem od tebe slyšel čtyřikrát, jenomže jedině tady v Las Vegas si to rád poslechne po páté. Aspoň si to myslím. Nikdy Petrovi nezapomenu, že mě poprvé k tomuto výletu vlastně donutil. Díky tomu jsem poznal i další americká města, i to, co leží mezi Los Angeles a New Yorkem, což prý je ta pravá Amerika, jak tvrdí fotograf Robert Vano. David Copperfield a další je také jednou z megacelebrit, na které jsem si mohl v Las Vegas doslova sáhnout. Potkal jsem se s ním při jedné ze svých cest do Ameriky a seznámili jsme se. Já si to pamatuji moc dobře, on zřejmě stěží, ale na samotném faktu to nic nemění. Došlo k tomu při mé asi 13. cestě do Ameriky. Tehdy jsme připravovali knížku Moje Las Vegas, neletěl jsem tam s naší tradiční partou, ale s fotografem Jakubem Černým a Martinem Fau, který mluví anglicky stejně jako česky a navíc se v americkém prostředí výborně orientuje. Byla to cesta ryze pracovní a chtěli jsme mimo jiné vyfotografovat i hvězdy, které jsou s Las Vegas neodmyslitelně spojeny. A to je především právě David Copperfield nebo Siegfried a Roy, německo-americká dvojice, která několik desetiletí úspěšně vystupovala s Bílými lvy a tygry. Tehdy to ale nevyšlo, ostatně nebyl to náš hlavní úkol, potřebovali jsme udělat co nejvíc fotografií do knížky. Nicméně, když jsem se do Las Vegas vydal příště, a to opět s fotografem Jakubem Černým a naším společným kamarádem Michalem Klegou, tak jsme to zrealizovali. Sešli jsme se jak s Davidem Copperfieldem, tak i s polovinou dvojce Siegfried a Roy. A to se Siegfriedem. Roy totiž utrpěl těžký úraz, když ho během představení v hotelu The Mirage, kde mají doživotní kontrakt, napadl během vystoupení Bílý tygr. Siegfried při našem setkání v jednom okamžiku chytil mě a fotografa za kůži a jakoby odtud vytáhl zlatou minci se svým a kolegovým emblémem. Bylo to velmi vtipné. Jak se to dá vlastně zařídit, aby se člověk s takovými hvězdami potkal? To přece nejde jen tak zazvonit u nich doma a nechat se pozvat. Bylo to pochopitelně dost složité.
půl roku jsme se snažili dostat k manažerce Davida Copperfielda. K němu samotnému to nejde vůbec. Je plachý, na návštěvy si nepotrpí, je opravdu těžké se k němu přiblížit, a to pro kohokoliv. Nakonec se ale Jakubovi Černému a Michalovi Klegovi podařilo k manažerce dostat. Přijala je, oni jí dali moji knížku o Las Vegas, řekli jí něco o mně jako o jejím autorovi. Jakub řekl, že jeho jsou zase fotografie. Ona si sice knížku z díky vzala, ale rovnou klukům řekla, že s Davidem se setkat nemůžeme, protože denně má dvě vystoupení, jezdí po celém světě, jeho život je rozplánovaný po minutách a nic navíc se do něho prostě nevejde. Jako odškodnění jsme od ní dostali vstupenky do první řady na jeho show.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Kateřina Konečná je naším dnešním hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Kateřina Konečná je předsedkyně Komunistické strany Čech a Moravy, europoslankyně, končí druhé volební období, usiluje znovu o svůj mandát, do Evropského parlamentu kandiduje za uskupení Stačilo. Paní europoslankyně, původně jsem chtěla náš dnešní rozhovor začít migračním paktem, který byl tento týden definitivně schválen, nicméně včerejší události na Slovensku mě přiměly to téma změnit. Včera odpoledne byl spáchan atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Dle vyjádření slovenského ministra vnitra Eštoka se jednalo o politicky motivovaný čin. Byl to útok na slovenskou demokracii?
2: Byl to útok na slovenskou demokracii a šílené je, že vlastně dneska už koluje to video, které možná znali jenom někteří do té doby, kdy pan premiér Fico před zhruba měsícem upozorňoval na to, že to může přijít, že ta situace ve slovenské společnosti je obrovsky vyhrocená, že se neuklidňuje a že se obává, co se může stát, že útočí ne na něj, ale útočí na vládní politiky, na vládní ministry. To první, co je třeba říct určitě, že si asi všichni přejeme, aby to dopadlo dobře, aby to dopadlo tak, že to nebude mít ani žádné následky, že pan premiér Fico se vrátí, já pevně věřím, že a doufám, posilněn do svého úřadu. Ale z druhé strany, myslím, že bychom si to měli i vyhodnotit a konečně otevřeně mluvit o tom, co se tady ale dlouhodobě děje a děje se to i v české společnosti. Já, když jsem dneska se chystala za vámi, tak protože jsem věděla, že občas někdo něco o Ficovi řekl, přišlo mi to za čáru, tak jsem si opravdu připravovala ty podklady. A když si tady vezmete citát Ondřeje Koláře, Fico je Putinův sluha, ten tedy včera vlastně na billboardu Spolu pro evropské volby, chrání ruského špiona, máme tady Ficova slova o Kyjevu, to řekne jen idiot, míní Zdechovský, Tomáš Zdechovský, Fico a Orbán rozbíjí jednotu, Dvořák, nechceme kolaborovat s Ficovou vládou, s fašistickým Slovenskem a paní Danuše Nerudová samozřejmě nesklamala vůbec, jako nesklame nikdy. Fica přirovnala k Hitlerovi. Tak, a to jsou všechno věci, které se tady... A teď se bavíme o nějakém úseku třeba posledního půl roku, kdy premiér Fico dělá pouze to, proč byl zvolen, proč mu lidé dali důvěru a proč kandidoval.
1: Dobře, pan Kolář ho označil za, tam byl Putinův sluha.
2: Putinův sluha.
1: Přitom víme, že slovenská vláda se opakovaně setkala s panem Šmihalem, s ukrajinským premiérem, že spolu jednali, hledali nějaká možná řešení, pomoci a tak dále. Když se vrátím k těmto výrokům, ostatně ani vy nejste politička, nebo jste politička, která nechodí pro ostrá slova daleko. Včera právě ministr vnitra Eštok vyzval opozici, koalici, aby se zamysleli nad tím, jak mluví, aby vážili svá slova, možná někdy se kousli teď dortů a nerozmíchávali další nenávist. Zamyslela jste se i vy?
2: Já musím říct, že já jsem politička, která nechodí pro ostrá slova daleko, ale vždy je má vyargumentovaná. To znamená, já když mluvím o tom, že si myslím, že tahle vláda je pětidemoliční, protože zvýšila daně, vzala lidem oprávněné důchody, nakoupila nesmyslné stíhačky, teď chce odchod do důchodu v 70 letech, chce nás vrátit do feudalismu stylem, že zrušíme výpověď bez udání důvodu, tak to vždycky opírám přesně o ty fakta. Já nikdy nikoho nenálepkuju a nehaním. A myslím si, že to je přesně o tom, že já troufnu si říct, že výroky typu pana Novotného, že třešně musí viset, výroky paní Danuše Nerudové, že všichni komunisté, respektive asi i její voliči, jsou košťata a podobně, to já považuji přesně za to.
1: Košťata a zločinci, abyste zvažovala, že to zažalujete.
2: Ano,
1: budete to žalovat výroky paní Nerudové?
2: Já jenom to dokončím, pak se tomu vyjádřím. Já bych nikdy to kolektivně prostě takto neposuzovala. Já pokud mám a mám vážné výhrady ke komukoliv z vlády, protože prostě dělají nic pro tu republiku, tak to vždy směřuje na ty konkrétní výhrady. To, co dělá tahle ta pravdoláskařská liberální úderka, a na tom Twitteru je to zoufale vidět, je, že všechny háže do jednoho pytla a že si myslí, že jejich vyřčená slova nic neznamenají. Co se týče paní Nerudové, já to zvažuju, nebudu to dělat určitě do voleb, protože paní Nerudové opravdu nechci nahrávat, aby potom říkala, že její volební neúspěch, který doufám, že přijde, takže za něho může někdo, kdo se s ní chce soudit a podobně. Ale to, že hledáme způsob, jak se bránit těmhle pro mě šíleným výrokům, kdy v podstatě statisíce i voličů KSČM, ať už v předchozích volbách nebo voličů stačilo v těch současných, protože jsme se stačilo samozřejmě spojování a hrdě se k tomu hlásíme, považuje za košťata a zločince, to mi opravdu přijde přes čáru. Přijde mi přes čáru, že je schopný to hájit její syn, přijde mi přes čáru, že liberální úderka na Twitteru, který já považuji za možná to nejvíc nenávistné, co tady v České republice máme, tak je schopná to tam lajkovat, smát se tomu a tvářit se, že se nic neděje. Já nevím, jako opravdu máme čekat na další fanatiky, kteří po těchto výrocích prostě udělají, nedej bože, něco podobného. Tady je dnešní ráno, si po Ficovi další na řadě, srbský prezident. Jo, prostě ty lidi to potom
1: ano, teď se objevilo i na Facebooku řada lidí, kteří schvalují ten trestný čin na Roberta Fica. Má si je najít policie? Měla by policie zasahovat v tomto případě?
2: Já pevně věřím, že policie bude jednat stejně rychle, jako jednala v jiných případech, například v době, kdy začala ukrajinská krize, kdy různě hledala na demonstracích lidí, majících různé symboly a podobně. To jim šlo velmi dobře, tak já předpokládám a doufám, že každý, kdo jakékoliv schvalování toho atentátu na premiéra suverénní, svobodné země, demokraticky zvoleného, napsal v jakémkoliv kontextu, tak na té policii skončí.
1: Ještě se vrátím k tomu výroku Danuše Nerudové. Ona řekla, že komunisti jsou košťata a zločinci. Nemluvila o voličích komunistů, mluvila o komunistech. Myslíte si, že pokud to zažalujete, že budete úspěšná u soudu?
2: Já myslím, že já tu teď ten paragraf nemám, takže nechci říct přesně to číslo, ale my, když jsme to analyzovali s právníky, tak to podle nás právě na tu skutkovou podstatu toho, že je to v podstatě obvinění, nepravdivé obvinění v rámci politické soutěže a v rámci dehonestace prostě sedí. A my, říkám znovu, teď jsme všichni v horké fázi kampaně, já se Danuši Nerudovou fakt ona. Včera bylo jednání velké se svazy různými podnikatelskými odborovými a ona nakonec na poslední chvíli z toho utekla, nepřišla ani, ona je prostě přesně ten typ člověka, který vám, já myslím, že dokonce s Filipem Turkem odmítla nějakou debatu v Insideru, se o tom někde psalo a tak. Ona je hrdinka na tom Twitteru. Ale ve chvíli, kdy s váma má jít jako do debaty, tak potom to dopadá tak, že řekne, že tady žádné migranty nemáme a podobně, tak jak jsme to zažili v těch debatách.
1: A nebo řekne, že migrace je příležitost. To byla slova několik měsíců zpátky. Ale k tomu výroku košťata a zločinci. Nechci předjímat, ale když si vybavíme český zákon o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993, tak ten říká, že šlo o organizaci zločinnou a závržení hodnou. Ano, já vím, byla to KSČ, což není KSČM, ale nicméně KSČM zešla z KSČ. Tak proto se ptám, jestli si myslíte, že budete úspěšná, když Danuše Nerudová mluví o zločincích.
2: KSČM je strana, která v českém politickém prostředí působí 34 let. Pokoušeli se nás zakázat mnohokrát, hledali k tomu spoustu důvodů, nicméně máme platnou registraci ministerstva vnitra, máme platné stanovy, máme platný program, který je zcela v souladu s demokratickými zásadami této země a nikdo z našich členů nedělá nic, co by bylo protiprávní. Takže to, že si paní Danuše Nerudová myslí, že tím, že dobře, když se budeme bavit pouze

0: určitým varováním i pro nás. Může se to tady stát, protože jsem četla zprávu o stavu demokracie za rok 2023, která říká, že je to opět blbá nálada, když to tak jednoduše řeknu. Lidé jsou frustrovaní, nevěří vládě a nemají zájem o věci veřejné a tak dále. Tak proto se ptám, jestli je to varování a jestli něco podobného může přijít i u nás.
1: Já strašně doufám,
0: máte,
1: že ne.
0: Máte třeba strach? Teď, když půjdete na meeting nějaký svůj předvolební, proběhne vám to hlavou? To, že někdo prostě z davu může vytáhnout pistol?
1: Určitě ne, protože to bych ten strach musela mít minimálně poslední 3-4 roky, kdy se ty útoky velmi stupňují. Zvlášť po tom, co se děje na Ukrajině, tak několik měsíců po tom začátku to bylo, já jsem byla napadána na ulici, chodili mi výhružné, zcela konkrétní zprávy, prostě nebylo to hezké období pro mě, takže bych v podstatě v tomhle strachu musela žít a vlastně by to muselo znamenat, že nebudu tu politiku dělat, protože když se bojíte, tak nemůžete jít do střetu, nemůžete se poprat za ty lidi, protože se bojíte o sebe, takže já sama o sebe strach nemám, ale to, že i na Slovensku to začalo přesně tak plíživě, že jsme, ne my, oni, respektovali ti novináři, to Sméčko, Deník N, Aktuálně SK. Když si přečtete jejich komentáře za poslední 2 měsíce, to se vám chce jako zvracet. Já to neumím říct jinak, protože já jsem je vlastně odmítla číst, protože to byl takový hnojomet, který se tam na ty vládní politiky valil.
0: Ano, vládní strany, pardon, vás přeruším, krátce po střelbě označily právě za viníky na jedné straně progresivisty, na druhé straně právě ta liberální média, která neinformují objektivně a vyváženě, čili vy byste s tím souhlasila, s tím obviněním, se kterým přišly vládní
1: strany. Já
0: myslím,
1: že každý, kdo si poslední, vezme, co tam 3 měsíce, za poslední 14 dnů, co se v těch médiích, jako je SME, Deník N a podobně píše, tak ano, je to zcela nevyvážené, je to přesně ve stylu toho, co jsme si tady četli z české politiky a to, že se to ale děje úplně stejně i v České republice, to je prostě taky pravdou, protože prostě tady jsou novináři, kteří Forum 24 a podobní, kteří vlastně jejich jediným cílem je vyvolávat nenávist, ukazovat na někoho prstem, říkat, ty jsi ten, kterého tady nechceme, ty jsi ten špatný. A já si strašně přeju, aby se to nestalo, ale z druhé strany, já nevím, jestli mezi náma nežije magor, kterého to k něčemu podobnému může vyprovokovat, tak jak na tom Slovensku, protože když se podíváme na toho pachatele, na to, co o něm zatím víme, tak to byl spořádaný soused, žijící v manželství, v nějaké vesničce, nikdo by to do něho neřekl. A ten člověk je schopen udělat tohle. Tak a mu,
0: dokonce jsem ještě teď prohlásil, že je na to hrdý, na to, co spáchal.
1: Jo, tak to je.
0: Pojďme, prosím, na další téma, stihneme i další. K té migraci, kterou jsem chtěla začít, v úterý členské státy definitivně tedy přijali migrační pakt. Česko se zdrželo, Maďarsko, Polsko hlasovali ve všech bodech proti. Slovensko jenom v některých bodech, některé body odmítlo. Říkám, Česko se zdrželo. Jak byste hlasovala vy?
1: Já jsem hlasovala proti v Evropském parlamentu a hlasovala bych proti, kdybych měla tu možnost hlasovat za Českou republiku, protože je to další ztráta suverenity. Je to o tom, že kromě toho, že je to jedna velká roční lež pana ministra Rakušana, protože on, když to poprvé schválil v červnu, tak tvrdil, jak tam nejsou kvóty, jak máme vyjednané nějaké výjimky, nic z toho tam prostě dneska není, tak je to především o ztrátě suverenity a o tom, že nějaké krizové fázi nám budou přiděleni lidé, kteří nejenom, že k nám nechtějí, ale které my moc dobře víme, že nebudeme s největší pravností schopni ani integrovat, jakkoliv začlenit do té společnosti. A já to považuji za obrovské bezpečnostní riziko. A když tady 2 roky od téhle vlády poslouchám, jak největším bezpečnostním rizikem České republiky je Putin a Rusko, tak já vzkazuju, že teď jsme si další obrovské bezpečnostní riziko vytvořili a možná daleko větší, protože tady každý rok můžou přijít tisíce lidí, kteří tady nechtějí být, kteří prostě nevíme, co můžou způsobit, ale rozhodně víme z dlouhodobé zkušenosti v České republice, že budou velmi těžko integrovaní, to znamená v té společnosti to může vyvolat řadu věcí a já si myslím, že je to prostě, pokud vláda selhala na migračním paktu bezpečnostně a selhala z pozice suverenity, protože o tom, kolik migrantů České republice bude přiděleno, o tom bude rozhodovat v tajnosti Evropská komise.

0: následně to budou potvrzovat na Evropské radě nebo na radě ministrů, ale pořád to bude o tom, že nám někdo bude určovat podle nějakého scénáře, který se evidentně může měnit, co se tady bude dít a kdo do České republiky přijde.
1: Ale ten migrační pakt odsouhlasili vlastně všechny státy, kromě dvou, tak oni, myslíte, tu obavu nemají?
0: Tak jako když si vezmeme státy typu Francie, Německo, Španělsko, Portugalsko, státy, které se potýkají, Itálie, které se potýkají za zoufalou vlnou migrace, tak já tomu úplně rozumím. Oni nás dlouhodobě varovali, že to chtějí nějak řešit a že to musíme řešit. A pro ně je to v podstatě úleva a to je to, co já říkám, když pan ministr mluví o výjimkách, protože tady máme teď třeba ukrajinské uprchlíky, ještě 3/4 roku s dočasnou ochranou, které by se do toho započítávaly. Tak když Italové započítají všechny migranty, které mají na svém území, Němci, Francouzi a další, tak nám možná vyjde, že v té Evropě si vlastně tu výjimku můžeme udělat všichni a jsme opět na začátku.
1: Dobře, těch států je samozřejmě mnohem víc, ale zajímá mě, jestli v tuhle tu chvíli není lepší něco než nic, protože když tady nebude žádný migrační pakt, tak nebude třeba zrychlená návratové procesy, nebude se provádět screening i zdravotní těch, kteří k nám přicházejí a tak dále. Tak není v tuhle tu chvíli lepší aspoň něco, protože i teď vlastně 2 roky teprve potrvá, nebo bude ještě trvat, než ten předpis implementují jednotlivé státy. Takhle,
0: ta návratová procedura tam není. To musíme dořešit, nebo to bude řešit až nový parlament. Ona je tam schválena, ale není nic dojednáno. To znamená, je tam čistě formální a do této chvíle nikdo netuší, jak bude prováděna. Za mě by bylo daleko lepší, kdyby tam bylo natvrdo napsáno to, co já tvrdím celou dobu, že by se celá ta azylová procedura měla odehrávat v zemích mimo Evropskou unii, ve třetích zemích. Tam je to buď ta varianta Albánie, tak jak si to dneska dohadují Italové individuálně, anebo se můžeme bavit o zemích jako Tunisko, Alžírsko a podobně, kde by ty procedury mohly vlastně být a ve chvíli, kdy ten člověk opravdu se zjistí, že má nárok na to vstoupit, není to ekonomický migrant, není to člověk nebezpečný, ať už zdravotně či bezpečnostně, tak poté teprve bude vpuštěn na území Evropské unie, ale tohle tam vůbec není. Zároveň jsou státy typu Dánska, které je evidentní, že si umí poradit s migrací. Prostě to udělali vnitřními předpisy, nastavili ty pravidla tak, že jsou pro ty migranty v tuhle chvíli velmi nevýhodná, že mají více povinností než práv. A to je, já myslím, jedna z cest, kterou bychom klidně jako Česká republika, kdybychom měli odvahu, mohli aplikovat. A zároveň je tam samozřejmě ta azylová nebo ta screeningová procedura, trošku se to tam zrychluje a to vlastně jediné, pro co já jsem z toho paktu hlasovala, byla výměna informací o trestných činech s třetími zeměmi, ale ten balíček měl 8 částí a ty 2 největší průšvihy, prostě já bych nebyla schopná odsouhlasit za Českou republiku. Nikdo neříká, že se to nemohlo posunout částečně, ale to, že v tuhle chvíli je to začátek obrovské bezpečnostní hrozby, to já za to prostě považuji.
1: Dobře, ale Česká republika ho neodsouhlasila právě proto, že prošla nějaká změkčená verze. My jsme se zdrželi s tím, že v dohledné době chce Česká republika společně s dalšími státy poslat dopis Evropské komisi a tam navrhnout jakoby další opatření, které by chtěli, aby v tom migračním paktu byly.
0: Tak za prvé, pan ministr Rakušan tady přijel v červnu, tuším to bylo loňského roku, a říkal nám, všecko je v migračním paktu zařízený, odsouhlasil jsem ho, jsem v pohodě. Půl roku se nic nedělo, ve chvíli, kdy vzešlo a bylo jasné, co v tom migračním paktu je, tak se Rakušan sám vyděsil a vláda začala házet zpátečku, protože do té doby ho všichni vládní prostě pleskali po ramenou. A pak přišla ta verze, která je výsledkem trialogu mezi radou a parlamentem. A za mě, když už teda říkají, že tam možná je i něco pozitivního, tak proč to neudělali jak ti Slováci? Proč neřekli ano, třeba s těmi screeningy jsme schopni souhlasit, potřebujeme je určitě, to tam se shodneme, ale tady ty 2 věci jsou jako tak jasně proti, že to tu ruku nezvedneme. Ne, oni to zase vzali šmahem a podle mě je to prostě jenom další úlitba a políbení prstenu lidem na komisi a komisařce Johansson, které to podle mě Rakušan prostě slíbil, že to udělají, tak aby náhodou jako moc nevytyčovali. A protože je před evropskýma volbama, tak si nedovolili dát tam to ano. My si musíme uvědomit, že se pohybujeme v situaci, kdy poslední 3 měsíce i politici v Evropském parlamentu rozhodují, ale úplně jinak, než by rozhodovali před rokem. Je to krásným důkazem zemědělská politika. V životě by neprošlo, že se část o zemědělství v rámci Green Dealu dá zrušit. Poslanci to před měsícem schválili. A vůbec do roku 2027 se o tom nebudeme bavit. To znamená, že někdo říká, že Green Deal nejde zrušit. My jsme to překonali už před měsícem. Určitě, jako, nemyslím teď jako celek, ale určitě ty konkrétní věci v Green Dealu, které škodí českým a evropským zemědělcům, evropští poslanci zrušili. Garantuju vám, že kdyby tohle hlasování bylo před rokem, tak neprojde.
1: No, když jste zmiňovala pana Rakušana a to, co vyjednal, nevyjednal, tak premiér Fiala v České televizi nedávno řekl, že má Česká republika vyjednanou podmínku i další země, které jsou či budou v migračním tlaku.
0: No, nemá.
1: Což si myslí, že naše země bez pochyby bude. Tak je samozřejmě s ohledem na Ukrajinu. Tak je tam ta podmínka?
0: Není ta podmínka. Je tam 21 podmínek různých. Jedna z nich je i právě tady to, o čem mluví pan premiér, ale není to podmínka, která je daná, ale která může být zvažována ve chvíli, kdy budou dělány ty propočty. Ale rozhodně to není tak, že automaticky díky této podmínce máme jakoukoliv výjimku. Těch podmínek je tam 21, jsou různě právě, protože se tam započítávají státy jako Itálie, Německo a další, takže jsou různé, týkají se dětí a podobně. A to, co řekl pan premiér Fiala, já si odvážím říct, že je lež, protože i sama komisařka Johanssonová napsala, že to může být, ne, že to tak je. To znamená, ve chvíli, kdy ti úředníci to budou posuzovat a těch výjimek si ty jednotlivé členské státy, a zase se k tomu dostávám zpátky, Německo tam pošle z 21 5 podmínek, na kterých chtějí postavit to, že už ne víc, Dánsko 4, Francie 20, nevím, a my jednu, tak to bude zase jenom o tom rozhodnutí. To znamená, tam není žádná daná výjimka, nehledě na to, že dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky platí tuším do března 2025. To znamená, i ti ukrajinští uprchlíci se nám v rámci toho prvního skrutinia, prvního propočtu, kdy to ta komise bude počítat, budou vlastně počítat jenom půl roku a budou se počítat jedinkrát. Ve chvíli, kdy nebudou mít dočasnou ochranu, tak to tam vůbec nejde započítávat. Takže jako já chápu, pan premiér vidí do října 25 do voleb, on nevidí nic, co je zatím, protože asi pochopil, že už to stejně nebude řešit on, ale z druhé strany tohle je zrada na Českou republiku.
1: Myslíte,
0: a tohle
1: že to
0: znamená,
1: bude to řešit vy?
0: Já nevím, kdo to bude řešit, a pevně věřím, že to nebudou řešit lidé typu Fialy, Stanjury, Rakušana a další, kteří prokázali, že prostě za 2,5 roku neumí vyřešit vůbec nic, kromě svých vlastních partikulárních zájmů.
1: Paní Konečná, moc děkuji, že jste byla naším dnešním hostem.
0: Také děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byla Kateřina Konečná.

0: Promiňte, já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá. Když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podepisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic. A v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou. Vy ke mně nikdy nepřijete na večeři, ale přijdou jiní.
1: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
0: Bylo hospoda, kuřáckou
1: nebo
0: školu,
1: kuřácký, ne? Třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké
0: ne.
1: kino,
0: ne.
1: kuřácké divadlo,
0: ne,
1: kuřácký úřad,
0: také
1: ale
0: ne.
1: Tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Je to celé o těch zaměstnancích.
0: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
1: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete to poslat online, že jo, teoreticky. Jo? Je to debata o tom, jestli
0: je
1: na
0: to
1: pracovištích...
0: Je to debata o svobodě.
1: Ano, a ta svoboda... Je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou činou. Proto já záměrně nabízím, v minulosti tady byly kuřácké vlaky, byly kuřácká letadla, byly kuřácká kina, divadla a tak dále. Kouřilo se úplně všude. Ta doba se někam posunula, svět uznal, že víc než 60 rakovinotvorných látek působí i na mé okolí, nejenom na mě samotného. A svět, respektive politické reprezentace, se rozhodli, kde budou ještě chránit kuřáka a kde budou chránit nekuřáka, a došlo k nějakému společenskému konsenzu.
2: Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečené, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě ale už vůbec ne.
1: Teď navrhu usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.